0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to ano, potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče. Budeme mít letos i žluté vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano,
2: proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha. Takových těch aktivních?
3: Ano, ano, přesně tak. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
1: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
1: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm, a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme, 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější, a takhle by se vám to mohlo podařit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu? Předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak. Jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka na pomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobby redaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo lisí korníkem, čili nějakých 25 cm na výšku 3,2-3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza s ředitelem kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval, to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý jako pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohleto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuju,
1: díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. Hit, on byl Aleš. Idol, že jo? On byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, no to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: Ne, no prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa, ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem. Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý. No,
3: já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedináčci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček, takže
3: byla
1: teta?
3: Byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestih jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro strýčka
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: a já od něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify.
3: Něco
1: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme sem. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat. No, já to chci čuchat, tu křídu.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no, právě, a Evy Pilarové. To je den. Ještě
3: Eva
1: dostanu...
3: Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
3: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že Bůh, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
3: S kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská
1: pěnice. To zní nádherně.
3: Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleš uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: Mně je také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... Když jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
3: tu
1: celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsií. Na první chvíle poset mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje

0: tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
1: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
2: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
1: No jistě.
2: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
1: Ano.
2: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne, že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
1: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
2: Ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
1: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luzkou Bílou, s Karlem Gotem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
2: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budeme namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem, že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
1: Ano, a co se rozsahu týče, nebylo to, nejkošatější.
2: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
1: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
2: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
1: No jistě.
2: Laco Déči byl

0: Van Terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
1: Ano.
0: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
1: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
0: No tak
1: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
0: Ano, on byl nemilosrdný.
1: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
0: Jistě.
1: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala desky a potom později jsem noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
1: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
1: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To jako, ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
0: není
2: to
0: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
0: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
1: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
1: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
1: Škoda, že to už nebudem natáčet, ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepřit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
1: Ale Noční ptáci je hezký název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
1: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad, víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová. A vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
3: Je červencový podvečer,

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak to na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řeknu, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jedu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný, ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatky. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád, že tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Máme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já to vím. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a oceňují to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc vstříc co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jaké veřejné právní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny. 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovry, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je si, správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
9: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já no já vím, no ale...
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
9: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
9: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda. No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to říkalo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře. Někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamení, plamení, šve, jedině!
9: Rychle, šéf na oponu, pozdne, šéf na oponu!
10: Ať pustí měli dešť!
9: Promlá ohé!
10: Požár!
9: Hoří, hoří,
10: hoří! Požár! Vidíte, jak jsem to polou!
11: Tady, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, promlá, hrajte! Tak!
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Štefelová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidem na Vysočině chodí podvodné SMS zprávy o dopravní pokutě. Policisté vyzývají k obezřetnosti. Na české koleje dorazily španělské soupravy Talgo. Leo Express s nimi chce prorazit až na Ukrajinu. Jihlavští fotbalisté s Vlašimí uhráli remízu. Sobota bude slunečná s teplotami až 23 stupňů. Dobré ráno vám u poslechu zpráv přeje Karel Pěška. Policisté na Vysočině varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů, včetně informací o vozidle. Pak je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví, popisuje mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
2: Zde lidé vyplní údaje ke své platební kartě a poté zjistí, že jim neznámý pachatel z účtu odčerpal finanční prostředky. Důrazně veřejnost varujeme, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku. Pokud vám taková SMSka přijde, tak na ní nereagujte, protože se jedná o podvod.
0: Železniční dopravce Leo Express nově posílá na české koleje španělské soupravy Talgo. Jsou staré přes 30 let, později prošly opravami. Zatím budou jezdit na trasách Praha-Olomouc z Bratislava a Praha-Ostrava-Prešov. V budoucnu chce dopravce linky protáhnout až do ukrajinského Kyjeva. Podle provozního ředitele Leo Expressu Maxima Kysila dopravce zvolil Talga, protože umožňují změnu rozchodu podvozků za jízdy a mají nezávislý dieselový zdroj elektřiny.
3: Například se přepřahuje lokomotiva, tak vlastně ten diesel agregát napájí celou jednotku. To znamená, jde nám světlo, jde nám klimatizace, cestující jsou spokojení, vlastně nespadne proud a ten vlak jede nadále.
0: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
4: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina v 26. kole druhé ligy remizovali na domácím trávníku s Vlašimí 1-1. Ještě 8 minut před závěrem utkání vedli, jenže pak středočeši vyrovnali z penalty. 4 kola před koncem soutěže je Jihlava předposlední a po víkendu bude na nejbližší nesestupovou pozici ztrácet nejméně 5 bodů. Čeští hokejisté do 18 let v semifinále světového šampionátu prohráli se Švédy 3-4 v prodloužení. V zápasu o 3. místo se dnes odpoledne střetnou s Lotyši, kteří podlehli domácímu Slovensku 0-1. Počasí. V Havlíčkově Brodě jsou teď 3 stupně, v Černovicích 5, Dukovany hlásí 8. Dnes očekáváme převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná oblačnost. Teploty budou vysoké, naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte mezi 108. a 109. a půltým kilometrem ve směru na Brno kvůli pracím na vozovce. Tam cestáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Českého rozhlasu Vysočina vám přejeme dobré ráno a hezké vstávání s naším vysíláním. Hurvínek slaví 100 let. Více o něm povíme už za pár minut v kalendáriu a mimo jiné připomeneme i 3. nejstarší metro na světě.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 5 hodin 13 minut, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. A já se teď ptám, co nám připomíná 2. květen a kdo má dneska svátek?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perechta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento užatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek. Na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
3: Ano, budu přesně dbát tvých rad, Maťulínku.
2: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
2: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
4: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
5: Byt Hercule Poirot.
2: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
6: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k obědu.
2: 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 5 hodin, 19 minut ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám příjemné vstávání. Na tento víkend je opět připravená řada zajímavých akcí, které stojí za návštěvu a už za pár minut vám pár tipů nabídnu.
1: Počasí.
0: Ale ještě předtím se pojďme podívat také, jak to vypadá na Vysočině s teplotami. Ty se aktuálně pohybují v rozmezí mezi 1 a 12 stupni Celsia. V Jihlavě Hruškových dvorech právě ten 1 stupeň. Podívám se také do Bystřice nad Pernštejnem, tam jsou 3 stupně. A ještě při Byslav také 3 stupně Celsia. Jinak dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty dnes vystoupí na krásných 20 až 23 stupňů a k tomu povane slabý vítr jižních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Je 5:23, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám pohodovou sobotu a máme pro vás také pár tipů, jak strávit sobotu a vůbec celý tento víkend. V centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem startuje od 9:30 Den koní a rytířský turnaj. K vidění budou kaskadérské kousky a také středověká show, ukázky jezdeckého umění, drezura, parkour, western a mnohem víc. Pro děti je připraveno svezení na koni a poníkovi, setkání s různými plemeny koní přímo v areálu jízdárny při přehlídce plemen. Chovatelé pak mohou navštívit jarní výstavu drobného zvířectva, která se koná v sobotu i v neděli v Novém Městě na Moravě. Místo konání je výstavní areál za nádražím Českých drah. Tradiční výstava králíků, holubů a také drůbeže nabízí možnost prodeje chovatelských potřeb a také krmiva. V sobotu je otevřeno od 8 do 17 hodin, v neděli od 8 do 15. Tento víkend se také jede 45. Zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou, ve kterém nebude chybět exhibice Dakar, Aleš Loprajs i historické sportovní vozy. A dnes se můžete také s celou rodinou vydat za kováři na Šlaghammer. Prdíčku v mlýn v Hamrech nad Sázavou bude otevřen od 10 do 17 hodin. Kováři z různých míst České republiky se sejdou, aby předváděli své řemeslo jak na mobilních výhních, tak i na velkém vodou poháněném bucharu. Návštěvníci tak uvidí a uslyší buchar v jeho plné síle při práci. Budou si také moci na mobilních výhních a kovadlinách vyzkoušet, jak náročné je ukovat například i obyčejný hřebík. Šlaghamerský buchar je jedním z 5 plně funkčních zařízení v celé republice. A další tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a přinášíme také aktuální zprávy. Ve studiu s nimi je Karel Pěška.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klejšťata, varují před nimi meteorologové. V posledních letech roste také počet nakažených lymskou boreliozou nebo klíšťovou encefalitidou. Klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě bychom se měli pořádně prohlédnout. Tradiční jarní výstava drobného zvířectva dnes začíná v Novém Městě na Moravě. V areálu v Nezvalově ulici za vlakovým nádražím budou od 8 hodin ráno majitelé předvádět své chovy králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Součástí bude doprovodný program. Výstava pokračuje ještě zítra až do 15 hodin. V Havlíčkově Brodě včera muzejníci po druhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vháněli vzduch, aby se rozpálila na více než 1100 stupňů. Teprve pak vsypávali nadrcenou rudu s dřevěným uhlím. Oproti loňsku pozměnili recepturu, přesto ani tentokrát několikahodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho proto zopakovat. Majitelé psů v italském městě Livorno budou muset kromě sbírání exkrementů po svých zvířatech omývat vodou pomočená místa. Lidé také nebudou smět psy nechat močit u vchodových dveří nebo vchodu do podniků. Za porušení pravidel bude hrozit pokuta v přepočtu až 12 000 korun. Podle radnice toskánského města k rozhodnutí vedly časté stížnosti obyvatel. Tenistka Kateřina Siňaková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul ve čtyřhře. Do finále postoupila po boku Taylor Townsendové. Česko-americký pár porazil srbsko-francouzskou dvojici Kruničová Mladenovičová 6-4, 7-5 a připsal si 14. vítězství v řadě. V Jihlavě je teď 1 stupeň, v Přibyslavi 3, Náměšť nad Oslavou hlásí 8. Dnes očekáváme převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná oblačnost. Teploty budou vysoké, naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Náměšti nad Oslavou pokračuje uzavírka na Masarykově náměstí. Důvodem je mezinárodní závod automobilů s názvem Zámecký vrch. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prožíváme lásku jinak, když je nám 15 a zcela odlišně třeba v 60 letech? Tak i na to se včera dopoledne ptal Joža Kolář Laury Janáčkové, která byla naším hostem. Odpověď se dozvíte už za pár minut.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Je právě 5:40, hladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Zamilovanost a láska. Liší se prožitek těchto citů podle věku? Psycholožky a sexoložky Laury Janáčkové se ptal Joža Kolář.
1: Myslíte, že je zamilování jiné v 15, ve 20 letech a jiné třeba v 60 letech?
2: Myslím si, že není. Příroda to zařídila tak, že zamilování je vlastně intoxikace. To znamená, že když se skutečně člověk zamiluje, tak ten druhej se mu strašně líbí, voní mu, sex s ním mu připadá úžasný, přizpůsobuje se mu. Vlastně je to jako kdybyste byli pod nějakou drogou, protože ten organismus vylučuje ty feniletylamíny. No a tudíž se cítíte na obláčku. Ale příroda to zařídila tak, že ta zamilovanost trvá 2, někdy až 3 roky, no a pak se mění, buď najdeme společnou cestu spolu a pak se mění na lásku a je tam oddanost jako hlavní záležitost a také se mění ty hormony, ocitocíny, které vlastně se vylučují víc, protože to jsou hormony vzájemnosti a tak dále, no a nebo ne. Takže zamilovanost, když se řekne zamilovanost, tak nemůžeme se zamilovávat pořád dokola, několikrát za život a pak je to stejný, silný, úžasný, šťastný a všichni, kdo jste teď zamilovaný, tak si toho užijte.
0: Celý rozhovor s docentkou Laurou Janáčkovou najdete na našich internetových stránkách. Sestřih pak všech rozhovorů s hosty tohoto týdne odvysíláme dnes, tak jako každou sobotu po 11. hodině.

0: aféru. Je 6:45 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Pokud už snídáte, přejeme vám dobrou chuť.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá dneska s teplotami na Vysočině. Ty se teď ráno pohybují v zajímavém rozmezí mezi 1 a 12 stupni. V Dukovanech právě 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 2 stupně a v Libici nad Doubravou 3. Dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. A co se týče denních teplot, tak ty už budou příjemné 20 až 23 stupňů. K tomu povane slabý vítr jižních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Už zase skončil vlád.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: S vámi je Český rozhlas Vysočina a na něm právě teď otevíráme Česká nej, která patří naší nejdelší řece. Zajímavosti s ní spojené nám teď přiblíží Vojta Kotek.
2: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Nejdelší řeka. Od pramene pod Černou horou na Šumavě až k Mělníku, kde se vlévá do Labe, měří Vltava 430 kilometrů a je tak naším nejdelším vodním tokem. Když porovnáme nadmořskou výšku jejího začátku a konce, dojdeme k výškovému rozdílu přes 1011 metrů, které na své pouti Českem překonává. Další její rozměry, zejména hloubku a šířku, trvale změnila výstavba tzv. Vltavské kaskády, tedy série přehrad v úseku od Lipna až do Prahy. Nejširší místo toku proto dnes najdeme blízko Černé v Pošumaví, kde jsou dva břehy Lipenské nádrže od sebe vzdálené 5 kilometrů. Nejhlubší místo je pak na dně Orlické přehrady, 74 metrů. Našli bychom desítky obcí, které mají Vltavu ve svém názvu, například Kralupy, Kamík nebo Hluboká. Všechna tato města jsou nad Vltavou a mostů jsou přes tuto řeku desítky. Vltava byla také velkou inspirací pro mnoho umělců. Malíři ji zvětšnili na spoustě obrazů, které zachycují původní podobu řeky. Třeba známé svatojánské proudy. Bedřich Smetana vzdal naší nejdelší řece hold ve stejnojmenné symfonické básni a Český rozhlas pojmenoval jednu ze svých celoplošných stanic také Vltava. Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Obce chtějí převzít Humpolecký Vodak. Na Žďársku představí kováři z celé republiky své řemeslo. Jihlavští fotbalisté hráli doma s Vlašimí nerozhodně. Sobota bude slunečná s teplotami až 23 stupňů. Dobré ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Přistoupení ke svazku obcí, který má převzít kontrolu nad vodohospodářskou infrastrukturou v okolí města, schválili humpolečtí zastupitelé. Dosud tuto službu zajišťovala společnost Vodak, která je teď na prodej. Zastupitelé tento krok odsouhlasili jednomyslně, konstatoval mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujestský.
2: Dobrovolný svazek obcí má 23 zakladajících členů. Jeho založení je klíčovým milníkem celého procesu, jehož cílem je převzetí společnosti Vodak Humpolec do vlastnictví obcí a nastavení dlouhodobě stabilního a udržitelného modelu provozování vodovodu a kanalizací.
0: Kováři z celé republiky se dnes sejdou na Šlaghamru nedaleko Žďáru nad Sázavou. Mezi 10. a 17. hodinou tam předvedou své řemeslo na mobilních výhních a na velkém vodou poháněném buchru. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet práci kováře. Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat v celém Česku. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo případů nákazy nemocemi, které přenášejí. Přednosta Motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek uklidňuje, že ne z každého přisátého klíšťaty se člověk nakazí boreliózou nebo encefalitidou. Důležité je parazita odstranit, místo vydezinfikovat a pak sledovat. Trojánek také doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout.
3: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
0: V tuto chvíli už je nutné vyhledat lékaře. Spojené státy postupně stáhnou z Německa 5 000 svých vojáků, nařídil to ministr obrany Pete Hegseth. Počty jednotek v zemi budou Američané postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Iránu. A to poté, co německý kancléř Friedrich Merz na začátku týdne řekl, že Spojené státy nemají ve vyjednáváních s Íránem žádnou přesvědčivou strategii. Sport. Fotbalisté Jihlavy v 26. kole druhé ligy remizovali s Vlašimí 1-1. Na soutěžní vítězství tak Vysočina čeká od podzimu minulého roku.
4: 31. října, tehdy Jihlava naposledy v šance národní lize vyhrála. Od vítězství 4-0 nad Bčkem pražské Sparty ale střídá remízy a porážky. Nad Vlašimí ještě Vysočina 8 minut před závěrem vedla, poté ale středočeši srovnali s penalty a prodloužili svou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je 4 kola před koncem ligy předposlední a po dohrání ostatních týmů bude ztrácet na nejbližší nesestupovou příčku nejméně 5 bodů. Štěpán B. Český rozhlas. Počasí.
0: V Jihlavě je teď 1 stupeň, v Přibyslavi 3, Náměšť nad Oslavou hlásí 8. Dnes očekáváme převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná oblačnost. Teploty budou vysoké, naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Do 1:30 odpoledne musí řidiči v Havlíčkově Brodě počítat s uzavírkou v části Havlíčkova náměstí. Konají se tam farmářské trhy. Nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Železniční dopravce Leo Express nově vyráží na české koleje se španělskými soupravami Talgo. Na české poměry jde o dost netradiční vozidla. Proč, tak to vám prozradíme za pár minut v našem vysílání. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 6 hodin 11 minut vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Na české koleje dorazily nové typy vlaků. Zaznamenat už jste je mohli například na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolína, patřící polským kolegům. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo, pořízené ve Španělsku. Ty se ovšem běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
1: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních.
2: Každý vůz má 13 metrů na délku a podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
1: A s Maximem Kysilem teď nastupujeme dovnitř.
2: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka. Ve vlaku jsou dvě třídy. Stáří vlaku je více než 30 let, nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku. Tak.
1: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, to běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hluk.
2: Je to diesel agregátorový vůz.
1: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
2: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo, a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
1: Přešli jsme na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské pendolino, které tady provozují České dráhy, a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
3: České pendolino patří do druhé generace. Polské pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten čumák oproti našemu vlaku.
1: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe a ne 3, tak jako to je u toho českého pendolína. Vyšli jsme do kabiny a je tady strojvůdce Roman Sloviaček.
4: Polské pendolino nemá naklapění, oni ho tam nepotřebujou na ty jejich rovinaté tratě.
1: To znamená, do těch zatáček nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
4: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
5: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

Susanne, lekker biš. Ja, jo, karton na dvorek, kam taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Sí.
1: S vámi je Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno, přejeme v 6 hodin 19 minut. Třebíčský rodák s italskými kořeny Nico Moro vyrazil na další pouť. Naposledy došel pěšky na zahájení zimních olympijských her v Miláně. Teď míří do Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji. V prvních hodinách cesty ho chvíli doprovázela naše reportérka. A reportáž nabídneme už za 5 minut.
2: Počasí.
1: Ano, ale ještě pojďme se podívat také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se nám teď pohybují také v příjemném, zajímavém rozmezí 1 až 11 stupňů. Humpolec právě teď aktuálně 7 stupňů, Chotěboř 5 a Moravské Budějovice hlásí 3 stupně. Dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a k tomu

sauvage.

0: Tak to byla popová skupina pocházející z Vysočiny Poetika. Máme 6 hodin 23 minut a s vámi je Český rozhlas Vysočina. V zimě zvládl 27-letý Čecho-Ital Niko Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky zdolal přes 920 kilometrů za 31 dní. Ani ne, po 3 měsících už má další cíl. Švýcarský Fribourg. Vyrazil na 1. máje v 5 hodin ráno od třebíckého zimního stadionu. Chce totiž stihnout čtvrtfinálový zápas mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Musím teda říct, že nejdete přehlédnout. Ta reflexní vesta, červená bunda. Jo, jo. Ne, to je dres.
2: To je dres.
1: To je hokejový dres.
2: Jo, jo.
1: Zdravím. To teda chvíli neposedíte.
2: Jo, jo, no. A jak ono, to potřeba, no. Dokud jsem ještě mladý a dokud ty končetiny fungují, tak je to super.
1: Niko Moro má pořádně prošlápnuté boty a používá pudr. První dny totiž půjde hlavně po asfaltových cestách. Teď zrovna jdeme úsek, který jde podél silnice, poměrně rušné. Těšíte se na nějaké úseky, kde půjdete více přírodou?
2: Určitě, tak v Česku by to měla být Šumava. Tam to bude krásný, tam budou hory, že jo. Do Českého Krumlova se moc těším, protože to je jedno z měst České republiky, který jsem nenavštívil. Takže tam se těším fakt moc, mám úplně husinu, že o tom teď mluvím. Za Telčí už to pro mě všechno bude tak nějak nový.
1: Naposledy šel Niko Moro pěšky z Třebíče do Itálie na zahájení zimních olympijských her. Po návratu vydražil své boty za 50 tisíc korun a částku daroval malému Damiánkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. I tato cesta má charitativní myšlenku a souvisí s hokejovým dresem, který má na sobě.
2: Ten dres teda mi věnovali hokejisté Horácké Slavě Třebíč a všichni ho i podepsali. Až dojdu na místo, tak si ho nechám podepsat od všech hokejistů české reprezentace a pak ten dres vydražím pro Viktorku z Třebíče. Ona trpí vzácnou vrozenou vadou, která se nazývá CACNA1A.
1: No tak nezbývá mi, než vám popřát

0: Šťastnou cestu, hlavně opatrně, už vás nebudu zdržovat, já mám menší kroky než vy, tak to teď šel velmi pomalu, děkuju.
1: Za mě velice zajímavá zkušenost tady takhle dělat rozhovor na silnici.
0: Šťastnou cestu a hlavně ať tam v pořádku dojdete.
1: Děkuju moc, jste hodná.
0: Cesta do švýcarského Friburku má celkem 850 kilometrů. Zvládnout jí chce Niko Moro za 28 dní. Denně ujde v průměru přes 30 kilometrů. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme aktuální zprávy. S ním je tu Karel Pěška.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejméně srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje ve svrchní vrstvě půdy i na hladinách podzemních vod. Podle portálu Intersucho výrazné sucho zasáhlo už 60% území republiky. Turisté se dnes na Žďársku vydají na pochod k prameni řeky Oslavy. Jarní akci pojímají jako otevírání pramene. Vyrazí o 9:30 od Sokolovny v Novém Veselí. Po cestě počítají i s občerstvením na hrázi Matějovského rybníka. Hlášení na českých nádražích jsou od května kratší. Cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se zdrží. Správa železnice od změny slibuje zpřehlednění a zjednodušení staničního rozhlasu. Z nádraží proto už před několika lety zmizely tradiční znělky na motivy lidových písní. Správa železnic zároveň chystá sjednocení hlasu, který k cestujícím promlouvá. V budoucnu bude používat uměle vytvořený hlas. Přesně před 15 lety speciální jednotky amerického námořnictva na severovýchodě Pákistánu zabili Usámu bin Ládina. Zakladatel islamistické teroristické organizace Al-Kaida byl mimo jiné strůjcem atentátů na New Yorkská dvojčata v září 2001. Bin Ládin podle amerických úřadů stál za desítkami teroristických útoků po celém světě, při kterých přišli o život tisíce lidí. Čeští hokejisté do 18 let budou na mistrovství světa hrát o bronz. Semifinále prohráli se Švédy 3-4 v prodloužení. V souboji o cenný kov nastoupí svěřenci kouče Tomajka dnes od 15 hodin proti Lotyšům, kteří podlehli domácím Slovákům 0-1. Ve Velkém Meziříčí je právě 1 stupeň, v Třebíči 3, Telč nebo Humpolec hlásí 6. Dnes čekejte převážně jasno. Okolo poledne a pak odpoledne se může vytvářet drobná oblačnost. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené nehody a také na D1 je klid. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V Česku ubývá včelařů. Některé organizace se proto snaží vychovávat mladou generaci, jako třeba v Blížejově na Domažlicku. Uslyšíte o tom už za malou chvíli. Do té doby třeba Marie Rotrová a Karel Černoch, nebo právě teď Buty.

0: Ladíte dobré svobodní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6 hodin 40 minut. Přejeme vám tedy pohodové vstávání. V Česku ubývá včelařů. Podle webu Českomoravské společnosti chovatelů jich je teď zhruba 61 tisíc. O 4 tisíce míň než v roce 2023. Jednou z výjimek je ovšem základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku, kde včelařů naopak přibývá i díky výchově mladé generace.
1: Pepo, to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
2: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
1: Pěkně to tam ulož, foukni si, aby tě nezlobili a budeme je prohlížet.
2: A jak často se scházíte a co s dětmi všechno děláte?
1: Scházíme se jednou týdně, vždycky 2 hodiny. Přes léto jsme ve včelách, rozšiřujeme včelstva a máme tady taky možnost využít školní dílny, takže naučí se všechno.
2: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už jsi se naučil?
3: Vytáčet med, značkovat matky, odbíčkovávám už plastvík a dáme ho do metu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
4: Já se jmenuji Anetka Matíková.
2: A proč jsi se dala na včelaření?
4: No, chtěla jsem si vyzkoušet včelařskou kombinézu.
2: A přes obličej máte i síťku, veď?
4: A máme to i zamřený. A vy nás ta včela nepíchla a nedala do nás ten jed.
2: A líbí se ti to?
4: Jo, také chci vyrábět med.
2: A co u vás ve vaší organizaci tady v Blížejově? Přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
1: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci. A ten kroužek je až do 18 let, kdy ty děti kolikrát už včelaří sami.
2: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
5: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v úvozovkách s rozumem, trpělivostí a pokorou.
2: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství navýšilo národní dotační program, potvrzuje šéf rezortu za SPD Martin Šebestián.
6: Což je titul 1D, kde jsme vlastně pro letošek opětovně navýšili ty dotace na 50 milionů, tak aby to ten sektor neohrozil.
2: Další opatření doplní mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
7: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace, například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
2: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z Blížejova na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: A už za pár minut přidáme také aktuální informace o počasí s našimi meteorology. Počasí dnes bude přát všem venkovním aktivitám.

0: 6 hodin, 45 minut je aktuální čas, vyladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno a my vám přinášíme aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má v tuto chvíli meteorolog Mojmír Martán, přeji vám také dobré sobotní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se tedy podívat na tu dnešní nádheru, jak to bude vypadat na Vysočině s počasím, ale nejprve také aktuální teploty a stav.
2: Tak máme všude slunečno, jasno, teploty jsou teď ráno v širokém rozmezí od 0 do 12 stupňů. No a přes den nás čeká převážně jasná obloha, jen kolem poledne odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, pofukovat bude pouze slabý vítr jižních směrů.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě také podívat na nedělní den, ten by měl být také příjemný, kromě toho větru.
2: Ano, přesně tak, bude jasno, postupně až polojasno, ranní teploty 6 až 3 stupně, na kopcích místy kolem 9, odpolední teploty 22 až 25 stupňů, ale ten vítr ten bude na některých místech už ráno, přes den potom všude zesilovat na mírný, jihovýchodní až jižní, místy se objeví i nárazy větru kolem 55 km za hodinu.
0: 25 stupňů v neděli, tak to už jsou pomalu letní hodnoty.
2: Ano, je tomu tak a podobné teploty ještě můžeme čekat i v pondělí, kdy ale bude trošku už více oblačnosti.
0: Tolik tedy informace o počasí a Mojmír Martán je z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám tedy za ně děkuji, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Hezký den i vám, milí posluchači. Za chvíli přidáme v našem vysílání také for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mně to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekni fór.
1: Ty hele, Milane, co to máš tady na zadku? To je tetování, nebo co to je? 2A, S3, 4, 5, 6? Ale čověče, manželka zařadila zpátečku, když jsem zavíral garáž, no.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Naďi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Naďi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policisté na Vysočině vyzývají k opatrnosti. Lidem chodí podvodné SMS zprávy o dopravní pokutě. Premiér Babiš se v Arménii setká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Fotbalisté Jihlavy s Vlašimí na domácí půdě remizovali. Dnes bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Hezké sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karol Pěška. Policisté na Vysočině varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů, včetně informací o vozidle. Pak je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví, popisuje mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
3: Zde lidé vyplní údaje ke své platební kartě a poté zjistí, že jim neznámý pachatel z účtu odčerpal finanční prostředky. Důrazně veřejnost varujeme, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku. Pokud vám taková SMSka přijde, tak na ní nereagujte, protože se jedná o podvod.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v neděli v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl serveru iDnes, téma jednání neupřesnil. Se Zelenským se potká poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky, mluvili například o zrušení české muniční iniciativy. Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
4: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Jihlavští fotbalisté v 26. kole druhé ligy na domácím stadionu remizovali. S Vlašimí hráli 1-1. FC Vysočina je 4 kola před koncem soutěže předposlední a po dohrání ostatních týmů bude ztrácet na nejbližší nesestupovou příčku při nejmenším 5 bodů. Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku nestačili v semifinále na Švédy 3-4 v prodloužení. Dnes od 15 hodin budou čeští mladíci hrát o bronz s Lotyšskem.
2: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je právě 1 stupeň, v Třebíči 3, Telč anebo Humpolec hlásí 6. Dnes čekejte převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvářet drobná oblačnost. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V náměstí nad Oslavou se konají mezinárodní závody automobilů Zámecký vrch. Musíte počítat s uzavírkami. Jednak v ulici Podhradí, dále na Masarykově náměstí a také na silnici vedoucí z náměstí nad Oslavou na Jinošov. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dnes máme Světový den ptačího zpěvu. Hurvínek navíc slaví 100 let. A více o něm povíme už za pár minut v kalendáriu. Mimo jiné připomeneme i třetí nejstarší metro na světě. Tak se těšte.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin, 10 minut k tomu a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Co nám dnes připomíná 2. květen a kdo má svátek, to se teď dozvíme v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perchta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento užatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek. Na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
4: Ano, budu přesně dbát tvých rad, Paťulíku.
3: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
5: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
3: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
5: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
6: Byt Hercule Poirota.
3: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
7: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k obědu.
3: 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, je 7 hodin 16 minut. K tomu z polí se práší, půda je světlá a zemědělci marně vyhlížejí déšť. Na některých místech Vysočiny se výraznějších srážek nedočkali déle než měsíc a pokud urychleně nezaprší, ohrozí to letošní sklizeň. Výnosy se můžou propadnout až o třetinu. Více o tom pohovoříme v našem vysílání za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě tedy informace o počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 1 a 13 stupni. V Havlíčkově Brodě jsou aktuálně 4 stupně, v Pelhřimově 8 a Velká Bíteš tam je 9 stupňů. Dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a povane slabý vítr jižních směrů. V neděli pak bude až 25 stupňů, jen nás potrápí silnější vítr.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byli zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 7 hodin 20 minut vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Suchý duben se začíná podepisovat na vegetaci. Nedostatek vláhy ohrožuje zemědělské plodiny ve 2/3 Česka. Špatná je také situace na Vysočině. Pokud urychleně nezaprší, můžou se zemědělci obávat o úrodu.
1: Já jsem teď na okraji pole, nedaleko Telče, kde raší zelené výhonky obilí. Já si nemůžu nevšimnout, že ale dost řídce. A pokud se podívám

0: ještě na smilování, ale pokud ještě zaprší do 10 dnů, tak si myslím, že u nás by to nemuselo mít takové následky. Určitě jde hlavně o výnos, ale samozřejmě my třeba děláme nějaký sladovnický ječmen, takže tam se bavíme i o kvalitě potom zrna.
1: No a co když nezaprší?
0: Když nezaprší, tak bude zemědělství trošku na útlumu. Zrovna optimisticky to nevidím a to si myslím a vždycky opakuju, že jsem optimista.
1: Už se dá třeba nějak odhadnout, o kolik menší by ty výnosy mohly být?
0: Může se stát, že to bude 30%. To je ještě brzo na to definovat, ale zcela určitě to sucho se do toho promítne.
1: Že situace je skutečně vážná, mi potvrdil také Miroslav Trnka, bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho.
2: Prakticky na celém území máme výrazně nižší nasycení do těch 40 cm, než je obvykle. Jsme skutečně na duben nezvykle nízkých číslech. Podle našich zpráv od agronomů z zemědělských podnicích, ale i satelitní data nám naznačují, že kondice vegetace se oproti minulému týdnu výrazně zhoršila, zejména ve východních dvou třetinách území.
1: Podle meteorologů by srážky neměly přijít ani v nejbližších dnech a suché počasí bude pokračovat. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Tak doufejme, že se situace zlepší v příštím týdnu, kdy meteorologové slibují přehánky.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám dobré sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karel Piška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Leo Express na české trati vysílá španělské ojeté soupravy Talgo. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva. Talgo mají oproti běžným českým vlakům kratší soupravy a specifický podvozek. Před přesunem do Česka prošly vlaky ve Španělsku opravami. Tradiční jarní výstava drobného zvířectva dnes začíná v Novém Městě na Moravě. V areálu v Nezvalově ulici za vlakovým nádražím budou od 8 hodin ráno majitelé předvádět své chovy králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Součástí bude doprovodný program. Výstava pokračuje ještě zítra až do 15 hodin. Napodobit raně středověký postup tavby železné rudy včera v Havlíčkově Brodě podruhé zkoušeli muzejníci. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vháněli vzduch, aby se rozpálila na více než 1100 stupňů. Teprve pak vsypávali nadrcenou rudu s dřevěným uhlím. Oproti loňsku pozměnili recepturu, přesto ani tentokrát několika hodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho proto zopakovat. Majitelé psů v italském městě Livorno budou muset kromě sbírání exkrementů po svých zvířatech omývat vodou pomočená místa. Lidé také nebudou smět psy nechat močit u domovních dveří nebo vchodů do podniků. Za porušení pravidel bude hrozit pokuta v přepočtu až 12 000 korun. Podle radnice toskánského města k rozhodnutí vedly časté stížnosti obyvatel. Tenistka Kateřina Siňaková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul ve čtyřhře. Do finále postoupila po boku Taylor Townsendové. Českoamerický pár porazil srbsko-francouzskou dvojici Kruničová-Mladenovičová 6-4-7-5 a připsal si 14. vítězství v řadě. V Havlíčkově Brodě jsou právě 4 stupně, v Moravských Budějovicích 6, Nový Rychnov hlásí 8. Dnes čekejte převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvářet drobná oblačnost. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny je teď klid, ani D1 nehlásí žádné dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne, tedy se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, tak určitě si užijete parádní den s teplotami 23 stupňů a my se za chvíli také podíváme.

0: 7 hodin 40 minut hladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina a my si teď dáme jeden řetězový zelený přípitek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Největší řetězový přípitek s zeleným pivem. Je jaro, všechno se zelená a brněnský pivovar uspořádal k výročí 20 let od uvaření první várky zeleného piva akci. Při níž si na zelený čtvrtek v průběhu 20 minut zeleným pivem přiťuklo a připilo s ředitelkou pivovaru Klárou Konupčíkovou ve venkovních prostorech pivovarské restaurace na brněnském Mendlově náměstí postupně 367 přítomných. Zelené pivo je nejslavnějším pivním speciálem v historii brněnského pivovarnictví. Vaří se ze speciálního světlého ječného sladu a žateckého chmele. A čím se to barví? Nepostradatelnou ingrediencí je bylinný výluh, který se připravuje přímo v pivovaru podle tajné a celých 20 let neměněné receptury z několika druhů bylin. Jedinou odtajněnou rostlinou používanou k přírodnímu obarvení piva je kopřiva. Při vaření barvícího výluhu v laboratoři se musí hlídat čas kontaktu bylin s vroucí vodou, protože jedině tak lze dosáhnout požadované koncentrace a kvality výluhu. V obarvení piva hraje svou roli také malé množství likéru. Letos v Brně navařili 4500 hektolitrů zeleného moku. To je bez 100 000 milion piv. Na čepu je tedy nikoliv jen o Velikonocích, ale i v další dny, až do vyprodání zásob. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Pro lepší vstávání s Českým rozhlasem Vysočená to byla Sandra, je 7 hodin 45 minut a jak to vypadá s počasím na tento víkend?
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat. Teploty aktuálně 1 až 11 stupňů Celsia. Nové Město na Moravě a Třebíč aktuálně 9 stupňů, Světlá nad Sázavou 7. Dnes má být na Vysočině převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty ty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a k tomu povane slabý vítr jižních směrů. A v neděli bude také jasno až polojasno s teplotami 22 až 25 stupňů, ale přidá se silnější jihovýchodní až jižní vítr.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se podíváme na historii hoaxů, poplašných a klamavých zpráv. Jejich moc je obrovská, zvlášť u lidí, kteří se špatně orientují ve společenském dění. Hoax ale není výmysl internetu. Slovo použil už Karel Čapek ve Válce smloky. Připomeneme jeden z největších mediálních podvodů z přelomu 19. a 20. století.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vyznají se naše makovičky ve vesmíru? Tak i na to se ptala dětí kolegyně Irena Šarounová a tady už jsou jejich odpovědi.
1: Proč lidé létají do vesmíru?
2: Aby objevili nový planety. Aby objevili třeba na měsíci, co tam je, kamínky tam můžou být.
3: Můžou sluneční soustavu ještě jinou najít.
4: Na měsíci je zmražená voda, protože je tam velká zima.
5: Když poletí na nebe, tak to uvidí i Saturn.
6: Třeba tam může být na vesmíru i něco špatného. Třeba ty kameny, které lítají.
7: Přes 100 000 let narazila mladá planeta do dinosaurské planety a z té malé planety se pak stal měsíc a pak z té dinosaurské planety jsme vynikli my.
8: Je tam černá díra.
7: Když tam někdo je hodně blízko, tak ho to stáhne a už se nikdy nevrátí zpátky na zem.
9: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně, úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najde na tu 19, slyšel vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
8: Motoristé, pozor! Přichází 28. ročník populární soutěže Řidič Vysočiny. Jedinečná šance otestovat své dovednosti za volantem nebo řídítky a užít si den plný adrenalinu. Jihlavské listy společně se vzdělávacím zařízením policie se na vás těší v sobotu 16. května. Přihlášku najdete na webu nebo v tištěných jihlavských listech. Tak neváhejte a dokažte, co ve vás je.
9: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
9: Leo Express nově vyráží na české koleje se španělskými soupravami Talgo. Do Smetanových sadů v Jihlavě se lidé do konce června nedostanou. Nová tráva tam potřebuje zakořenit. Fotbalisté FC Vysočina s Vlašimí uhráli remízu. Dnes bude svítit slunce a naměřit můžeme až 23 stupňů. Hezké sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Na české koleje dorazily nové typy vlaků, například na trať mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolína patřící polskému dopravci. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo ze Španělska.
10: Talga jsou znatelně odlišná od ostatních typů vlaků v Česku. Například vagóny jsou na délku zhruba poloviční, pokračuje provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil.
11: Podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímo linku Prahu-Kyjev.
10: Vlak má taky nezávislý dýzlový zdroj k vytápění nebo klimatizaci vozů. České dráhy teď pro polského dopravce testují novější pendolino, aby dostalo potřebná povolení pro pravidelný provoz v Česku, pokračuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
12: Na českých kolejích musí ujet zhruba 60 000 km, aby získalo schválení tedy pro provoz v České republice.
10: Testování polského pendolina by mělo být hotové během jara. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Smetanovy sady u Horácké arény v Jihlavě zůstanou zavřené do konce června. Město k omezení přistoupilo kvůli lepší adaptaci a posílení nově vysetého trávníku. V parku teď končí hlavní práce na jeho úpravách.
13: Podle odborníků je potřeba, aby tráva měla teď klid, aby mohla vytvořit hustý a odolný porost, který zvládne i velké množství návštěvníků. Na nové trávníky proto nebude možné vstoupit minimálně do doby, než proběhnou první seče. V těchto dnech mají dělníci dokončenou většinu cest v parku a postupně instalují lavičky nebo odpadkové koše. Vysazená je také převážná část stromů. František Jirků, Český rozhlas.
9: Spojené státy stáhnou z Německa 5 000 svých vojáků, nařídil to ministr obrany Pete Hegseth. Počty jednotek v zemi budou Američané postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Iránu. A to poté, co kancléř Friedrich Merz na začátku týdne řekl, že Američané nemají ve vyjednáváních s Teheránem žádnou přesvědčivou strategii.
0: Sport.
9: Fotbalisté Jihlavy v 26. kole druhé ligy remizovali s Vlašimí 1-1. Na soutěžní vítězství tak Vysočina čeká od podzimu minulého roku.
14: 31. října. Tehdy Jihlava naposledy v šance národní lize vyhrála. Od vítězství 4-0 nad Bčkem pražské Sparty ale střídá remízy a porážky. Nad Vlašimí ještě Vysočina 8 minut před závěrem vedla. Poté ale Středočeši srovnali s penalty a prodloužili svou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je 4 kola před koncem ligy předposlední a po dohrání ostatních týmů bude ztrácet na nejbližší nesestupovou příčku nejméně 5 bodů. Štěpán B. Český rozhlas.
0: Počasí.
9: V Havlíčkově Brodě jsou právě 4 stupně, v Moravských Budějovicích 6, Nový Rychnov hlásí 8. Dnes čekejte převážně jasno, kolem poledne a odpoledne se může vytvářet drobná oblačnost. Teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
9: Na dálnici D1 opatrně mezi 56. až 82. kilometrem ve směru na Brno. Projíždí tudy pomalu jedoucí vozidlo údržby, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
15: Je tu máj, lásky čas a tak náš dnešní rozhlasový sloupek věnujeme právě lásce a zamilovanosti, které tak často promlouvají do našich životů. Poslouchejte už za 7 minut.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré sobotní ráno vám přejeme, je 8 hodin 12 minut. O tom, že láska kvete v každém věku, ví i dnešní rozhlasový sloupek Zdeňka Drišla.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Měsíc květen, čas lásky. Říká se, snad by stálo pár slov povědět si o tomto zázračném lidském citu. Jinak o něm bude mluvit zamilovaný člověk, který si lásku užívá, jinak člověk, kterému chybí. Když je lásky moc, je s ní trápení. Když není vůbec nebo je jí málo, tak je s ní trápení také. V lásce se věci nesčítají, ale násobí. Někdy stravuje, úplně spaluje, člověk je jí zahlcený, nemá myšlenky na nic jiného. Je jako vykolejený. Ani si často neuvědomuje, že si přílišnou láskou skoro ubližuje. Je to posedlost, která člověka může úplně ochromit. Pak může být láska hezká, když se první zamilovanost promění v opravdový cit, poklidný a šťastný, který přináší radost tomu, kdo je milován, i tomu, kdo miluje. Žít v lásce, to je jako hrát oba na dobře naladěný klavír, ať se dotknete kterékoliv klávesi, každá by měla zaznít dobře. Láska je dar. V každém narušeném vztahu je jenom jeden problém, a to je nedostatek lásky. Když člověk lásku ztratí, často se brání jinému citu, protože moc dobře ví, jak takové zklamání bolí. Obává se, že do toho zase spadne, zapřísahá se, že už ho láska nikdy nedostane. Někdo v lásku nevěří vůbec, hledá jenom duchovní, případně jiné hodnoty. Ale bez opravdové lásky se žije hodně těžko. Jenom láska nám dává pocítit, že v našem podivném světě ještě stále existuje něco obdivuhodného a krásného. Vždyť z lásky se přece rodí člověk. V Shakespeareově dramatu Romeo a Julie bratr Lorenzo říká: láska se neptá na kamenné hradby. A co si zamane, to udělá.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 8 hodin 18 minut, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Třebíčský rodák s italskými kořeny Niko Moro vyrazil na další pouť. Naposledy došel pěšky na zahájení zimních olympijských her v Miláně. Teď míří do Švýcarska na mistrovství světa v ledním hokeji. V prvních hodinách cesty ho chvíli doprovázela také naše reportérka. A reportáž uslyšíte v našem vysílání už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Já už se ale teď tady také dívám na teploty na Vysočině, ty se nám aktuálně pohybují mezi 8 a 13 stupni Celsia. Jihlava, Hruškovy dvory právě teď 8 stupňů, dále ještě také Přibyslav 10 stupňů Celsia a Náměšť nad Oslavou 12 stupňů. Dnes bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů a povane slabý vítr jižních směrů. A v neděli pak bude také jasno až polojasno s teplotami 22 až 25 stupňů. Přidá se ale silnější jihovýchodní až jižní vítr.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mě to má zbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: stále věřím, Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina dospíval krátce před 9:30. V zimě zvládl 27-letý Čecho-Ital Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky zdolal přes 920 kilometrů za 31 dní. Ani ne po 3 měsících už má další cíl, švýcarský Fribourg. Vyrazil na 1. máje v 5 hodin ráno od třebíckého zimního stadionu. Chce totiž stihnout čtvrtfinálový zápas mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Musím teda říct, že nejdete přehlédnout. Ta reflexní vesta, červená bunda. Jo, jo. Ne, to je dres.
2: To je dres.
1: To je hokejový dres. Jo, jo. Zdravím. To teda chvíli neposedíte.
2: Jo. Tak ono, to potřeba, no. Dokud jsem ještě mladý a dokud ty končetiny fungují, tak je to super.
1: Nico Moro má pořádně prošlápnuté boty a používá pudr. První dny totiž půjde hlavně po asfaltových cestách. Teď zrovna jdeme úsek, který jde podél silnice, poměrně rušné. Těšíte se na nějaké úseky, kde půjdete více přírodou?
2: Určitě, tak v Česku by to měla být Šumava. Tam to bude krásný, tam budou hory, že jo. Do Českého Krumlova se moc těším, protože to je jedno z měst České republiky, který jsem nenavštívil. Takže tam se těším fakt moc, mám úplně husinu, že o tom teď mluvím. Po zatelčí už to pro mě všechno bude tak nějak nový.
1: Naposledy šel Nico Moro pěšky z Třebíče do Itálie na zahájení zimních olympijských her. Po návratu vydražil své boty za 50 tisíc korun a částku daroval malému Damiánkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. I tato cesta má charitativní myšlenku a souvisí s hokejovým dresem, který má na sobě.
2: Ten dres teda mi věnovali hokejisté Horácké Slavě Třebíč a všichni ho i podepsali. Až dojdu na místo, tak si ho nechám podepsat od všech hokejistů české reprezentace a pak ten dres vydražím pro Viktorku z Třebíče. Ona trpí vzácnou vrozenou vadou, která se nazývá CACNA1A.
1: No tak nezbývá mi, než vám popřát šťastnou cestu, hlavně opatrně, už vás nebudu zdržovat, já mám menší kroky než vy, tak to teče velmi pomalu, děkuju.
2: Za mě velice zajímavá zkušenost tady takhle dělat rozhovor na silnici.
1: Šťastnou cestu a hlavně, ať tam v pořádku dojdete.
2: Děkuju moc, to je hodná.
1: Cesta do švýcarského Friburku má celkem 850 kilometrů. Zvládnout jí chce Nico Moro za 28 dní. Denně ujde v průměru

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Jsou to aktuální zprávy a ve studiu Karel Pěška.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Český hydrometeorologický ústav varuje před klíšťaty. Vyšší aktivitu na víkend hlásí na celém území Česka. Podle meteorologů se už klíšťata nepohybují jen v přírodě, ale i ve městech. Apelují proto, aby každý sebe, případně své zvíře, po procházce zkontroloval. Turisté se dnes na Žďársku vydají na pochod k pramení řeky Oslavy. Jarní akci pojímají jako otevírání pramene. Vyrazí o 9:30 od Sokolovny v Novém Veselí. Po cestě počítají si i s občerstvením na hrázi Matějovského rybníka. Hlášení na českých nádražích jsou od května kratší. Cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se zdrží. Správa železnice od změny slibuje zpřehlednění a zjednodušení staničního rozhlasu. Z nádraží proto už před několika lety zmizely tradiční znělky na motivy lidových písní. Správa železnic zároveň chystá sjednocení hlasu, který k cestujícím promlouvá. V budoucnu bude používat uměle vytvořený hlas. Přesně před 15 lety speciální jednotky amerického námořnictva na severovýchodě Pákistánu zabili Úsámu bin Ládina. Zakladatel islamistické teroristické organizace Al-Kaida byl mimo jiné strůjcem atentátů na newyorská dvojčata v září 2001. Bin Ládin podle amerických úřadů stál za desítkami teroristických útoků po celém světě, při kterých přišli o život tisíce lidí. Hokejisté David Pastrňák s Pavlem Zachou končí v play-off NHL v prvním kole. Boston doma prohrál s Buffalem 1-4 a celkově sérii ztratil 2-4 na utkání. Sedmý zápas si vynutila Tampa, když zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo ani 32 zákroků Jakuba Dobeše. Ve Velkém Meziříčí je teď 8 stupňů, v Přibyslavi 10, počátky hlásí 13. Obloha dnes bude převážně jasná, kolem poledne a odpoledne se může objevit drobná oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V Havlíčkově Brodě dnes bude do 1:30 odpoledne omezení na Havlíčkově náměstí. Jeho část bude uzavřená z důvodu pořádání farmářských trhů. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut také otevřeme pořad Bejvávalo a řeč v něm bude tentokrát o máji a bříze. Co tento strom symbolizuje? Uslyšíte do té doby, je tu Marta Kubišová nebo právě teď Miroš Birka a Marta.

0: 8 hodin 40 minut s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. V něm otevíráme teď také pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku. Zjistíme, jaké zvyky se dodržovaly v květnu a jaký význam měla bříza.
1: Bejvávalo.
2: Začal, aspoň v přírodě tomu tak je, nejkrásnější měsíc v roce.
3: Máj.
2: A k té nádheře přispívají i bílé kmeny a světle zelené lístky bříz.
3: Bříza bejvala od pradávna symbolem čistoty, světla a novýho začátku. Za nás se říkávalo, že je i stromem mateřským, konejšivým a podporuje plodnost.
2: Plodnost? A jak pak?
3: Někde bylo zvykem, že se dívky teď na jaře šlehaly mladými proutky po nohách, což mělo pomoct lepšímu prokrvení a snadnějšímu početí. A když se to stalo, tak se z toho světlého březového dřeva pak vyráběly kolíbky.
2: Leckde se z břízy taky dělávaly podle tehdejší mluvy noční svíce, anebo fakule či pochodně, který, jak píše středověký kronikář, hoří, jako by byly potažený smolou. Známá je taky tradice březových košťat, kterýma se ze stavení a ze dvora teď na jaře mělo vymíst všechno starý, zatuchlý, což jsme znova u té čistoty, a začít se vším odznovu, začít novej rok.
3: Ale největší očistou po té dlouhé zimě a nejvíc prospěšný pro člověka bylo, chlapče, pití jarní mízy z tohohle stromu.
2: Březová míza, to je prý opravdovej života budič. Psáno jest ve starých textech.
3: Mezi stromy všemi se najde sotva další, který by tak brzo z jara táh k sobě mízu. Nyní jest tak dokonale svou šťávou nasycena, že již pouhým naškrábnutím nožem, natož naříznutím kmene, vypouští i hned velice mnoho sladké vody, kterou už používají pastevci k uhašení žízně. No a báby kořenářky odporučují na léčení neduhů, zeslábnutí starců po zimě a na zahánění únavy.
2: Taky na vlasy bývala březová voda dobrá, na zpevnění a na lesk.
3: No jo, jenže u nás se říkalo, že použít tenhle nápoj bohu jinak, než že ho budeš pít, je plýtváním toho, co nám pán Bůh seslal na zem.
2: Však ta míza je k mání jenom pár týdnů.
3: Od března do května, kdy v sobě po zimě bříza probouzí novej život. Ale k tomuhle daru musí člověk přistupovat s pokorou. Můj děda, když navrtal do stromu tu dírku, tak říkal, litr nejvíc dva, víc si neber. Pak vyndal tu trubičku, poděkoval a zaléčil bříze tu ránu, kterou jí způsobil.
2: A to jako jak?
3: No, zamáznul dírku nějakým voskem nebo propolisem.
2: Jenže to, o čem teď mluvíme, je už v našich časech zakázaný. Řezat do stromu se nesmí. A tak se od mízy raději přesuňme k listům. Ty trhat můžeme a i ty jsou po jaru dobrým životabudičem.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodové vstávání a krásný, klidný nebo něčím zpestřený sobotní den. Máme 8 hodin 47 minut. Tipnete si, kolikrát už se v náměstí nad Oslavou jeli závody do vrchu? Za chvíli vám to prozradíme a přidáme i další tipy, kam můžete vyrazit. Ale teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přidá teď meteoroložka Bára Kučerová. Přeji dobré sobotní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Tak do rána se budíme jasného a tomu postupně od těch ranních minimálních teplot začínají odpovídat i ty teploty, které jsou teď, a ty jsou konkrétně mezi většinou 11 a 16 stupni Celsia.
0: Jaký to bude mít vývoj během dne?
2: Bude slunečno a postupně se bude oteplovat, konkrétně na 20 až 23 stupňů Celsia. Pokud se nějaká oblačnost vyskytne, tak to bude kolem poledne a odpoledne, a to buď drobná kupovita, anebo spíše nebo oblačnost vyšších pater, která by ale měla být průsvitná.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: To je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Mm-hmm.
0: A samozřejmě k sobotě patří neděle jako komplexní, prostě zkrátka víkend, takže jak bude v neděli?
2: A měla by být podobně jako dnes, nebo když se to vezme suma sumárum, tak slunečno, i ta noc by měla být jasná. Ranní teploty 6 až 3 na kopcích, místy kolem 9 stupňů Celsia, zítřek pak jasný nebo možná polojasný, ta oblačnost ale bude průsvitná a více oblačnosti právě stále spíše té průsvitné bude přibývat postupně od západu, a to během večera, potom noci na pondělí. Zítřejší teploty už někde budou letní, konkrétně 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Teploty krásné, někdo to má rád, ale jiní třeba čekají na déšť. Kdy se asi tak objeví na Vysočině? Objeví se vůbec?
2: Mohl by se objevit začátkem týdne, v pondělí bude převládat polojasno nebo oblačno, může se přechodně zatáhnout oblačností těch vyšších pater, to znamená, že zase může být spíše průsvitná, a později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky, výjimečně pak i bouřka, a to spíše v západní polovině kraje, takže déšť očekáváme v pondělí, spíše potom k noci na úterý, a ty srážky ovšem obšťastní, pokud někde, tak opravdu spíše tu západní polovinu, a tam by mohlo napadnout možná v intenzivnějších srážkách i ke 3 mm.
0: Tolik tedy informace o počasí a Bára Kučerová. Já vám za ně děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina teď pro vás máme také pár kulturních tipů. Pokud přemýšlíte, kam se vypravit v tyto příjemné jarní dny, tak jednou z možností je třeba vycházka za kováři na Šlaghamr. Brdíčkův mlýn v Hamrech nad Sázavou je dnes otevřen od 10 do 17 hodin. Kováři z různých míst České republiky se sejdou, aby návštěvníkům předvedli své řemeslo. A další tipy teď přidává také Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Máte rádi koně? Pak můžete zamířit do Bystřice nad Pernštejnem. V centru Eden je tu od 9:30 den koní a k tomu i rytířský turnaj. Nádvoří Edenu se promění v dějiště souboje. K vidění budou kaskadérské kousky a středověká show, ukázky jezdeckého umění, drezura, parkour, western, vozatajství a děti se svezou na koni i poníkovi. Chovatelé určitě rádi navštíví pravidelnou jarní výstavu drobného zvířectva. Dnes i zítra v Novém Městě na Moravě ve výstavním areálu za vlakovým nádražím. Králíky, holuby, drůbež, krmiva i chovatelské potřeby uvidíte dnes do 5 hodin a zítra od 8 do 3. Dvoudenní je i další klasika. Závody do vrchu v Náměšti nad Oslavou. Letos se pojedou už po 45. Zámecký vrch pořádá ASK Náměšť a slibuje špičkovou domácí i zahraniční účast. Doprovodný program se ponese v duchu Rally Dakar. Představí se Aleš Loprajs s Davidem Křípalem a návštěvníci si mohou prohlédnout jak dakarský speciál, tak také přehlídku historických sportovních vozů. Obec Pišel na Třebíčsku pořádá hasičský víkend se svatým Floriánem. Dnes od 3 odpoledne je program připraven na návsi u hasičské zbrojnice. Děti potěší soutěže a skákací hrad. Malí hasiči předvedou hasičský útok a zítra je v plánu den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. První květnovou neděli se slaví den rodičů předčasně narozených dětí. V Havlíčkově Brodě zve Nedoklubko na setkání v parku Budoucnost u kavárny Ave Cafe, a to zítra od 14 hodin. Podpořit můžete oddělení Havlíčkobrodské nemocnice, kde o miminka do dlaně pečují. Příjemný jarní víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: A já ještě dodám, že všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A dobrý poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Vysočina přejeme. S vámi byla Lidie Jakubičková a těším se na slyšenou zase zítra ráno.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po celé republice je v těchto dnech vysoká aktivita klíšťat. Obce chtějí převzít Humpolecký Vodak. Fotbalisté Jihlavy hráli doma s Vlašimí nerozhodně. Dnešek nás čeká slunečný s teplotami až 23 stupňů. Přinášíme vám zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí i pro vycházky v městských parcích, říká Ivan Možný z Hydrometeorologického ústavu.
2: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
0: Meteorologové předpokládají, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě potrvá několik týdnů. Zásadní je dávat si pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe, případně i svá zvířata. Přistoupení ke svazku obcí, který má převzít kontrolu nad vodohospodářskou infrastrukturou v okolí města, schválili humpolečtí zastupitelé. Dosud tuto službu zajišťovala společnost Vodak, která je teď na prodej. Zastupitelé tento krok odsouhlasili jednomyslně, konstatoval mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezský.
3: Dobrovolný svazek obcí má 23 zakladajících členů. Jeho založení je klíčovým milníkem celého procesu, jehož cílem je převzetí společnosti Vodak Humpolec do vlastnictví obcí a nastavení dlouhodobě stabilního a udržitelného modelu provozování vodovodu a kanalizací.
0: Zaplétání máje dnes můžou lidé navštívit na Masarykově náměstí v Jihlavě. Od 15 hodin a 45 minut se o něj postará horácké folklorní sdružení. Součástí programu je slavnost růžových vín. Ta bude na stejném místě přístupná už od 13. hodiny. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, aby neeskalovali vzájemný spor a urychleně začali jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz aut z Unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
4: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalistům Jihlavy se vzdálila záchrana ve druhé lize. V 26. kole remizovali na domácím hřišti s Vlašimí 1-1. Vysočina je v tabulce dál předposlední a 4 zápasy před koncem sezóny ztrácí na nesestupové příčky 5 bodů. V dalších včerejších duelech Prostějov remizoval s Artisem Brno 1-1 a Příbram zdolala České Budějovice 2-1. A čeští hokejisté do 18 let v semifinále světového šampionátu prohráli se Švédy 3-4 v prodloužení. V zápasu o třetí místo se dnes odpoledne střetnou s Lotyši, kteří podlehli domácímu Slovensku 0-1. Počasí. Ve Velkém Meziříčí je teď 8 stupňů, v Přibyslavi 10, počátky hlásí 13. Obloha dnes bude převážně jasná, kolem poledne a odpoledne se může objevit drobná oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice na Vysočině jsou bez nehod, ani D1 teď nehlásí žádné vážné komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Anu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theo do kaps je knižní řada teologie do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Maine. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol, tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Maine dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Maine představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Maine má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat, aspoň pár minut ráno, denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně bez slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, jo, poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovícké katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kolaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Konference Křesťan správce stvoření se bude po 4 květnové dny konat v křesťanském ekocentru Krupárna v Dobrém pod Orlickými horami. Začne už ve čtvrtek 7. května a do neděle 10. května nabídne přednášky a duchovní zastavení. V neděli pak vyvrcholí společnou bohoslužbou. Večerní přednášky několikadenního programu budou určeny i pro širokou veřejnost. S jedním z organizátorů konference, Pavlem Světlíkem, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Křesťanství, příroda.
2: Ano. Bůh pečuje o své stvoření a i nás lidi vede k odpovědnosti, abychom nebyli jen takovými spotřebiteli toho všeho krásného světa a stvoření, ale spíš takovými pastýři a zahradníky toho, co je nám svěřeno. A vlastně nacházejí od začátku Bible, od Genesis až po zjevení texty, které mluví o udržitelnosti, ta sustainability,

0: udržitelnost, biodiverzita. To jsou krásné texty nejen o Noé, jako o jeho korábu, jak zachraňuje ty zvířata, že jo, takový první ekolog, starozákonní Noé postava, ale kniha žalmů, Davidovy žalmy, 104. žalm, 19. žalm, to jsou nádherné popisy stvoření o různých biotopech, hory, řeky, a ten David to tam prožívá a jsou to oslavné písně vlastně Pána Boha skrze jako stvoření. Nebo Šalamoun, znalec ptáků, znalec zvířat, tak vlastně kniha Přísloví, tam jsou různé texty o mravencích, o včelách, Septuaginta má i o včelách tam, nebo Ježíšova podobenství. Ježíš v podstatě někdy dá takovou provokativní myšlenku i někde v kázání, že Ježíš byl zelený v tom smyslu, co učí a jak jedná. Učí v podobenstvích o přírodě, o bouři, o slunci, o vodě, o průtrži mračen, o zvířatech.
1: V ekocentru Krupárna v Dobrém u Dobrušky, Dobré 85.
0: Bude to setkání křesťanů i nekřesťanů, ale lidí, kteří se zajímají o toto téma z pohledu Bible, z pohledu Starého i Nového zákona.
1: Téma je.
0: A to téma je ale udržitelnost, biodiverzita a udržitelnost. Udržitelnost.
1: Proč jste zvolili právě toto téma pro tu konferenci?
0: Ano, toto téma navrhl iniciátor konference, pan doktor Milan Hluchý z Brna, Biokont Brno, která pečuje o biologickou ochranu, zvláště vinic, moravských nejen vinic, ale i třeba v Polsku. A on navrhl toto téma, on se tím zabývá léta, jak je možno i pečovat a zlepšovat věci v zemědělství, jak biologickými prostředky pečovat o přírodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma. A o večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Bude to čtyřdenní konference v Dobrém u Dobrušky pod Orlickými horami. Má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne do těch 4 dnů ve spojení s přírodou?
0: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších. Takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou bohoslužbou na závěr.
1: Kdy bude ta bohoslužba?
0: Ta bohoslužba bude tady na centru. Ta závěrečná bohoslužba bude v neděli 10. května. Od 8 do 9 hodin.
1: Znamená to, že ti, kteří se chtějí zúčastnit všech dnů, mají možnost tady být, pobít?
0: Ano, ti, kteří se přihlásí, na internetu máme přihlašovací formulář, tam je potřeba se přihlásit. Je to na www.arocha.cz, tam se dostanete k jednotlivým sdělením a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan, správce stvoření od čtvrtka 7. května do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů Pavlem Světlíkem.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, se kterým se vydáváme teď na západ Čech. Jednou z nejvýraznějších dominant města Chebu je kostel svatého Mikuláše. Tyčí se nad historickým centrem už od 13. století a za tu dobu prošel řadou proměn. Původně románská stavba získala gotickou podobu, později byla upravena v barokním stylu a dnešní charakteristickou siluetu jí dali novogotické věže. V jedné z věží se nachází vyhlídka, na kterou společně s historikem Petrem Beranem vystoupala Jana Strejčková.
1: Prošli jsme přes turniket.
2: Nevím přesně, kolik těch schodů je, já jsem to nikdy nespočítal, asi tak kolem 170. Schodiště je nové z roku 2008.
1: A poměrně úzké.
2: Ale chodíme kolem zdila, které je teda 800 let staré. Pozor, tady schody. Románská združená okna, krásná kamenická práce.
1: Už jsme úplně nahoře?
2: Nejsme.
1: Zdaleka ne.
2: Nejsme. Ještě půjdeme do zvonů.
1: A slyším tady něco hrát?
2: To je hradniční věž. Vždycky v celou hodinu hraje hudba. Teď jsme u zvonu. Tady zvon Jakub. Zvon Jakub původně byl v kostele v Horních Chlumanech. Zvon Jan Nepomucký a gotický zvon, tu ty dva zvony jsou tak kolem roku 1840, jsou z chebské dílny Dival. A v roce 66 se sem instalovali, pater Engelmann je nechal instalovat, oni byli převezeni z toho skladiště v Hamburku, protože za okupace Němci všechny zvony zrekvírovali, ale problém je v tom, že ty zvony nejsou dělaný stejně a nemají dobrý souzvuk. Ale není automatika, musí se zvonit ručně. Musí se zvonit ručně.
1: Při jakých příležitostech
2: se zvoní? Předvší, vždycky v neděli před 10. hodinou. A teď půjdeme až nahoru.
1: Vystoupali jsme úplně nejvýš, jsme pod, těsně pod věžemi.
2: Tak.
1: V jaké jsme asi výšce?
2: No, tak loď má vysoko 20 metrů, tak my budeme tak kolem 40 metrů ve výšce. Teď vidíme pohled na město, na Cheb, na náměstí, k nádraží, vidíme Dyleň, vidíme Zelenou horu, vidíme chebské kostely, staré dvorky, tady vidíme překrásné bývalé dvorky, protože většina těch dvorků se v době rekonstrukce vybourala. Třeba celá Školní ulice je nová, všechny ty staré domy se vybouraly. Vidíme Špalíček, skupinu těch krásných kupeckých domů. Tady je nádherný výhled.
3: Vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše je pro návštěvníky otevřená každý den, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

v noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde předkládáme vaší pozornosti jednu zajímavou publikaci. Troje dveře do chrámu v nás, symbolista František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. To je název rozsáhlé knihy, jejímž autorem je historik Martin Jindra, který se specializuje na moderní církevní dějiny. Životem a dílem sochaře Františka Bílka se zabývá už 25 let, od doby svých vysokoškolských studií. Natáčela s ním Jana Šustová.
1: O sochaři Františku Bílkovi už vyšla řada knih, ale nová publikace Troje dveře do chrámu v nás z pera historika Martina Jindry se vydává neobvyklým směrem.
2: My jsme vlastně doposavat měli docela hezky zmapovanou historii Bílkova díla, Bílkovy tvorby, ale historici a badatelé zatím neupínali moc pozornosti na rodinnou historii Františka Bílka, jeho dvou dětí, Berty a Františka Jaromíra. Takže těžiště téhle knihy je zaměřeno právě na život, na poslední třetinu života Františka Bílka, kde se detailně snažíme zmapovat, jakými směry a v jaké situaci se František Bílek nacházel. A pak i na vlastně životy tedy jeho dvou dětí, kdy dcera Berta celý život prožila tady v Československu a syn František Jaromír po únoru 1948 emigroval a vlastně prožil potom třetinu svého života v jeho americké Uruguay.
1: Symbolický význam má i název knihy Troje dveře do chrámu v nás.
2: František Bílek nějakým způsobem celý život se snažil ve svém díle i ve svém životě vnímat vztah člověka a Boha. On vlastně měl pocit, že to jeho umění by se mělo týkat těch nejzákladnějších věcí člověka. Vlastně se i považoval do jisté míry za člověka vyvoleného, což mu samozřejmě způsobovalo i řadu nedorozumění mezi jeho přáteli a třeba okruhem některých lidí z prostředí katolické moderny, kde se pohyboval. A ty troje dveře do chrámu v nás jsou jimi třemi cestami, kdy František Bílek sám mluví o tom, že když stavěl tady svoji ateliérovou vilu v Chodkových sadech, tak ji chtěl koncipovat jako chrám, nejenom jako budovu, ale jako chrám, kam by přicházeli lidi za určitou duchovní výživu. A ty symbolické troje dveře tedy mají ukazovat jednak tu jeho cestu, jak on ji připravoval sám pro sebe a skrze svoji tvorbu i pro svoje diváky. A pak taky cesty právě těch jeho dvou dětí, které byly vlastně výrazně jejich otcem ovlivněny. Takže jsou to i pak cesty Františka Jaromíra a jeho dcery Berty.
1: František Bílek a jeho rodina byly původně členy římskokatolické církve. V roce 1921 však přestoupili do církve československé a sochař ovlivnil i povolání svého syna.
2: Jeho velkou touhou bylo, aby syn František Jaromír se stal duchovním této církve. František Jaromír měl ale duši kumštýře, byl to člověk, který měl rád veselý život a divadelní prkna a od mládí prostě inklinoval k divadlu a toužil to divadlo i profesionálně dělat jako svoje zaměstnání. Ovšem tomu jeho autoritativní otec neumožnil, respektive dal mu jakési ultimátum, kdy syna postavil před rozhodnutí, že buď to tedy bude sloužit duchovně mezi lidem a potom nestratí rodinu, anebo se tedy bude věnovat divadlu, ale pak by se mohlo stát to, že tu rodinu ztratí. Takže na základě tohoto otcova ultimáta se syn vlastně podvolil tomu jeho přání, vystudoval bohosluví a stal se knězem církve československé a tuhle tu službu vlastně konal v řadě náboženských obcí vesměs jako venkovský farář, když pak se dostal i do některých pražských obcí až do vlastně otcovy smrti. Jakmile František Bílek zemřel v roce 1941, tak krátce na to syn tu službu opustil a konečně mohl realizovat ty svoje touhy na divadelních prknech.
1: Pro církev československou byla tato kněžská etapa života Františka Jaromíra Bílka velice důležitá.
2: Díky tomu se vlastně uskutečnila vůbec největší vlastně realizace interiéru od Františka Bílka v chrámu knížete Václava v Praze na Zderaze na Novém Městě, pro který František Bílek v době, kdy tam jeho syn sloužil jako duchovní, navrhl krásný modřínový krucifix, k tomu oltář s postavami z české historie, dva svícny propojené s pulpity a je to taky jediný chrámový interiér, kde se můžeme setkat i s motivy, které navrhl Bílek pro zborové lavice.
1: Dcera Berta Mildová Bílková se stala sociální pracovnicí a dlouhá léta od roku 1936 vedla ústředí sociální práce Církve československé a převedla ho i přes složité období druhé světové války.
3: život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vstoupili jsme do měsíce května a člověk si najednou znovu uvědomí, že žije ve světě, který je krásný. V kráse, která z určitého úhlu pohledu není k životu bezpodmínečně nutná. Kráse, která je jakoby navíc. Květy by mohly být menší. Stromy by mohly kvést kratší dobu. Vůně by nemusela být tak intenzivní. A přesto všechno jakoby v květnu vyjadřovalo nešetřím, dávám naplno. Možná právě tady začíná i parabola mezi křesťanstvím a krásou. Protože ani křesťanství nezačíná desaterem přikázáním. Nezačíná tím, co máme dělat nebo nedělat. Začíná setkáním s krásou. My Evropané jsme zvyklí přemýšlet o životě často v kategoriích správnosti, výkonu, spravedlnosti. Co je dobře, co je špatně, co se má, co se nemá. Ale evangelium nám ukazuje jinou kategorii. Ne kategorii moralismu, ale kategorii krásy. Protože člověk se nemění tím, co se mu řekne. Člověk se mění tím, že vidí něco krásného. Svatý apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, když hledíme na Pána, jsme proměněni od slávy k slávě. Protože vidím krásu, stávám se jiným člověkem. Bible nám dává jeden z nejsilnějších obrazů takové krásy. Příběh z Betánie. Žena vezme vzácný olej, nard. Velmi drahý, velmi vzácný. A vyleje ho na Ježíšovy nohy. A evangelium říká, celý dům se naplnil vůní toho oleje. Zkuste si to představit. Nejenom gesto, ale tu vůni. Vůni, která se šíří. Vůni, kterou nelze zastavit. Vůni, která promění atmosféru celého dne. Kategorie správnosti by reptala. Proč tolik plýtvání? Proč tolik? Proč ne méně? Proč ne rozumějí? A tady se setkávají dva přístupy. Přístup kalkulu říká, kolik to stálo, co z toho máme. Logika lásky říká, dávám, protože miluji. Dávám, protože je to krásná. A je zajímavé, že evangelium neříká, ten olej byl drahý. Říká, dům se naplnil vůní. Protože skutečná láska se pozná podle toho, co vytváří kolem sebe. Ne podle ceny, ale podle vůně. A možná právě květen nám pomáhá tuto druhou logiku znovu objevovat. Protože příroda v květnu nepočítá. Kvetoucí stromy se neptají, vyplatí se to. Vůně šeříku neříká, kolik za to dostanu. Krása prostě je a dává se. Možná si vzpomenete na chvíle, když jste někde byli a řekli jste si, tady je dobře. A nedokázali jste přesně říct, proč. Možná to bylo právě kvůli té vůni, atmosféře, přijetí, laskavosti. A květen nás zve, abychom takovou vůni tvořili. Ne velkými slovy, ale obyčejným životem. A tak vám dnes na začátku máje přeji, aby váš život byl jako rozkvetlý strom. Aby ve vašem domě byla vůně krásy. A snad, aby i někdo mohl říci, ten jejich dům byl naplněný vůní. Přeji všem posluchačům krásný májový měsíc.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lidem na Vysočině chodí podvodné SMS zprávy o dopravní pokutě. Policisté vyzývají k obezřetnosti. Na Žďársku kováři z celé republiky představí své řemeslo. Slavná loutka Hurvínka slaví sté narozeniny. K jubileu dostane novou divadelní hru. Dnešek nás čeká slunečný s teplotami až 23 stupňů. Přinášíme vám zprávy. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Policisté na Vysočině varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů, včetně informací o vozidle. Pak je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví, popisuje mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
2: Zde lidé vyplní údaje ke své platební kartě a poté zjistí, že jim neznámý pachatel z účtu odčerpal finanční prostředky. Důrazně veřejnost varujeme, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku. Pokud vám taková SMSka přijde, tak na ní nereagujte, protože se jedná o podvod.
0: Kováři z celé republiky se dnes scházejí na Šlaghamru nedaleko Žďáru nad Sázavou. Do 17 hodin tam budou předvádět své řemeslo na mobilních výhních a na velkém vodou poháněném buchru. Návštěvníci si na místě mohou sami vyzkoušet práci kováře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v neděli v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl serveru iDnes, téma jednání neupřesnil. Se Zelenským se potká poprvé od nástupu do čela současného kabinetu. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky, mluvili například o zrušení české muniční iniciativy. Slavné postavičce loutkového divadla Hurvínkovi je dnes 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926. Se svým otcem Josefem Spejblem vytvořil rodinnou dvojici, která bavila a baví malé i velké diváky. Hurvínkovi narozeniny dnes na jeho domovské scéně oslaví soubor divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurvajs.
3: Představení se splní Spejblovi, paní Kateřině, Málničce i Hurvínkovi jejich tajná přání. Prožijí chvíle radosti, vzpomínání na slavné scénky Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, ale dostanou se i do nebezpečí. Vše se ale nakonec samozřejmě v dobré obrátí a zvítězí láska. Po premiéře se chystá také oslava Hurvínkových narozenin. Režisérkou nové hry je Hana Mikulášková.
4: Dostane na narozeniny Hurvínek dort?
5: Dostane.
4: Bude dřevěný?
5: Bude se svíčkama.
3: Nové představení k Hurvínkovu životnímu jubileu je určené pro děti od 5 let. Horní věková hranice je neomezená. Z divadla Spejbla a Hurvínka Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina v 26. kole 2. ligy remizovali na domácím trávníku s Vlašimí 1-1. Ještě 8 minut před závěrem utkání vedli, jenže pak Středočeši vyrovnali z penalty. 4 kola před koncem soutěže je Jihlava předposlední a po víkendu bude na nejbližší nesestupovou pozici ztrácet nejméně 5 bodů. Hokejisté David Pastrňák s Pavlem Zachou by mohli posílit českou reprezentaci před blížícím se mistrovstvím světa. V Zámoří jim skončila klubová sezóna. Boston v 6. osmifinále play-off NHL podlehl doma Buffalu 1-4 a celkově sérii ztratil 2-4 na zápasy. Počasí. Ve Svratouchu je teď 14 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 16. Obloha dnes bude převážně jasná, kolem poledne a odpoledne se může objevit drobná oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebícku na hlavní silnici číslo 23 na výjezdu z Rapotic na Kralice nad Oslavou se stala nehoda. Bourala tam 2 osobní auta. Projíždějte velmi opatrně, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je to květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, přesně tak. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem.

0: mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
1: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
1: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v hmotnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě, ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme je vždycky, když zahájí vegetaci a ustálené, jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu? Předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak. Jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
2: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
3: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
2: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
1: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou, až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur.

0: Motoristé, pozor! Přichází 28. ročník populární soutěže Řidič Vysočiny. Jedinečná šance otestovat své dovednosti za volantem nebo řídítky a užít si den plný adrenalinu. Jihlavské listy společně se vzdělávacím zařízením policie se na vás těší v sobotu 16. května. Přihlášku najdete na webu nebo v tištěných Jihlavských listech. Tak neváhejte a dokažte, co ve vás je.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do smetanových sadů v Jihlavě se lidé do konce června nedostanou. Nová tráva tam potřebuje zakořenit. Nové město hostí tradiční chovatelskou výstavu. Policisté už našli dvě ze čtyř dětí, které spolu utekly z diagnostického ústavu v Praze. Nadále čekejte slunečno, odpolední teploty až 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karol Pěška. Smetanovy sady u Horácké arény v Jihlavě zůstanou zavřené do konce června. Město k omezení přistoupilo kvůli lepší adaptaci a posílení nově vysetého trávníku. V parku teď končí hlavní práce na jeho úpravách.
3: Podle odborníků je potřeba, aby tráva měla teď klid, aby mohla vytvořit hustý a odolný porost, který zvládne i velké množství návštěvníků. Na nové trávníky proto nebude možné vstoupit minimálně do doby, než proběhnou první seče. V těchto dnech mají dělníci dokončenou většinu cest v parku a postupně instalují lavičky nebo odpadkové koše. Vysazená je také převážná část stromů. František Jirků, Český rozhlas.
1: V Novém Městě na Moravě se koná tradiční jarní výstava drobného zvířectva. V areálu v Nezvalově ulici za vlakovým nádražím majitelé předvádějí své chovy králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Součástí je doprovodný program. Výstava bude pokračovat ještě zítra do 15 hodin. Železniční dopravce Leo Express nově posílá na české koleje španělské soupravy Talgo. Jsou staré přes 30 let, později prošly opravami. Zatím budou jezdit na trasách Praha, Olomouc, Bratislava a Praha, Ostrava, Prešov. V budoucnu chce dopravce linky protáhnout až do ukrajinského Kyjeva. Podle provozního ředitele Leo Expressu Maxima Kysila dopravce zvolil Talga, protože umožňují změnu rozchodu podvozků za jízdy a mají nezávislý dieselový zdroj elektřiny.
4: Například se přepřahuje lokomotiva, tak vlastně ten diesel agregát napájí celou jednotku. To znamená, jde nám světlo, jde nám klimatizace, cestující jsou spokojení, vlastně nespadne proud a ten vlak jede nadále.
1: Policisté našli dvě ze čtyř dětí, které spolu ve čtvrtek večer utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Obě jsou v pořádku. Pokračuje pátrání po 14-leté Miroslavě Magdaleně Čániové a 13-letém Kevinu Dunkovi. Dívka je 164 cm vysoká, štíhlá a má dlouhé hnědé vlasy. Chlapec měří 160 cm a má krátké černé vlasy. Podle policistů se skupinka dětí nejspíš rozdělila. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Záchranáři vypustili velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Záchranný člun táhl ke Porkaka několik dnů z Mělčiny na severu Německa až k norskému pobřeží. Velryba opakovaně uvízla na Mělčině na severu Německa. Teď má na sobě sledovací zařízení, záchranáři tak můžou sledovat její pohyb.
2: Sport.
1: Jihlavští fotbalisté v 26. kole druhé ligy uhráli s Vlašimí domácí remízu 1-1. Na soutěžní výhru tak Vysočina čeká od loňského podzimu.
5: 31. října, tehdy Jihlava naposledy v šance národní lize vyhrála. Od vítězství 4-0 nad Bčkem pražské Sparty ale střídá remízy a porážky. Nad Vlašimí ještě Vysočina 8 minut před závěrem vedla, poté ale středočeši srovnali s penalty a prodloužili svou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je 4 kola před koncem ligy předposlední a po dohrání ostatních týmů bude ztrácet na nejbližší nesestupovou příčku nejméně 5 bodů. Štěpán B. Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku hokejisté na mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku nestačili v semifinále na Švédy 3-4 v prodloužení. Dnes od 15 hodin budou čeští mladíci hrát o bronz s Lotyšskem.
2: Počasí.
1: Ve Svratouchu je teď 14 stupňů, v Dukovanech nebo Libici nad Doubravou 16. Obloha dnes bude převážně jasná, kolem poledne a odpoledne se může objevit drobná oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Třebíči teď opatrně projíždějte Husovou ulicí. Střetla se tam dvě osobní auta. Na dálnici D1 zpomalte na 137. kilometru ve směru na Brno. Je tam odstavená dodávka a o kousek dál na 136. kilometru na Brno je pneumatika v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásnou sobotu, to vám už po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Je tady sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Tento týden jsme si povídali s destinační manažerkou Magdou Svatoňovou, která nás pozvala na řadu zajímavých akcí na Vysočině. Nechyběl rozhovor s krajskou koordinátorkou BESIPu Veronikou Vošickou Buráňovou, se kterou jsme se tentokrát zaměřili na ponehodovou péči. Kapitán Martin Hron z krajského ředitelství policie kraje Vysočina nám pro změnu přiblížil, co všechno může obnášet takové sexuální vydírání. Přidali jsme i téma bezpečnosti, o kterém jsme si povídali s plukovníkem Miroslavem Fantou, náměstkem krajského ředitele pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti. A v pátečním vysílání jsme přivítali docentku klinické psychologie Lauru Janáčkovou.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.
7: Znáš

0: Pondělním dobrém dopoledně jsme si povídali s destinační manažerkou Magdalenou Svatoňovou, a to z destinační společnosti Tepna Vysočiny. Dala nám hned několik tipů, kam vyrazit na Vysočině. No a začali jsme tím, který najdeme přímo v našem krajském městě. Horácká multifunkční aréna otevřela pro veřejnost i běžecký ovál na střeše.
1: Běžecký ovál na střeše Horácké multifunkční arény, a není to jenom krásný cíl pro běžce, ono totiž z té střechy Horácké multifunkční arény se otevírá krásný pohled na centrum města, takže to slouží vlastně i jako taková velmi neotřelá vyhlídka na město. Určitě to bude i krásný jakoby fotospot. Věřím, že řada lidí tam přijde právě kvůli tomu, aby se taky podívala na to, jaká je arena hezká nejenom ze spoda, ale i z vrchu. V kousek za Jihlavou na Šacberku hornická naučná stezka. Během května se bude otevírat šachta svatého Jiří. Musím říct, že ta hornická naučná stezka na Šacberku se krásně proměňuje. Je tam udělaná skvělá práce právě jakoby při instalování těch replik, těch původních strojů, které sloužily vlastně horníkům teda pro dolování stříbra v Jihlavě. V zámku Velké Mezříčí chystají na léto nové návštěvnické centrum. V květnu o víkendu 23. 24. 5. jsou dny soukromých památek a zpřístupní se zámecké sklepení. V Brtnici v Křižanově se těšíme na nové cyklostezky. V Brtnici vlastně bude krásný nový úsek cyklostezky, z kterého se otvírá pohled do toho údolí, ve kterým je zřícenina hradu Rokštejna, takže vřele doporučuji. V Křižanově vlastně cyklostezka propojí Křižanov samotný s vesničkou Vlkov, kde je zastávka vlaková, to znamená pro cyklisty kombinující výlet vlakem a kolem, to je úplně ideální věc, ideální moment, protože vlastně můžou pohodlně přijet do Vlkova vlakem a potom dál pokračovat na Křižanovsko krásným výletem na kole. Jak jsem říkala, už ve Velké Býteši se na konci května bude otevírat expozice věnovaná čarodějnickým procesům v Býteši a v Polné tam letos slaví místní loutkové muzeum 100 let od svého založení, takže ty loutky překrásný stoletý budou vystavený v expozici místního muzea Polná, které sídlí na hradě zámku, že se můžete těšit od začátku června na krásnou výstavu loutek polenských.
0: Hovořili jsme už o tom, počasí turismu přeje, blíží se nám prázdniny a něco mi říká, že vy chystáte nějakou prázdninovou hru.
1: No jejda, my chystáme prázdninovou hru, protože prostě chceme, aby u nás návštěvníci pocestovali co nejvíc, co to jde, navštívili co nejvíc míst, snědli co nejvíc zmrzlin, vypili co nejvíc piva, kafe. Prostě užili si tu Vysočinu opravdu všemi smysly, všemi doušky, aby se bavili na Vysočině, aby je dovolená bavila, aby si přijeli, odpočinuli a přijeli, a teď dám takovou malinkou nápovědu, a přijeli potom domů z návštěvy Vysočiny odpočinutý jako po krátkém spánku. Tak uvidíte, jak se bude jmenovat naše prázdninová hra. Sledujte web Tepny Vysočiny, sledujte naše sociální sítě a my vám už za chvilku nebo za pár dní vám odkryjeme, jak se naše nová prázdninová hra bude jmenovat a na to se můžete těšit.
0: No tak děkujeme aspoň za to nalákání na tuhle hru a my se moc budeme těšit na další povídání s tebou, protože to bylo opět velice zajímavé. Myslím si, že řada z nás načerpala spoustu zajímavých informací a taky tipů na výlety. Víc najdeme konec konců na zmiňovaném webu. Můžeme ho klidně asi ještě jednou zopakovat, aby lidé věděli, protože těch výletů si řekla velkou spoustu, tak kde je najdou?
1: Určitě klidně i dvakrát. Web je tepnavysočiny.cz, Facebook je tepnavysočiny, Instagram tepnavysočiny. Určitě budeme moc rádi, když nás budete sledovat, budeme vám připravovat balíčky zážitků, budeme vás informovat o novinkách, které chystají naši partneři, a určitě se prosím stavte taky v turistických cílech, v turistických informačních centrech, kdo jste ubytovaný, u ubytovatelů najdete naše turistické noviny Tepna Vysočiny, ve kterých vám přinášíme na, myslím si, že 16-20 stránkách to nejlepší, co na to se můžete letos těšit. A budeme se hlavně těšit my na vás, až přijedete a přijdete za náma.
0: Celý rozhovor s destinační manažerkou Magdalenou Svatoňovou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut otevřeme téma ponehodové péče, a to s krajskou koordinátorkou BESIPu Veronikou Vošickou-Buráňovou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: V úterním dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsme otevřeli téma první pomoci při dopravní nehodě. Proč bychom měli vždy poskytnout pomoc? A proč někteří z nás jednají zkratkovitě a od nehody raději odjedou? Uvědomujeme si ale vůbec, že to je trestný čin? Víc nám o tom právě teď řekne krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová, která byla tento týden naším hostem.
1: Na začátku je vlastně naše nějaká jako legislativní povinnost. Zákon nám to ukládá, pokud jsme vlastně řidičem toho motorového vozidla, tak vlastně musíme poskytnout, ale zároveň i pokud jsme jiným vlastně jako normálním uživatelem našeho světa, tak vlastně se musíme pohybovat tak, abychom vlastně poskytli tu případnou jako pomoc i jako svědek té dopravní nehody. Smutné je, že vlastně z našich statistik Centra dopravního výzkumu vychází to, že vlastně v České republice se újezd od dopravní nehody stává každých 21 minut, což je vlastně jako, když to vezmeme, že každých 5 minut je zhruba dopravní nehoda, takže ta policie vlastně jako vyjíždí to šetřit, zhruba každých 20 minut vyjíždí záchranka v České republice.

0: se, že ten člověk vlastně jako je v pořádku, nebo že vlastně v nějakém stavu je jenom proto, že prostě nevím, je třeba opilý, nebo ale i takový člověk prostě by měl dostat nějakou formu pomoci, aspoň toho zavolání. Mě by asi jako sežralo to svědomí, než že by mě jako v danou chvíli bych si jako pomýšlela na to, který je to paragraf a za co všechno bych měla být stíhaná.
1: Je to zkrát nebo je to strach u těch lidí?
0: Krásně z toho popsala, ono vlastně jako je to samozřejmě jako velmi převalující okamžik, o tom žádná, vlastně když jste jenom tím svědkem dopravní nehody, tak je to něco, co vlastně jako velmi zapůsobí na tu naši psychiku a tak, jak říkáme, pomáhejte, tak taky říkáme, ale dávejte si na sebe určitě pozor při té pomoci, prostě nějaké sekundární dopravní nehody, označ se, rozmysli si, kam půjdeš, jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná. Takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Mm-hmm. My si dneska ale nebudeme jenom povídat o té pomoci, ale budeme si povídat o té pomoci, která přichází po té samotné nehodě, o ponehodové péči. Proč je tak důležitá?
0: My jsme velmi rádi, že díky Centru dopravního výzkumu už několik let vlastně v tahleté oblasti ta naše skupina lidí má možnost jet na vlně příběhů, ať už odborníků z oborů, tak lidí, kteří jsou přímo zasažení. Vlastně jsme velmi rádi a tady velké poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému, kteří se s námi potkávají na odborných workshopech, ať už to jsou policisté, ať už to jsou hasiči, ať to jsou záchranáři, interventi, pracovníci krizových center, probační a mediační služby. Všichni lidé vlastně už se s námi jako setkávají a chtějí to téma diskutovat, protože vnímají, že je důležité pomáhat lidem a že pokud se chceme bavit o nějaké třeba právě formě té restaurativní justice, že je důležité na všech těch frontách vlastně o sobě navzájem vědět a nabízet nějakou adekvátní pomoc, která ale má zejména ty dlouhodobé dopady pro ty lidi, tak aby přicházely nějaké adekvátní tresty, aby ti lidé, kteří jsou třeba poškození z těch dopravních nehod, tak měli také pocit nějaké jako satisfakce nebo toho, že vlastně ten trest, který přišel, byl adekvátní, protože prostě třeba ten viník je takový. A ne, že vlastně spousta lidí jako odchází s tím, že vlastně mají pocit právě třeba neadekvátnosti toho trestu, nebo tam chybí vlastně nějaká omluva přímá, což vlastně jako ty lidi potom jako trápí dlouhodobě, dávno potom, co skončí nějaký soud a řekne, a ty jsi viník a ty dostaneš tady zákaz řízení a tady odškodníš vlastně takovou a takovou částku. Jako po 10 letech to vlastně jako nikoho netrápí tolik, jako to, že se někdo neomluvil, nebo že neměl tu odvahu a nepřiznal to a neřekl, hele, prostě fakt to byla chyba, mě to mrzí, já jsem sice viník, ale není dne, kdybych se neprobudila, nemyslela na to, že jsem takovýhle průšvih udělala, já na vás prostě jako myslím. Jenom v tu chvíli jsem se bál se vám postavit čelem.
1: Po jak dlouhé době to jde říct?
0: Zkoumáme to, pracujeme na tom, je to individuální s ohledem taky na ty jednotlivé příběhy, na to, že to vlastně jako nikdy není jenom ta dopravní nehoda. Ti lidé už si sebou něco nesou, mají nějaké své životy, nějaké zkušenosti, spousta z nich vlastně už dávno před tou nehodou dostala od toho života jako naloženo, někdy pořádně nakopáno a vlastně jsou na obou těch stranách vlastně dlouhodobě velmi zranění ti lidé.
1: Po nehodovou péči najdete nově i v aplikaci Záchranka. Více si o tom poslechněte v rozhovoru s krajskou koordinátorkou BESIPu Veronikou Vošickou Buráňovou na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Středečním hostem dobrého dopoledne byl plukovník Martin Hron. Povídali jsme si tentokrát o sexuálním vydírání. Více o tom za chvíli. Jednou.

0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsme se tentokrát věnovali i lehtivým fotografiím. No ruku na srdce, kolika lidem jste kdy poslali odhalené poprsí nebo možná i něco jiného? V dopoledním rozhovoru jsme se na tohle téma zaměřili s kapitánem Martinem Hronem z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, který je i koordinátorem prevence kriminality.
1: Sextortion,
0: ano,
1: se říká. A je to forma vydírání, při kterém jsou využívány intimní materiály. Můžeme ten sextortion rozdělit do takových tří kategorií. Ten první je zaměřený na konkrétní osobu a spočívá v tom, že navážu kontakt, postupně si vyžádávám intimní materiál a pak následně tu osobu vydírám, kdy samozřejmě jako oběť můžu ten obsah sdílet úplně cizím lidem. Ten druhý případ je podoba vyděračských e-mailů. Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mě to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
0: Jasně, v tom případě další otázka, která se nabízí, co dělat v okamžiku, kdy se to opravdu stane, kdy se to začne publikovat dál?
1: Ukončit komunikaci s tím agresorem, zablokovat si ho a v podobě samozřejmě toho jednání, když už u sextorze je to vydírání, tak na nic nečekat a i to nahlásit právě té policii České republiky.
0: My jsme tady dnes mluvili o dospělých, hodně jsme ale v rámci kyberšikany, kybergroomingu i toho sextingu hovořili o dětech, tak kdybyste měl dát rodičům jednu radu, která opravdu funguje, jaká by to byla?
1: Už jsem to tady zmínil asi několikrát, s tím dítětem je opravdu o tom digitálním světě vhodné mluvit již od útlého věku, kdy ať už dostává ten mobilní telefon nebo ho používá, informovat o hrozbách, které na internetu číhají, ale s tím souvisí zase to, že já jako rodič bych měl o těch rizicích sám vědět, jinak nemůžu logicky nic přenášet. Ta včasná prevence a včasné působení na toho jedince je opravdu nejúčinnější metodou, aby se do budoucna vyhnul nějakým problémům a vůbec se do nich třeba nedostal. Ten internet celkově je provázaný nejrůznějšími hrozbami a je zapotřebí i z hlediska právě té prevence, kterou dělá třeba policie, tu společnost jakýmkoliv způsobem informovat, aby o tom věděla. A ta kriminalita páchaná v tím kybernetickém prostoru je strašně anonymní a nejdůležitější takovou obranou je o těch problémech vědět a vůbec se k ním nedostat.
0: Nevím, proč jsem si v samotném závěru vybavila ti, jenž často po takovýchhle rozhovorech řeknu, ježiš, tak to se mě netýká, to všechno vím, to se mi stát nemůže, jako tomuhle já bych nenaletěla. Kolik takových případů máte, kdy lidé opravdu věří tomu, že by se jim to stát nemohlo a ono se to stane?
1: Nedá se to zase přesně určit, ale každý si nějakým způsobem odpovídá za to, co ať už v normálním reálném životě udělá, ale na tom internetu taky. Měl bych si uvědomit, že mě to může ohrozit i v budoucnosti, že budu si třeba chtít hledat nějakou práci, ale i nějakou školu a tak. Může to způsobit nějaké zesměšňování, právě vydírání z hlediska zasílání intimních materiálů a myslet na to, že co se dostane do toho digitálního světa, je prakticky nesmazatelné a někdo to může, kdokoliv to může vlastně použít. Ta obezřetnost je prakticky nejdůležitější a co se týká samotného rodiče, tak by měl důsledně z hlediska právě toho útlého věku to dítě kontrolovat, co v online prostředí dělá, protože ty rizika číhají všude, prakticky v denní i noční dobu.
0: Celý rozhovor s kapitánem Martinem Hronem najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme tento týden vyspovídali také plukovníka Miroslava Fantu, náměstka krajského ředitele pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti. I rozhovor s ním si můžete poslechnout. Zůstavíte s námi.
2: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

na koleni lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Se kterými požáry se hasiči na Vysočině setkávají nejčastěji? I to byla otázka na hosta Dobrého dopoledne. Ve čtvrtek jsme pro vás totiž živě vysílali z centrální požární stanice Jihlava. Hostem u mikrofonu byl plukovník Miroslav Fanta, náměstek krajského ředitele pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti.
1: Poslední dobou právě ty požáry v těch lesních prostředích, kde jste mohli vidět právě před chvilkou ten výjezd. Vlastně od začátku roku jich evidujeme asi 49.
0: Jsou přece jenom ty venkovské požáry v něčem jiné než ty ve městech?
1: Tak záleží, jakou optikou se na to budeme koukat. Asi dojezdových časů samozřejmě, tak na tu do těch venkovských sídel je to samozřejmě z města, kde odkud vyjíždí ty jednotky, vzdálené. Ale samozřejmě záleží na té aglomeraci, což je v tom městě víc. Ty budovy jsou k sobě samozřejmě nahuštěné, že? Takže by tam mohlo dojít víc k tomu přenosu požáru. I ty podmínky pro ten průběh zásahu jsou složitější, ale zase každý má svý pro a proti. No.
0: Proměňuje třeba sucho a počasí charakter požáru v těch regionech? Nebo i v tom našem regionu?
1: Tak určitě to má dopad na šíření požáru, pokud se bavíme, že když je to období sucha, že jo, nebo to, tak ta tráva, poté se to samozřejmě rozšiřuje rychleji. A hlavně se teda jedná o období jara a podzimu, kdy právě probíhají ty práce v těch lesích, zahrádkách, každý si chce vyčistit zahrádku, to, co tam nazhromáždil, a tím se právě zvyšuje to riziko právě těch požárů v té přírodě.
0: Dají si lidé říct, když jim třeba neustále opakujete v rámci prevence, nepalte mokré listy a něco všechno, jsou k tomuhle, jako slyší to, co vy říkáte?
1: Osobně si myslím, že úplně ne, no.
0: A je to tak, že nechtějí, nebo to prostě udělají, protože už to takhle pálí roky a nikdy se jim nestalo, že by z toho něco vzniklo?
1: Já si myslím, že to je prostě zažitý. Tedy jsou zvyklí takhle to vypalovat, to, co se hromadí na ty zahrádce, a člověk to nepředělá jen ze dne na den.
0: Bohužel.
1: Bohužel.
0: Co máme my lidé doma jako potenciální riziko a často ho podceňujeme?
1: Toho je tam docela hodně, ale tak většinou, co takhle ze zkušenosti, tak je to stav elektroinstalace. Pak používání právě těch elektrospotřebičů, že často buď máme ve stavu takovým, že už bychom spíš měli vyhodit, než používat, anebo nedodržíme ty požadavky toho výrobce. Dále to může být třeba v zimních období, hlavně to se nám potvrzuje stavy komínových těles, spalinových cest a podobně.
0: No, když jste hovořil o těch elektrospotřebičích, tak přeci jenom je v domácnosti nějaká, možná řeknu až tikající bomba, na kterou bychom si měli dát pozor, a přesto ji tak jako podceňujeme a mají úplně každý?
1: Co se mi takhle potvrdilo, neříkám, že to je úplně statistické nějaké hledisko, ale tak jsou to ty rychlovarné konvice, s tím jako se hodně často jsme se jednou dobu setkávali, že právě ty požáry těch kuchyní a podobně vznikaly právě od těch rychlovarných konvic.
0: V tom případě je rychlovarná konvice jediným nepřítelem domácnosti? Takovým tím velkým?
1: Tak to zase bych jí takhle úplně nekategorizoval.
0: Najde se i víc spolupracovníků na Oheň. No, další otázka, kterou jsem si na vás nachystala, je, jestli máte pro naše posluchače nějakou jednu radu, která jim může zachránit dům, nebo možná i život.
1: Tak většinou toto výkonce i probíhala nějaká osvěta, aby si lidé vlastně ze svých bytů, rodinných domů instalovali vlastně autonomní detekci a signalizaci, která aspoň vás trošku varuje, nebo v případě vzniku požáru v noci probudí, abyste začali nějak jednat. A určitě bych posluchačům doporučil, že pokud nastane požár, tak prvně volat hasiče. Určitě bych se nepouštěl do toho hašení jako své volného, protože může dojít popálení, nadýchání těch splodin. A to jsou pak občas věci, už nejdou vzít zpátky, že? Který můžou skoučit třeba i nějakým smrtelným.
0: Existuje něco, co vás po letech u ohně pořád dokáže překvapit?
1: No, v dnešní době, když ani ne tak u toho ohně, ale spíš jakože v médiích je stále jsou interpretovány ty různé požáry, jo, a s tím související to nebezpečí, dále to se provádí nějaká osvěta formou prevence, taky přesto se ty lidé dopouští furt a těch samých chyb.
0: Celý rozhovor s plukovníkem Miroslavem Fantou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut nabídneme páteční rozhovor Dobrého dopoledne. Hostem byla psycholožka Laura Janáčková.

0: Fakty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se podíváme na historii hoaxů, poplašných a klamavých zpráv. Jejich moc je obrovská, zvlášť u lidí, kteří se špatně orientují ve společenském dění. Hoax ale není výmysl internetu. Slovo použil už Karel Čapek ve Válce smloky. Připomeneme jeden z největších mediálních podvodů z přelomu 19. a 20. století.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Včera byl 1. máj, lásky čas. Není tedy divu, že Joža Kolář si k mikrofonu pozval Lauru Janáčkovou, docentku klinické psychologie a autorku knih o lidských vztazích a komunikaci. No možná se budete červenat, pojďte si poslechnout jejich rozhovor.
1: Když jsem se potkal s nějakou dívkou nebo seznámil, tak ne úplně každá mi vonila a na tom to pak třeba taky ztroskotalo.
2: To určitě ztroskotá, protože se nezamilujeme do někoho, kdo se nám... Víte co, všech těch pět smyslů nás chrání, co máme, tak nejdřív se nám musí líbit vizuálně, aspoň trošku, potom si musíme vonět, to je to, co jste říkal, k tomu se hnedka dostaneme, potom si musíme taky chutnat samozřejmě, to je taky důležitá záležitost, která souvisí také s imunitním systémem. Musíme si rozumět, to je přes uši, to znamená komunikace je důležitá a dotýkat se a ty doteky musí být včas, na správnou chvíli, správná intenzita. No prostě je to skoro věda, ale taková věda, která je naprosto přirozená a člověk na ní ani nemusí myslet. No a s tou vůní to máte pravdu, protože když si čichnem a voníme si, tak teprve začíná celá ta chemie, protože tam vzniká vlastně ta přitažlivost a to všechno, protože ta příroda to zařídila, že vlastně nám to něco říká o imunitním systému toho druhého člověka. To se přišlo na to díky výzkumům, že když si voníme, tak máme odlišné imunitní systémy a tudíž, kdyby náhodou eventuálně jsme spolu měli děti, tak ty děti mají větší šanci na přežití. Kdežto, když si nevoníme, tak je máme podobné. Jo, a tam by pak ta šance z toho evolučního pohledu byla nižší, i když v dnešní době samozřejmě to tak není. Ale pořád tyhle ty věci zásadně fungují a tudíž jako ta přirozená vůně je to, co nepřebíjí žádné deodoranty, ani žádné vůně, drahé vůně, protože tu máme a tu vylučujeme. Každý má svoji individuální, samozřejmě ji máme v oblasti prsních bradavek, v oblasti genitálu, ale také hlavně tady na temeni, přímo naše šulce hlavy. A proto my ženy, když lákáme muže, tak si čechráme ty vlasy a prskáme ty odoranty u zvířátek, feromony okolo a čekáme, že se nějaký muž nadechne a když se nadechne, takže přijde. A nebo to určitě děláte vy, co jste zrovna ženatí, vdaní nebo tak, tak ženy si dáváme hlavičky mužům na hrudník a tam akorát přesně pod ten nosánek tam dáváme to temeno a on se nadechne a my si pak můžeme s tím mužem dělat, co chceme, protože jsme strašně přitažliví. No a nebo zároveň taky se nadechne někdy a přitažliví nejsme.
1: A dělá taky muž nějaké takové podobné gesta, jako že třeba si prohrabává vlasy, nebo dělají také muži něco takového, aby nalákali ženy v okolí na sebe, nebo ne?
2: Tak muži je lákají něčím úplně jiným na sebe. Ale jestli chcete mluvit jenom o gestech, tak samozřejmě pro vás, jako čím můžete lákat tím, že vysíláte signály ochrany. To znamená, že se většinou muž, který se nadechne, takový ten kovbojský postoj, ten mnohému řekne, protože vidět, že je muž sebejistý, že prostě je ve všech sférách dobře, se cítí dobře. No a když je připravený k tomu všemu, tak vidíte to, poznáte to na jejich očích a potom udělá vlastně, my ženy si čechráme ty vlasy a on si je naopak uhlazuje. A pozor, a to i ten, který nemá vlasy, tak když si uhladí ty vlasy, tak jde na to. To je jasný, že to je známka, že jde poskytnout nějaký výkon. No a přece oslovit ženu nebo cokoliv dalšího výkon je. Takže jak uvidíte muže, který se prostě dívá na vás, usmívá se, eventuálně s váma koketuje, lehce nadzvedává tady obočí, jako zrovna vy teď tady na mě, tak to je přesně ono. A pokud teda ještě potom si jakoby uhladí ty vlasy, jde na to, jde vás oslovit.
0: Celý rozhovor s Laurou Janáčkovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Jsme na konci sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Pro dnešní den se s vámi loučí Hela Dvořáková. Přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě se odpoledne bude zaplétat májka, přibývá lidí nakažených svrabem. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích na Českých hrách proti Švédsku. Bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Zaplétání máje můžou dnes lidé navštívit na Masarykově náměstí v Jihlavě. Od 15 hodin a 45 minut se o něj postará horácké folklorní sdružení. Součástí programu je slavnost růžových vín. Ta bude na stejném místě přístupná už od 13. hodiny. Od začátku ledna do konce března se svrabem v Česku nakazilo přes 4100 lidí. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Oproti stejnému období v loni počet nakažených vzrostl asi o 40%. Příčiny vyjmenovává epidemioložka Kateřina Fabiánová.
2: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní.
3: Statistiku za první čtvrtletí ovlivnil i jiný způsob hlášení nákazy, nově přímo praktiky. Svrab přenáší parazit zákoška svrabová, hlavně při blízkém a delším kontaktu s nakaženým člověkem. Může ale být i na povlečení nebo ručnících, pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
4: Léčba svrabu je dneska speciální emulzí, která obsahuje chemickou látku, která tu zákošku likviduje.
3: Preventivně se musí léčit i lidé, kteří s nemocným bydlí. Riziko nákazy se zvyšuje s rostoucími teplotami. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, aby neeskalovali vzájemný spor a urychleně začali jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz aut z Unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
5: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace dnes absolvuje velmi těžkou prověrku. Na Českých hrách vyzve Švédsko. Od 16 hodin se v Českých Budějovicích na turnaji Eurohockey Tour utkají vítězné týmy z úvodních čtvrtečních zápasů. Svěřenci kouče Radima Rulíka porazili Finy 3-2 a Švédové Švýcary 8-1.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 19 stupňů, v Přibyslavi 17. Bude převážně jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Přidá se slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Husově ulici v Třebíči. S opatrností tam projedete a zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 137. kilometrem u Měřína. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 12. hodině a i dnes v sobotu 2. května bude Český rozhlas Vysočina plnit vaše písničková přání. Můžete si zavolat o svůj oblíbený hit třeba na číslo 22 155 49 99 nebo napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz nebo SMSku poslat ze svého mobilního telefonu. Bez diakritiky pište zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04 v maximální délce 150 znaků, tedy za 4 koruny. Jedna zpráva. Já vám přeji hezké poledne, dobrou chuť k obědu a posílám Helenu Vondráčkovou.

0: pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první přání písemné. Joško, pošlete prosím do severovýchodní části Vysočiny pro moji manželku Pavlínku písničku Mě sílu dáš. Dík z Denda z Bystřice. Posíláme a děkujeme za důvěru.

0: Sobotní písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, pokračují s dalším a opět je to SMS-ka. Prosím pro Boba písničku Malotraktorem. Díky, Martina. Tak vyrážíme i s kapelou MiG 21. Jožka Kolář přijel mikrofonu Šťastnou cestu a těší se na další vaše přání.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za te-

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Jsou tady každý den mezi 12 a 13 hodinou i dnes v sobotu 2. května. Další přání je z internetových stránek vysočina.rozhlas.cz. Pro moji pošťačku Haničku zahrajte písničku od Petra Nadě. Láska je tu s vámi, děkuji Pepa. Tak písničku hrajeme a já se těším na vaše další přání, vzkazy, pozdravy a gratulace, protože láska je tu s námi, to je jasná věc.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A právě toto telefonní číslo vytočila paní Anička Zíříkovec a já ji díky tomu vítám v našem vysílání. Hezkou sobotu a dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát mojí sestře Maruně Zachový Dolhotky k dnešním narozeninám, popřát jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a přeju jí to já s manželem a obě naše holky s rodinami.
1: A já se také přidávám.
2: Palma Blanka.
1: Ano, a Palma Blanka je také připravena právě tahle písnička, kterou jste vybrala. Tak ať se líbí, přeji všechno nejlepší, díky za váš telefonát, hezkou sobotu a zase někde naslyšenou. No a jakou písničku zahrajeme vám, už víte? Tak mi zavolejte. 22 155 49 99 až do 13. hodiny, jako každý den i dnes, v sobotu 2. května plníme vaše telefonická i písemná přání.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme splnit další přání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Jarda Světla na Sázavu. Pane Kolář, já bych si chtěl nechat zahrát písničku Belinda pro všechny dobrý lidi, a který odpočívají hezkým počas.
0: Dobře, tak hezky relaxujte a já posílám Jiřího Štědroně s Belindou, ať všem udělá radost. Mějte se hezky a pozdravujte ve Světle nad Sázavou.
1: Děkuji, no.
0: Nemáte vůbec zač, naslyšenou.

prosím zahrát Jarouškovi Ten, kdo má tě rád. Pro radost děkuji, Verča. No a já písničku pochopitelně posílám i Lucii Vondráčkovou a věřím, že všem udělá radost, nejen výše zmíněným.

0: Luzka Mondráčková odchází, Jarda z Dačic přichází. Hezké, brzké odpoledne. Ahoj.
1: Ahoj, Joško, taky hezký odpoledne. Samozřejmě i všem posluchačům, příznivcům písniček pro Vysočinu. A já jsem dneska vybral teda tu májovou, když nám včera začal ten máj. Takže písnička bude s Karlem Gottem, jmenuje se Máji. Já ji pošlu osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Písnička letí taky za tebou do studia, Joško. Měj se hezky a zase třeba s večer naslyšenou. Ahoj.
0: Taky se měj hezky, díky za tvůj výběr a třeba v dechovkách po 18. hodině se uslyšíme. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: 22 155 49 99. To je telefonní linka přímo kouzelná, protože umí až do 13. hodiny splnit vaše hudební přání.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, chtěla bych zahrát od Jakuba Smolíka Sen kovboju. Dana Krausová napsala přes naše webové stránky a my pochopitelně písničku posíláme.

0: Jakubus Malý dospíval a my se můžeme podívat na telefonní linku 22 155 49 99. Tam čeká posluchačka. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady Jana ze Světlé nad Sázavou. A chtěla bych nechat pro svoji maminku Jindřišku Jelínkovou k dnešním 70. narozeninám zahrát písničku Svaz českých bohémů.
0: Svaz českých bohémů, tak je to správně.
1: Svaz českých bohémů, dobře.
0: Dobře. Máte nějakou gratulaci připravenou speciální?
1: No, hlavně přejeme hodně zdraví, protože to je úplně nejdůležitější a ať si pořád uchová ten svůj optimismus.
0: Výborně, my se k přání přidáváme a Svaz českých bohémů posíláme. Ať se písnička líbí a udělá radost. Vám děkuju za telefonát a přeji hezkou sobotu.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. 22 155 49 99 linka, která plní i vaše hudební přání.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Dobrý den, chtěl bych zahrát skupinu No Name a písničku Prvá. Jen tak k prodlouženému víkendu. Díky, Pavel z Hráce. Písničku rádi posíláme.

Formulář písniček pro Vysočinu na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz vyplnil i pan Jaroslav, který napsal: zdravím všechny posluchače a přál bych si zahrát písničku Vodopád od Heleny Vondráčkové. Děkuji, Jarda. Pan Jardo, vaše přání je pro nás rozkazem a Helena Vondráčková už

Zdravím všechny regionáky a chtěl bych zahrát Božence do Předína od Evy a Vaška, tak trochu Einstein. Děkuji moc. Posluchačka Petra napsala také přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tak se pojďme toho Einsteina pustit.

Proč ho nikdo nenaklonoval, netuším, ale vím, že za necelých 7 minut už tady bude 13. hodina a to je čas k tomu, abychom pomalu a jistě ukončili dnešní písničky pro Vysočinu. Ty další se chystají zase zítra mezi 12. a 13. Ve 13. vás čekají zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po 13. výlety s Pavlem Kudrnou. Jožek Kulhánek se na vás těší po 14. v dobrém odpolední.

0: a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Od Ústeckého kraje až po jižní Moravu hrozí kvůli suchu nebezpečí vzniku požárů. Výstraha meteorologů platí až do zítřejší noci. V Dalečíně se sešlo do participativního rozpočtu 16 návrhů. Začíná nadstavba fotbalové šance ligy. Ve skupině o titul přivítá v podvečer Liberec vedoucí pražskou Slávii. Bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu. Výstraha platí až do zítřejší noci. Může za to teplo a sucho, které je na celém území republiky, kromě horských oblastí. Od pondělí by se podle meteorologa Františka Šopka měla zvyšovat oblačnost.
3: Během první poloviny příštího týdne se to sucho bude částečně zmírňovat díky srážkám, které očekáváme hlavně od úterý do čtvrtka.
2: Meteorologové doporučují nerozdělávat otevřené ohně v přírodě a nevypalovat trávu. Mezi novým betlémem, prolezačkami u prodejny nebo lepším přístupem k rybníku vybírají obyvatelé Dalečína na Žďársku. Obec zařadila tyto náměty do participativního rozpočtu. Každý obyvatel může podpořit dva záměry. Čas mají do 5. května.
4: Od obyvatel se letos sešlo dokonce 16 námětů, většinu z nich ale obec vyřadila. Třeba přístřešky na zastávkách upraví i bez participativního rozpočtu. Z běžného hospodaření Dalečín pořídí taky kryté pískoviště v místní části Veselí. Další záměry nejsou podle radnice technicky možné. Třeba nápad na vyčištění splavu narazil na to, že není ve vlastnictví obce. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianka. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Sport. Dnes začíná nadstavbová fáze domácí fotbalové šance ligy. V 15 hodin začnou 4 zápasy. Ve skupině o záchranu Ostrava přivítá Mladou Boleslav a Dukla Praha nastoupí ve Zlíně. Ve skupině o umístění jsou na programu utkání Bohemians Olomouc a Karviná Pardubice. Sobotní program uzavře ve skupině o titul duel Liberce se Slávií Praha s Výkopem v 18 hodin.
1: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 22 stupňů, v Telči a Vatíně 19. Na Vysočině bude převážně jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Přidá se slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 135. kilometru u Měřína. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je sobota, krátce po 13. hodině. Čas na to, abychom vyrazili s Pavlem Kudrnou na výlety. Šťastnou cestu.
1: Výlety.
6: Tak vás pěkně zdravím u výletu. Ano, začal nám nový měsíc, je tady první květnový víkend. Naše vysílání je právě teď spolu s vámi. Vyšlo nám to počasí opravdu dobře. A hlavně májové svátky připadly na pátek, čekají nás tedy dva prodloužené víkendy. A to znamená spoustu volného času, věřím, že i právě na nějaké zajímavé cesty. Kam se můžete vydat, tak máme tipy. Třeba do Prahy, do Národního zemědělského muzea na Letné. A protože venku je už opravdu krásně, můžete zavítat i na jeho střechu. Tam vás čeká živá zahrada výhledů. Unikátní expozice s včelými úly, ukázkou pěstování plodin a pochopitelně nádhernými výhledy na matičku Prahu. Můžete se podívat také do muzea map ve Zlíně, které vás přesvědčí, že kartografie rozhodně není žádná nuda, ale zajímavé dobrodružství. A nebo navštívit Berlovu vápenku u Třemošnice v Pardubickém kraji. Jedinečnou technickou památku, která připomíná éru zpracování vápence v regionu. A pokud rádi nahlížíte do života našich předků, můžete zamířit do Hanáckého muzea v přírodě, v Příkazích na Olomoucku, které představuje nejenom lidové stavitelství na Hané. Tak to jsou jenom naše dnešní tipy. Věřím, že jich najdete mnohem víc a že si volný prodloužený víkend užijete.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné má pro návštěvníky připravenou spoustu pozoruhodných expozic, včetně jedné, která se nachází přímo na střeše muzea a nabízí zcela unikátní koncept. Jmenuje se Živá zahrada výhledu a najdete v ní včelí úly, malé políčko se zemědělskými plodinami a především úchvatné výhledy na Prahu. Kromě toho si na střeše klidně můžete sednout na trávník a dát si třeba svačinu. A co všechno přitom uvidíte? Na to se naše pražská redaktorka Jolana Nováková zeptala ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli svaté Kláry na Venici svaté Kláry až v Troji. Vidíte tady krásný pražský hrad z takového nezvyklého úhlu. Vidíte kostel svatého Mikuláše na malé straně, údolí Vltavy. Vlastně celé staré město je před námi. Vidíme až na Vinohradech kostel Nejsvětějšího srdce Páně, památník na Vítkově ze sochou Jana Žižky. A vlastně tady vidíte 360 stupňů Prahy.
2: Historie i současnosti vlastně, nejenom hlavního města, ale celé naší republiky. My se rozhlížíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné paláce a chrámy vznikly díky tomu, že jejich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
2: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
2: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
2: Tak pan ředitel to řekl. Lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
2: No přijďte si to sami vyzkoušet.
0: Říká naše pražská kolegyně Jolana Nováková, která si o Národním zemědělském muzeu povídala s jeho ředitelem Zdeňkem Novákem. Prohlédnout si v něm můžete i výstavy anebo navštívit akce, kterých muzeum pořádá celou řadu.

Posloucháte Výlety. Já když chystám soutěžní otázku, tak vždycky zkouším, jak jsou na tom kolegové a ptám se, zdali by dali Ačko nebo Bčko. Tak musím říct, zdá se mi, že ty otázky jsou příliš jednoduché, ale nemáme v úmyslu zatím dávat nějaké složité, má to být spíše hra než nějaké týrání se. Tak my jsme se minule ptali, nevím, jestli to byla lehká nebo těžká otázka, jestli byste věděli, kde je naše nejstarší přečerpávací elektrárna. Nápovědou bylo, že její výkon je 1,5 MW. No, dneska dát soutěž v době, kdy máme internet a můžeme si najít cokoliv, tak to je spíš taková, řekněme, domácí práce než vědomostní záležitost. My jsme dali dvě možnosti za A, je to Černé jezero na Šumavě nebo Dalešice, nedaleko Třebíče, tak je to Ačko, je to přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero na Šumavě. Do provozu byla uvedena 6. prosince roku 1930. Kdo tedy napsal Ačko, měl šanci vyhrát sluneční brýle. A při losování se usmálo štěstí na tyto naše posluchače a posluchačky. Vyhráli paní Věra Honzová, Pardubice, paní Gita Belesová nebo Belešová, Chotěšov, paní Františka Raclová, Linhartice, pan Jan Lochman, Suhrovice a paní Lucie Cigánková, Rohatec. Tak to je pětice našich výherců z minulého víkendu. Gratulujeme. No a protože jsme na začátku nového měsíce, tak padne ještě jedno jméno, a to jméno výherce hlavní ceny za duben. Opět jsme hráli o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky, hodí se výborně na třeba řekněme ranní nebo podvečerní turistické cesty. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, termohrnek a kniha Sedmi krásky na cestách. Vylosován byl pan Václav Štrobl Netolice. Zvlášť důrazně a rádi gratulujeme. Tak možná vám to nevyšlo, ale máme pro vás novou hlavní cenu, to vy už víte. Tou hlavní cenou je opět výletnický batoh, tak abych na něco nezapomněl. Samozřejmě flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak termohrnek jsme zaměnili za alulahev, tak věřím, že budete spokojeni.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

0: Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak s námi teď pojďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapeni, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa Litoměřického kraje od Rojse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu, no a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
2: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
0: Říká naše kolegyně Silvie Pospíšilová. Tahákem Zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. 28. května oslaví muzeum druhé výročí svého vzniku a už o 2 dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování, Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici.

0: Berlova vápenka u Třemošnice v Pardubickém kraji je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tu sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci mohou udělat zcela jasnou představu o tom, jak náročná tato práce kdysi byla. Jak vápenka fungovala, čím byla výjimečná a co všechno se tu dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábilo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína. Protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence. Taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo. A kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská výška nahoru.
2: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
1: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
2: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
1: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to, koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
2: Určitě nejzajímavější jsou poslední 4 fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
1: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
2: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
1: Kolik to je kilometrů zhruba?
2: Bylo to zhruba 5 kilometrů, byl to taky unikát v té době. Byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
1: Kde je její konec?
2: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
0: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes už narazíte jen na historických fotografiích. A přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly místního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla naše pardubická kolegyně Milena Potůčková. Výlety. S hlavní cenou za měsíc květen jsem vás už seznámil, říká se opakování je matkou moudrosti, takže hrajeme o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu 7 krásky na cestách. A o jakou malou cenu hrajeme tentokrát? O rolovací batoh pro 5 posluchačů. My jsme tentokrát navštívili Muzeum map ve Zlíně. Za novou soutěžní otázkou se vydáme na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední mapu. Jde o rekordní plastickou mapu, která za pár let oslaví 100 let své existence a která je do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a prý velmi pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Věděli byste, co tato mapa zobrazuje? Za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko? Čechy Ačko, Morava a Slezsko Bčko. Hrajeme tedy o rolovací batohy, textová zpráva, tak se u nás musí odpovědět, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak pochopitelně kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, vždycky dodávejte poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu pošlete do zítřejší, vždy tedy do nedělní půlnoci, na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Tak taková je nová soutěžní otázka. Dobře si ji zapamatujte, protože zítra vás ve vysílání Výlety nečekají. Rozhlas se opět vydává v čele s generálním ředitelem za vámi. Tentokrát dorazil ten tým do Kaplice a vy uslyšíte záznam z tohoto zábavného pořadu. Tak co dodat? No snad ještě, že soutěžní otázku vám připomenu na konci pořadu a zároveň, že ji také najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Posloucháte Sobotní výlety. Jedinečný pohled na lidové stavitelství na Hané nabízí Hanácké muzeum v přírodě, které se nachází v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, tři špaletové stodoly a jednu unikátní roubenou stodolu z poloviny 16. století. Prohlédnout si můžete hospodářské prostory takzvaného Kameníčkova gruntu a v doprovodu hanácké průvodkyně z Deny Zbořilové zjistíte, jak na Hané dřív sedláci žili. Vezme nás tam naše olomoucká redaktorka Petra Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazile. Protože tady se hezky dali zavřít dveře a ta parádní síň jí zostala nedotknutá, neporašená, oklazená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na hanáckých gruntech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se třikrát denně scházelo veškeré osazenstvo granto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledinní děvečke. A stůl na tým granto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grontě žele.
1: A my společně vcházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyň, kterou opouštíme.
2: V hanácké světnice býval typově třestejný kosaná betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda, no a potom posledním tím kosem toho typického nábetko ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů, no a oni do ní skládali výbavu, no a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nově život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byly staří důstojníci. A kde se kasárna nebele? Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkali na grontě ledakdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštál. Jako tady o nás na Kameníčkovém grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně navrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovém grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká krásným hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea a nebo se vydat na některou z tematických akcí, které se tu konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmlatu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

Jak zní nová soutěžní otázka? My jsme se vydali na zámek ve Velkých Opatovicích za jednou nevšední mapou. Jde o rekordní plastickou mapu, brzy bude slavit stovku a je prý do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, široká je 12 metrů a je vytvořena zajímavou a pracnou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. My se ptáme, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Hrajeme o rolovací batohy, hrajeme o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, najdete tam také alulahev, ponožky a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak to je nová hlavní cena za měsíc květen. Je tam opět malá změna, věřím, že vítaná. Co jsem zapomněl? No, webové stránky připomenu, výlety.rozhlas.cz, tam si můžete poslechnout všechny naše reportáže, u každé jsou fotografie, jsou tam fotogalerie, které vám dokreslí obrázek o tom místě, kam se třeba můžete vydat, najdete na webu interaktivní mapu, podmínky soutěže a tak dále. No, zítra, to už jsem říkal, nás neuslyšíte, zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže náš turistický seriál přeruší zábavný pořad, no a my se sejdeme opět další sobotu. Čas snad ani nemusím připomínat, startujeme vždycky 4 minuty po 13. hodině. Za tým výletu vám vše dobré, hezký zbytek soboty, příjemnou neděli a hezké jarní dny přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil. Polná vyjednává s krajem Vysočina o stavbě domova pro stovku seniorů. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích na Českých hrách proti Švédsku. Bude převážně jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by také měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Od roku 2028 by podle Babiše mohla vláda začít s konsolidací veřejných financí. Nový dům pro seniory s kapacitou kolem 100 lůžek by měl vzniknout v Polné. Investorem bude kraj Vysočina. Podílet se bude i město, které odkoupilo za skoro 9 milionů korun pozemek od společnosti Kevak. Uvedl to bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek.
2: Je v podstatě v centru města, navazuje na pozemky, kde stojí dům s volnočasovými aktivitami Tempo a vedle se rýsuje výstavba nové mateřské školky. Zdá se nám to jako ideální místo.
0: Záchranný tým vypustil velerybu Timiho v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Speciální záchranný člun Keporkaka několik dní táhl z Mělčiny na severu Německa až do moře mezi Dánskem a Norskem.
3: Je venku, konečně je venku a dýchá. Plav, Timi, plav.
4: O vypuštění velryby informovala veterinářka Jenna Wallisová, která se na záchranné misi podílela. K přepravě použili záchranáři speciální člun, do kterého napustili vodu. Keporkak opakovaně uvízl na Mělčině na severním pobřeží Německa. Úřady snahu o jeho záchranu vzdali a přesun zvířete nechali na soukromé iniciativě záchranářů. Odborníci ale podotýkají, že Timi ještě nemá vyhráno. Oslabenému zvířeti hrozí, že ve volné přírodě uhyne. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci čeká o 16 hodin v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci českých hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sikora. Třinecký útočník nahradí zraněného Špačka. Asistent trenéra Jiří Kalous o Sikorovi říká.
5: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 21 stupňů, v Libici nad Doubravou 23. Bude převážně jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Přidá se slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Až do večera je pro veškerou dopravu uzavřená silnice 399 mezi Náměstí nad Oslavou a Jinošovem. Jede se tam mezinárodní závod automobilů Zámecký vrch. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové sobotní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud ještě nemáte na dnešek plán a pokud to nemáte daleko do obce Pišel, tak pro vás budu mít zajímavý tip už za pár minut.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

Kdybych já byl kovářem, zpíval Petr Spálený. Já také nejsem kovářem, jsem občas moderátorem a chci vás teď ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pozvat na hasičský víkend se svatým Florianem. Ten se dnes a zítra koná v obci Pišel. Všechno začíná dnes 15 hodin na návsi u hasičské zbrojnice, kde bude připravena ukázka hasičského útoku dětí. Chybět nebude skákací hrát, kulturní program a také občerstvení. No a zítra v 9 hodin 45 slavnostní mše svatá a potom průvod k pomníku s položením věnce. Otevřena také bude hasičská zbrojnice s občerstvením, tak víkend v Pišeli bude ve znamení svatého Floriana hasičů a u nás na volnách Českého rozhlasu Vysočina opět ve znamení muziky Dalibor Janda. Snad jsem si ji měl všímat víc.

0: Téměř letní počasí láká lidi o prodlouženém víkendu ven. A čemu se věnují? To za chvíli řekne redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Všechno nebo nic zpívala Eva Farná v našem sobotním odpoledním vysílání. Až ke 23 stupňům stoupají teploty na Vysočině. Slunečné počasí láká lidi ven. Za jakými aktivitami vyrazili do areálu Český mlýn v krajském městě, to zjišťuje pro Český rozhlas Vysočina redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková a já jí přeji právě v tuto chvíli dobré odpoledne. Haló, slyšíme se? Tak, neslyšíme se. Veronika se nám kamsi ztratila, třeba se ještě brzo ohlásí a ozve. Každopádně věřím, že za chvíli se přihlásí.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku.

0: A na druhý pokus už nám to snad vyjde. Zdravím Veroniku Bartes-Vohralíkovou, která zjišťuje v Českém mlýně, jak si lidé užívají krásné sluncem zalité odpoledne. Dobré odpoledne i tobě, Veroniko. Ahoj.
1: Dobré odpoledne. Skatepark ani pump track tady v areálu v Českém mlýně v Jihlavě nezejí prázdnotou. Desítky dětí i mladistvých tady poctivě trénují různé skoky. Sedím hned na lavičce vedle nich, tak možná třeba půjde i něco slyšet. Cyklistů je tu ale mnohem více, a to i díky cyklostezce, která tu kopíruje břeh řeky. Většinou jsou to rodiny s dětmi. Jednu jsem se tady odchytla a vyspovídala. Využili tohoto počasí k tomu, že koupili svému 5letému synovi kolo a teď ho učí na něm jezdit. Občas kolem mě projedou i lidé na kolečkových bruslích anebo na koloběžce. K mému překvapení mě často míjí i běžci. Když se teď kolem sebe rozhlédnu, zaměřím se na protější břeh, vidím i lidi jen tak na procházce, na vycházce. Jsou to nejčastěji páry anebo rodiny s malými kočárky. Kdybych mohla, tak se přidám k tomu poslednímu typu lidí, které tady v Českém mlýně jsou. A to jsou ti, co se vyhřívají u břehu řeky. Sedí anebo leží a sluní se. Zkrátka každý tohle příjemné počasí tady využívá, jak chce. Sportovci mají kraťasy, chodci zůstali u delších kalhot, co tak pozoruju, ale všichni mají společné to, že mají trička s krátkým rukávem a samozřejmě pokrývku hlavy, buď přelbu, anebo kšeltovku.
0: No výborně, počasí je opravdu krásné, sluníčko samozřejmě člověku vylepšuje náladu, dodává nám vitamin D, ale to si budeme povídat i z našeho zpravodajství. Víme, že prakticky celá Česká republika má problém se suchem. Jaká je předpověď na další dny? Dočkáme se třeba deště?
1: Je to tak, opravdu je sucho. Lidé kola, kolečkové brusle ani kraťasy nemusí schovávat, protože podle Českého hydrometeorologického ústavu má být v neděli ještě tepleji, a to až přes 20 stupňů, nejvýše 25. V Jihlavě má teploměr ukazovat konkrétně 22 stupňů. Zítra by postupně během dne mělo být polojasno, na večer oblačno, zároveň, ale to je právě i kvůli tomu suchu, platí na Vysočině výstraha před nebezpečím požáru, a to až do 4. května. Teploty okolo 20 stupňů by podle předpovědi měly vydržet až do středy. Tam snad už by mohly přijít nějaké přehánky podle předpovědi.
0: Říká Veronika Bartes-Vohralíková, která se vyrazila slunit do Českého mlýna v Jihlavě a při té příležitosti nám tu atmosféru skvěle popsala v našem odpoledním vysílání. Díky za informace, ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jak jsme slyšeli před několika minutami, venku je docela teplo, bude to pokračovat i zítra. Je potřeba dodržovat pitný režim a když si dáte nějaký lehce alkoholický nápoj, možná si jej přiťuknete, ale pozor, s alkoholem to v teplém počasí rozhodně nepřehánějte. Každopádně o jednom rekordním přípitku teď bude v regionu rekordů a kuriozit hovořit Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit. Největší řetězový přípitek zeleným pivem. Je jaro, všechno se zelená a brněnský pivovar uspořádal k výročí 20 let od uvaření první várky zeleného piva akci, při níž si na zelený čtvrtek v průběhu 20 minut zeleným pivem přiťuklo a připilo s ředitelkou pivovaru Klárou Konupčíkovou ve venkovních prostorech pivovarské restaurace na brněnském Mendlově náměstí postupně 367 přítomných. Zelené pivo je nejslavnějším pivním speciálem v historii brněnského pivovarnictví. Vaří se ze speciálního světlého ječného sladu a žateckého chmele. A čím se to barví? Nepostradatelnou ingrediencí je bylinný výluh, který se připravuje přímo v pivovaru podle tajné a celých 20 let neměněné receptury z několika druhů bylin. Jedinou odtajněnou rostlinou používanou k přírodnímu obarvení piva je kopřiva. Při vaření barvícího výluhu v laboratoři se musí hlídat čas kontaktu bylin s vroucí vodou, protože jedině tak lze dosáhnout požadované koncentrace a kvality výluhu. V obarvení piva hraje svou roli také malé množství likéru. Letos v Brně navařili 4500 hektolitrů zeleného moku. To je bez 100 000 milion piv. Na čepu je tedy nikoliv jen o Velikonocích, ale i v další dny, až do vyprodání zásob. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se podíváme na historii hoaxů, poplašných a klamavých zpráv. Jejich moc je obrovská, zvlášť u lidí, kteří se špatně orientují ve společenském dění. Hoax ale není výmysl internetu. Slovo použil už Karel Čapek ve Válce smloky. Připomeneme jeden z největších mediálních podvodů z přelomu 19. a 20. století.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Česká hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédsku a v přípravě na blížící se světový šampionát, který odstartuje už za 13 dní, budou trenéři postrádat dva hráče, které uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A když jsem na svých sociálních sítích lákal na to, že se dneska můžeme slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, sliboval jsem, že si také povíme, kdy přijde nebo nepřijde déšť. A teď přišla ta chvíle. Ve vysílání vítám Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pojďme začít tím, jaké počasí je právě v těchto chvílích u nás na Vysočině.
2: Tak je jasná obloha, což všichni určitě můžeme vidět, a ty teploty se pohybují většinou mezi 21 a 24 stupni Celsia a vane k tomu slabý vítr.
0: Bude tento ráz počasí pokračovat i zítra?
2: Ano, měl by, zítra možná nebude až tak čistokrevné jasno, může být i polojasno, ale ta oblačnost bude průsvitná a více oblačnosti bude přibývat postupně od západu během večera, noci a noci na pondělí a zítřejší maximální teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 km v hodině a k tomu zítra bude vát již mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině a můžou se také objevit nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Zmínila, že se bude objevovat nějaká oblačnost, dočkáme se z ní deště?
2: Zítra ještě bohužel ne, ale v těch následujících dnech postupně bude v podstatě takový souhrný trend, bude oblačnosti trochu přibývat a jak bude přibývat oblačnosti, tak se postupně bude zvyšovat potenciál i na srážky a ten nejvyšší zatím vypadá, že bude během úterka a středy, kde by mělo pršet buď na celém, nebo alespoň na většině území kraje Vysočina.
0: Tak doufujeme, že se srážky dostaví, protože sucho trápí se skoro celou republiku, říkám to správně.
2: Ano, přesně tak a jestli můžu zmínit, tak je i kvůli tomu vydaná výstraha a před požáry a to právě v důsledku sucha, protože a při neopatrnosti tak různých činností člověka a ještě v důsledku toho, že bude foukat relativně svížný vítr, tak se ty požáry, pokud nějaké vzniknou, přejme si, aby nevznikly, tak se mohou šířit poměrně rychle, takže se doporučuje a měli bychom všichni dbát opravdu zvýšené opatrnosti teď v následujících dnech.
0: Takže když to shrneme, zítra ještě o víkendu krásné počasí se sluníčkem a možná v půlce týdne, v úterý nebo ve středu se dočkáme i slibovaného deště a hlavně si musíme dávat pozor na to, abychom nikde neopatrně manipulovali s ohněm.
2: Přesně tak.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace a přeji hezkou slunečnou sobotu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme s muzikou. Jana Chládková a písnička Neptej se.

0: Venku je sice teplo, ale my se teď jdeme podívat za zimním sportem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V druhém utkání v českých hokejových her nastoupí domácí tým v Českých Budějovicích v 16 hodin proti Švédsku. Trenér Radim Rulík s asistentem Jiřím Kalousem nebudou mít k dispozici zraněné hráče Špačka a Hronka.
1: Na Filipa Hronka si lehl v prvním utkání Finn Sepele. Kalous ale viděl problém jinde.
2: Nejde o to, že na něm ležel, ale hlavně mu šla ta noha na nohu a to celý vzniklo to zranění, takže tam to bylo nepříjemně trefený.
1: A neštěstí v podobě zraněné Hronkovy nohy bylo na světě. Obránce Vancouveru zůstává s týmem, ale jen v civilu.
2: Teď je priorita, aby se dal samozřejmě do pořádku a uvidíme, jak co řeknou prostě lékaři. Čekáme jenom, že absolvoval prostě ještě vyšetření jako hloubkový, podrobný a čekáme teď na magnetickou rezonanci.
1: Na ledě proti Švédsku Hronek nebude. V utkání proti Finsku se zranil i Špaček, který odjel z ledu s těžce poraněným kolenem. Špačka v sestavě nahradí třinecký Sikora, o kterém Kalous říká.
2: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
1: Sikora přijel z Třince, kde přerušil stěhování z bytu do bytu.
3: Celý byt mám autě, že jsem to přivezl tady s sebou. S tím českým adresem teď cítím a tam ledě ještě líbě, že normálně.
1: To Michal Kunc je na turnaji na jihu Čech už od začátku. Na ledě se cítí výborně, vůbec mu nevadí, že 1. května nestačil políbit přítelkyni pod rozkvetným stromem a zaujalo ho čtvrteční vítězství Švédů nad Švýcarskem 8-1.
4: Tak výsledek byl zajímavý, nevím, jestli hrajou s golmanama nebo bez golmanu. Připravíme se na to stejně jak na Finy a políbit potřešení nebude, ale já tu přítelkyni vynahradím.
1: Zápas se Švédskem začne v Budvar aréně v 16 hodin. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Premiér Babiš kritizuje komunikaci koaličních partnerů motoristů sobě. Na podruhé se podařilo najít restaurátora malovaného domu v Třebíči. Slovensko podle prezidenta Zelenského podporuje členství Ukrajiny v Evropské unii. Zítra očekáváme jasno až polojasno odpoledne, přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Řekl to v televizi Nova.
4: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
3: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se z motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil. Tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednících. Z grafita na malovaném domě v Třebíči nechá město kompletně opravit. Památka je jednou z dominant Karlova náměstí. Vhodnou firmu se podařilo získat až na podruhé. Město muselo výběrové řízení opakovat, konstatoval starosta Pavel Pacal z hnutí pro Třebíč.
5: Podařilo se nám to, že se přihlásil restaurátor paní magistra Jana Weistrová, která nabídla akceptovatelnou nabídkovou cenu výši necelé 4 miliony korun bez DPH na realizaci oprav z grafitové omítky na malovaném domě, která bude realizovaná v letech 27, 28 a 29.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společenství.
2: Sport.
3: Házenkáři Karviné můžou večer obhájit titul v domácí šance extralize. Za stavu 2-0 na zápasy nastoupí ke třetímu finálovému utkání v Plzni a pokud Slezané zvítězí, po třetí oslaví zisk zlatých medailí. Duel Plzeň-Karviná začne na západě Čech v 18 hodin.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů, zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Silnice 347 mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem je uzavřená. Týká se to i dvou tamních železničních přejezdů. Objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu tam jsou vyznačené.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 15. hodině a já doufám, že si užíváte příjemné a pohodové sluncem zalité sobotní odpoledne a jsem potěšen, že k tomu berete jako společníka i vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Je tu máj, lásky, čas a tak náš dnešní rozhlasový sloupek věnujeme právě lásce a zamilovanosti, které tak často promlouvají do našich životů. Více po písničce.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: No a s tou písničkou přichází Leona Machálková, tady je Galaxie přání.

0: Láska kvete v každém věku. Souhlasí s tím také autor dnešního sloupku Zdeněk Drišl.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Měsíc květen, čas lásky. Říká se, snad by stálo pár slov povědět si o tomto zázračném lidském citu. Jinak o něm bude mluvit zamilovaný člověk, který si lásku užívá, jinak člověk, kterému chybí. Když je lásky moc, je s ní trápení. Když není vůbec nebo je jí málo, tak je s ní trápení také. V lásce se věci nesčítají, ale násobí. Někdy stravuje, úplně spaluje, člověk je jí zahlcený, nemá myšlenky na nic jiného. Je jako vykolejený. Ani si často neuvědomuje, že si přílišnou láskou skoro ubližuje. Je to posedlost, která člověka může úplně ochromit. Pak může být láska hezká. Když se první zamilovanost promění v opravdový cit, poklidný a šťastný, který přináší radost tomu, kdo je milován, i tomu, kdo miluje. Žít v lásce, to je jako hrát oba na dobře naladěný klavír, ať se dotknete kterékoliv klávesi, každá by měla zaznít dobře. Láska je dar. V každém narušeném vztahu je jenom jeden problém a to je nedostatek lásky. Když člověk lásku ztratí, často se brání jinému citu, protože moc dobře ví, jak takové zklamání bolí. Obává se, že do toho zase spadne, zapřísahá se, že už ho láska nikdy nedostane. Někdo v lásku nevěří vůbec, hledá jenom duchovní, případně jiné hodnoty. Ale bez opravdové lásky se žije hodně těžko. Jenom láska nám dává pocítit, že v našem podivném světě ještě stále existuje něco obdivuhodného a krásného. Vždyť z lásky se přece rodí člověk. V Shakespeareově dramatu Romeo a Julie bratr Lorenzo říká: láska se neptá na kamenné hradby. A co si zamane, to udělá.

Česku ubývá včelařů. Některé organizace se proto snaží vychovávat mladou generaci, jako třeba v Blížejově na Domažlicku. Uslyšíte o tom za chvíli. Marka Ztraceného a moje milá

0: po uši.
1: V Česku ubývá včelařů. Podle webu Českomoravské společnosti chovatelů jich je teď zhruba 61 tisíc, o 4 tisíce méně než v roce 2023. Jednou z výjimek je například základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku, kde včelařů přibývá i díky výchově mladé generace.
2: Pepo, to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
3: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
2: Pěkně to tam ulož, foukni si, aby tě nezlobili a budeme je prohlížet.
3: A jak často se scházíte a co s dětmi všechno děláte?
2: Scházíme se jednou týdně, vždycky 2 hodiny. Přes léto jsme ve včelách, rozšiřujeme včelstva a máme tady taky možnost využít školní dílny, takže naučí se všechno.
3: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už si se naučil?
4: Vytáčet meď, značkovat matky, odvíčkovávám už plastvík a dáme ho do medometu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
5: Já se jmenuji Anetka Matíková.
3: A proč jsi se dala na včelaření?
5: No, chtěla jsem si vyzkoušet včelařskou kombinézu.
3: A přes obličej máte i síťku, veď?
5: A máme to i zamřený. A vy nás ta včela nepíchla a nedala do nás ten jed.
3: A líbí se ti to?
5: Jo, také chci vyrábět med.
3: A co u vás ve vaší organizaci tady v Blížejově? Přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
2: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci. A ten kroužek je až do 18 let, kdy ty děti kolikrát už včelaří sami.
3: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
6: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v úvozovkách s rozumem, trpělivostí a pokorou.
3: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství navýšilo národní dotační program, potvrzuje šéf rezortu za SPD Martin Šebestián.
7: Což je titul 1D, kde jsme vlastně pro letošek opětovně navýšili ty dotace na 50 milionů, tak aby to ten sektor neohrozil.
3: Další opatření doplní mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace, například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
3: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z Blížejova na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A krátce po půl čtvrté je s vámi vysílání Českého rozhlasu Vysočina a my se teď podíváme do minulosti. Přichází Bejvávalo, Miroslav Marek, Děda Souček a výlet do času dávno, dávno minulých.
1: Bejvávalo.
2: Začal, aspoň v přírodě tomu tak je, nejkrásnější měsíc v roce.
3: Máj.
2: A k té nádheře přispívají i bílé kmeny a světle zelené lístky bříz.
3: Bříza bejvala od pradávna symbolem čistoty, světla a novýho začátku. Za nás se říkávalo, že je i stromem mateřským, konejšivým a podporuje plodnost.
2: Plodnost? A jak pak?
3: Někde bylo zvykem, že se dívky teď na jaře šlehaly mladými proutky po nohách, což mělo pomoct lepšímu prokrvení a snadnějšímu početí. A když se to stalo, tak se z toho světlého březového dřeva pak vyráběly kolíbky.
2: Leckde se z břízy taky dělávaly podle tehdejší mluvy noční svíce, anebo fakule či pochodně, který, jak píše středověký kronikář, hoří, jako by byly potažený smolou. Známá je taky tradice březových košťat, kterýma se ze stavení a ze dvora teď na jaře mělo vymíst všechno starý, zatuchlý, což jsme znova u té čistoty, a začít se vším odznovu, začít novej rok.
3: Ale největší očistou po té dlouhé zimě a nejvíc prospěšný pro člověka bylo, chlapče, pití jarní mízy z tohohle stromu.
2: Březová míza, to je prý opravdový života budič. Psáno jest ve starých textech.
3: Mezi stromy všemi se najde sotva další, který by tak brzo z jara táh k sobě mízu. Nyní jest tak dokonale svou šťávou nasycena, že již pouhým naškrábnutím nožem, natož naříznutím kmene, vypouští i hned velice mnoho sladké vody, kterou už používají pastevci k uhašení žízně. No a báby kořenářky odporučují na léčení neduhů, zeslábnutí starců po zimě a na zahánění únavy.
2: Taky na vlasy bývala březová voda dobrá, na zpevnění a na lesk.
3: No jo, jenže u nás se říkalo, že použít tenhle nápoj bohu jinak, než že ho budeš pít, je plýtváním toho, co nám pán Bůh seslal na zem.
2: Však ta míza je k mání jenom pár týdnů.
3: Od března do května, kdy v sobě po zimě bříza probouzí novej život. Ale k tomuhle daru musí člověk přistupovat s pokorou. Můj děda, když navrtal do stromu tu dírku, tak říkal, litr nejvíc dva, víc si neber. Pak vyndal tu trubičku, poděkoval a zaléčil bříze tu ránu, kterou jí způsobil.
2: A to jako jak?
3: No, zamáznul dírku nějakým voskem nebo propolisem.
2: Jenže to, o čem teď mluvíme, je už v našich časech zakázaný. Řezat do stromu se nesmí. A tak se od mízy raději přesuňme k listům. Ty trhat můžeme a i ty jsou po jaru dobrým životabudičem.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, tenhle je dobrý, jo. Potkají se dva kamarádi. Nazdar, nazdar, Franto, jak se máš? Hele, já už nejsem Franta. Já jsem Ježíš Kristus. No nekecej, člověče, jak jsi na to přišel? No tak pojď se mnou, já tě přesvědčím. Přijdou do baru, vyleze servírka a povídá: Ježíši Kriste, vy jste tady zase.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Bodláky ve vlasech, tak se jmenovala písnička kapely Nezmaři, která doznívá krátce před 16. hodinou. I na dnešek jsme pro vás připravili hvězdné návraty. Připomeneme vám v nich životní cestu Heleny Vondráčkové a její účinkování v zábavných pořadech. Dozvíte se, jak chodila za školu, jak vznikly její slavné písně i jak to bylo s Luďkem Sobotou, se kterým randila. Čeká vás veselé vyprávění, scénky i monology. To všechno nabízí Patrik Rozehnal po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Po 17. vás čekají stopy fakta tajemství, no a po 18. se na vás těším v Dechovkách pro Vysočinu. Teď Václav Neckář má něco s jedním pánem.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lesní porost teď hoří u Šašovic na Třebíčsku. Hasiči zasahují také v Národním parku České Švýcarsko. Z Německa by mělo odejít 5 000 amerických vojáků. Částečné stažení nařídila americká vláda. Praha se připravuje na 31. ročník maratonu. Závod poběží 12 000 atletů. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasiči aktuálně likvidují požár lesního porostu u Šašovic na Třebíčsku. Na místě zasahuje 10 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Podle mluvčí Petry Musilové tam platí druhý stupeň požárního poplachu a v tuto chvíli už je požár lokalizovaný. Jednotky hasičů od rána zasahovaly na Vysočině u několika dalších požárů ve volné přírodě. A hasiči zasahují také u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku. Rozloha požáru je přibližně 10 hektarů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený třetí stupeň poplachu. U požáru zasahuje 11 jednotek a vrtulník. Z navigací v nepřístupném terénu podle Salova pomáhá také dron.
3: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
2: Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu dnes meteorologové vydali výstrahu před požáry. Pokrývá území od Ústeckého kraje až po Jižní Moravu. Spojené státy sníží počet vojáků v Německu o 5 000. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hexet. Vojáci podle něj odejdou v příštích 6 měsících až 1 roce. Německo na opatření reaguje zdrženlivě.
4: Z Německa by měl odejít zhruba každý 8. americký voják. Německý ministr obrany Boris Pistorius to označil za očekávaný krok. Obě země podle něj ale budou nadále úzce spolupracovat. Americká vláda zdůvodnila opatření prověrkou sil v Evropě a přeskupováním sil ve světě. Podle deníku New York Times ale nelze vyloučit ani aspekt pomsty za to, že německý kancléř Friedrich Merz kritizoval Američany za nepromyšlený postup v Iránu. V Německu je zhruba 39 000 amerických vojáků, to je Japonsku druhý největší počet na světě. Odchodem 5 000 z nich by se počet snížil na úroveň z roku 2022. Tehdy zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Americké základny v Německu mají i velký ekonomický význam pro okolní regiony. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: V neděli se poběží 31. ročník pražského maratonu. K hlavnímu závodu se přihlásilo necelých 12 000 závodníků. V elitní kategorii odstartuje i Kenyan Limo, který s osobním maximem 2 hodiny 4 minuty a 55 sekund zaútočí na traťový rekord. Ten je o 14 sekund pomalejší. O tom, kudy pražský maraton povede, mluví jeden z organizátorů, ředitel komunikace společnosti Ranček Jiří Nečásek.
5: Trasa, bych řekl, v tuto chvíli je už tradiční, vynese hlavně kolem Vltavy, hlavně proto, že tam jsou nejkrásnější výhledy a nejkrásnější památky Prahy a zároveň je ta trasa rychlá. Všichni maratonský běžci si užijí přeběh Karlova mostu z malé strany směrem k Staroměstskému náměstí.
2: Hlavní závod začne v 8 hodin. Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů a přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Až do večera je pro veškerou dopravu uzavřená silnice 399 mezi Náměstí nad Oslavou a Jinošovem. Jede se tam mezinárodní závod automobilů Zámecký vrch. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
7: Ty jsi vážně milej.
6: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
7: Nikde.
6: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
7: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
6: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
7: No, kdo by mi tady uklízel?
6: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
7: No vidíš.
6: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy děd jí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbením.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.

0: neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli jsi taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš, R, když mluvíš německy?
5: Já jsem si, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítí něco, co
4: a ty bys
5: je jinýho a zajímavýho.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je warm.
4: Here is there warm.
6: Takhle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr hbitě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. No, ale jak to... je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečekala, že
3: to... Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě...
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku. No,
1: samozřejmě, já to teda udělám, ale pojď mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně,

0: Sousedská výpomoc, jsme přece lidi, zabouchla si dveře.
1: No ale tlačit jí nemusel.
0: Já jsem jí dával záchranu, kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
2: Já si mě se zdá, ty chlape, ty tady trlíku.
0: Komu tykáš ty? Ty.
2: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
0: A po druhý se obleš, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlik, ty. Tak. A to se mu to dá, viď? No tak ona na něj zvoní a on si spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
3: Byl jste báječný, děkuji.
1: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no takže...
0: No ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost...
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé...
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybruslila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem měl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je... Jo. No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano. Že jo, Karel to taky ví. No, tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde
2: on?
3: Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo to.

0: 60. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od nepraktik.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak,
1: já ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo. FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No. No. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídat.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuji.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běžím,
1: papá,
2: mami, seš,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnný provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: No s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějaký tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický,
6: jo.
5: To je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točr. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo Měna má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé voňavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakou...
4: Až na ty jehlice, ale víš.
3: Sakou férum jsem se oblíkla prostě do kimona za Japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem takhle strčila tu hlavu a on byl vyděšený. Říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází, to byl takový blázen, který kdy si vyvraždil rodinu, no, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle, protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, no nesmysl, leopardní kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nasili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Já jsem to měla v taxiku, víš, těma zapálenýma.
3: No a co říkal taxikář?
4: Neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezvadný. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline. A mělo to barvu světle zelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on známý estet,
4: vždycky. Vyžehlené sáčko. A svetr, určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel go to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče to, co budu dělat. A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat, zadali jsme za to. Ble, nic.
3: Nešlo to dolů.
4: Ježiši, a my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to, ze něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak... Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali. Svetr
5: se zdrcnul.
4: Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
3: Říkal určitě, no prosím tě, to prostě není
4: to
3: možný.
4: K vám zase.
3: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A když jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi. A kytičky. A ptáčky. A štěňátka. A vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer.
8: A večer.
6: Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem. Tady jsi něco zapomněl. Dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Hasiči zasahují u dvou lesních požárů v severních Čechách. Hoří také na Vysočině. Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Házenkáři Plzně přivítají ve třetím extraligovém finále Karvinou. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasiči v severních Čechách bojují se dvěma lesními požáry. V Krištofově údolí na Liberecku hoří asi 25 hektarů porostu. Potvrdil to mluvčí hasičů Radek Hon. Na místě je 15 jednotek, vrtulník ale v tuto chvíli hasí jinde a nemůže přiletět na pomoc. Asi 10 hektarů lesa hoří i v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích teď zasahuje 14 jednotek. Tam hasiči vrtulník nasadili. Oblast je plná turistů, jak říká ředitel parku Petr Kříž.
3: Tady poměrně velký pohyb stále samozřejmě aut. Pokud můžu poprosit posluchače, aby do této lokality určitě už teď nevyjížděli a nesnaží se dostat.
2: Situaci podle Kříže komplikuje sucho a vítr. Požár v česko-německém pohraničí propukl ve stejném místě jako před 4 lety. A oheň teď stravuje lesní porosty také na Vysočině. Aktuálně hasiči zasahují v Lipici a Strané na Pelhřimovsku a také v lokalitě Hutě na Jihlavsku a Šašovicích na Třebíčsku. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by také měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Od roku 2028 by podle Babiše mohla vláda začít konsolidací veřejných financí. Britský premiér Keir Starmer připustil, že by vláda mohla zakázat některé propalestinské pochody. A to kvůli dopadu, který mají na židovskou komunitu. Starmer to uvedl poté, co útočník ve středu pobodal dva židy před synagogou v Londýně. Britský premiér stanici BBC řekl, že bude vždy hájit svobodu projevu a právo na pokojné demonstrace. Některé slogany objevující se na propalestinských pochodech jsou ale podle něj nepřijatelné.
0: Sport.
2: Plzeňští házenkáři přivítají ve třetím finále play-off extraligy Karvinou, na jejíž palubovce předchozí dva duely prohráli. V hale Lokomotivy se začne hrát v 18 hodin a trenér talentu Petr Štochl popisuje, co by mohlo vést k úspěchu.
4: Pakliž ten výkon se bude podobat tomu výkonu z prvního zápasu, to znamená ze soboty v Karviní, přidá se k tomu trochu lepší úspěšnost střelby, takže si myslím, že ten zápas budeme schopni zvládnout, takže my se máme od čeho odrazit a máme základ dovednosti nebo základ věcí, které máme připravený na to, aby jsme byli schopni s Karvinou hrát a porazit jí, ale musí k tomu se přidat samozřejmě nějaké vnitřní nastavení, nějaké emoce, zároveň s tím přichází trošku štěstí a musíte tomu trošku naproti v tomhle smyslu.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 17. hodině vám přeji příjemné pohodové pozdní sobotní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním díle cyklu Stopy fakta tajemství se podíváme na historii hoaxů, poplašných a klamavých zpráv. Jejich moc je obrovská, zvlášť u lidí, kteří se špatně orientují ve společenském dění. Hoax ale není výmysl internetu. Už po písnice připomeneme jeden z největších mediálních podvodů z přelomu 19. a 20. století.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Solo kapr z hotelu Oxford. Příběh jedné mystifikace a krvavého masakru v Číně.
1: Nepřehlednutelná čtyřpatrová budova z červených cihel pouhých 200 metrů od nádraží, docela nedaleko centra Denveru. To je legendární hotel Oxford. Kulturní památka s vynikajícím interiérem a skvělými službami. Jednoho černého večera roku 1899 přicházejí k tomuto hotelu čtyři muži. Tváří se otráveně. O tom, co se dělo dále, se můžeme dočíst například v knize od Alexandra Kleina, jejíž název můžeme volně přeložit jako Báječní rošťáci.
0: Čtyři reportéři z Denveru Times, Post, Republican a Rocky Mountain News se náhodně setkali na železniční stanici. Každý z nich tam přišel v naději, že tu zahlédnou nějakou celebritu, o které by mohli napsat článek. Bohužel nikoho zajímavého tentokrát nepotkali.
1: Horečně přemýšleli, jak něco zajímavého napsat. Za každou cenu. Harley Wilbur, který o příběhu, jen se měl následně odehrát, a o němž o 40 let později napsal v newyorském North American Review, uvedl.
0: Ti muži, Al Stevens, Jack Turney, John Lewis a Hal Wilshire, přemýšleli, jak na cokoliv zajímavého přijít. Náhle se ozval Stevens. Dělejte, co chcete, ale já už si poradím. Bez jediné řádky se do redakce nevrátím. Ostatní ho prosili, aby je do svého plánu zasvětil. Dohodli se. Společně pak šli do hotelu Oxford v 17. ulici, kde si každý objednal po sklenici piva. Bylo kolem 22. hodiny.
1: S odstupem více než jednoho století vcházím hlavním vchodem, lemovaným kovovou umělecky vyvedenou bránou, do tohoto hotelu. Zamířím k vyhlášenému baru Cruise Room. Co by staromilce, mě fascinuje poněkud tajemnou atmosférou. Masivním hnědým barpultem s kulatými koženými sedačkami. Také decentními boxy, opět s koženými sedadly. Sednu si k baru a poručím si martiny. Možná, že právě tady došlo tehdy, v sobotu 24. června 1899, k osudovému setkání čtyř reportérů. Zatímco novináři spřadali své plány a pili jedno pivo za druhým, tisíce mil odtud v Číně zuřilo boxerské povstání. Kdo byli boxeři?
0: Šlo o všeho schopné, většinou velmi mladé muže. Nechyběli mezi nimi nedospělí chlapci. Hlavy měli ovázány rudými šátky, na rukou měli rudé stužky, na nohou nosili rudě šněrované opánky. Reprezentovali hnutí, které se zrodilo v jedné z nejlidnatějších čínských provincií Shantung, odkud pocházel proslulý čínský filozof Konfucius. Boxeři ovládali bojová umění, byly jim vlastní meditace, náboženská mystika. Považovali se za vlastence bránící svou zemi před, jak říkali, ďábli ze západu. V této době byla Čína pod stoupajícím tlakem zejména evropských a zámořských zemí, které tuto velkou zemi čím dál více doslova drancovaly. Rusko získalo povolení provozovat sibirskou železnici přes Mandžusko. Němečtí námořníci obsadili přístavní město Klachov a zřídili zde vojenskou a námořní základnu. Stále více čínského území dobývali Francouzi a Britové, Američané.
1: Uvádí britský bratel Steve Seymour. A dodává ještě, že u boxérů se prolínaly náboženská mystika a xenofobie. Za úhlavní nepřátelé Číny považovali zejména křesťanské misionáře a Číňany obrácené na křesťanskou víru. Vnímali jako cizorodý prvek, který chce jejich zemi zaplavit západním způsobem života. Koncem 19. století, po velké neúrodě, k níž se přidal hlad, se boxeři mohutně radikalizují. Přepadá je plení křesťanské misie. Kostely zabíjejí. V této době tu vládne čínská šlechtična Cixi. Ledace se o ní můžeme dozvědět z knihy světově proslulého holandského spisovatele Johana Fabricia, Tajný deník čínské císařovny. Jde ale o román. Co o ní třeba píše Encyklopedie Britannica?
0: Narodila se v roce 1835 v Pekingu. Pocházela z významné rodiny manžuské šlechty. Bylo jí 16 let, když se stala jednou z konkubín čínského vládce Xian Fenga. Protože byla nejenom krásná, ale také velmi inteligentní a vzdělaná, měla na císaře stále větší vliv. Tento vliv vzrostl ještě poté, co se jí narodil syn. Ten se ještě jako dítě ujal po smrti svého otce v roce 1861 trůnu, ale v podstatě za něho vládla jeho matka. Když syn předčasně zemřel, stala se, byť byla oficiálně pouze regentkou, skutečnou vládkyní Číny. Na dalších 33 let.
1: V čase boxerského povstání se císařovna vdova Cixi ocitá mezi pomyslnými kameny. Na jednu stranu se jí nabízí využít boxerů k vyhnání nežádoucích cizinců. Zároveň se však obávala hněvu Západu. Její balancování vyvrcholí, jak se později dozvíme, 21. června 1900, tedy zhruba rok poté, co se, jak už víme, v denverském hotelu Oxford sešli u piva čtyři reportéři. Jeden z nich, jak v roce 1939 psal Harry Wilbur, dostal nápad.
0: Louis, kterému říkali král, protože byl vznešeného zjevu a nosil brýle z rohoviny, se nachýlil dopředu a pravil: proč čtyři malé kachny? Když už chceme čtenáře nějakou obšťastnit, proč ne hned velikou, které bychom byli všichni kmotry? Z následné debaty se zrodil následující příběh. Skupina inženýrů se cestou do Číny zastavila v Denveru. Zamýšlejí prozkoumat čínskou zeď, aby se zjistilo, jak by se mohla za vynaložení co nejmenších nákladů strhnout. Jejich firma vyjednávala s čínskými úřady, jež rozhodli dát zbořit starý hraniční val jako znamení dobré vůle a aby ukázali světu, že Čína vítá obchod se světem.
1: Novináři teď museli nějak zhmotnit zmíněné inženýry. Vydali se tedy k nedalekému hotelu Windsor. Stával na rohu 18. Larimer Street. Dnes se tu rozkládá rozlehlé parkoviště. Pivem posílení redaktoři přemluvili nočního vrátného, aby je v hotelu ovšem pod falešními jmény zapsal. Navíc si musel slíbit, že pokud se někdo bude příští den po návštěvnicích ptát, řekne, že pouze mluvili s nějakými novináři a časně ráno odcestovali. John Lewis měl tolik sebejistoty, že co by falešné jméno uvedl do knihy hostů Frank Lewis. Pak si kumpani zašli ještě na jedno pivo. Slíbili si, že se budou přesně držet scénáře. A ovšem, co vymysleli, budou až do smrti mlčet. Šli potom psát.
0: Příštího jitra přinesli Rocky Mountain News na první straně toto odhalení. Čínská zeď před zbouráním. Peking usiluje o světový obchod. Přidali se další listy.
1: Psal Harry Lee Wilbur. Ovšem jeden ze spiklenců, Hal Wilshire, ten mimochodem za 40 roků mystifikaci prozradí, článek nakonec nenapsal. Výčitky, obava, kdo ví. V každém případě už původce mystifikace doufali, že jejich solo kapr takzvaně zapadne. Jenomže jejich falešná informace se záhy objevila i v novinách vycházejících na východním pobřeží. A přidávali se další. I po letech je zajímavé dobové články číst. List Denver Post 25. června 1899 psal:
0: podle Franka C. Lewise, inženýra z Chicaga, který byl včera hostem hotelu Oxford, čínská vláda uvažuje o likvidaci velké čínské zdi, která odděluje Čínu od Tartárie. Pan Lewis je právě na cestě do Číny. Je to významný stavební inženýr a jede tam jménem syndikátu chicagských podnikatelů, kteří byli osloveni, aby se na akci podíleli. Předpokládá se, že v této investici se ukrývají miliony. Je to úžasná příležitost k získání bohatství a šikákští podnikatelé budou o tuto zakázku usilovat se vší horlivostí a podnikavostí.
1: Pro vysvětlení. Tartárie, to byl název označující oblast severní a střední Asie, rozkládající se od Kaspického moře a Uralu k Tichému oceánu. Oblast zahrnovala mimo jiné také velkou část Kavkazu, Sibiře, Turkestánu, Mongolska a Manžuska. Na jiném místě údajný inženýr z Chicaga tvrdí, že na místě postržené zdi, jak známo, velká čínská zeď se táhne v délce až 2000 kilometrů, se všemi odbočkami má ale téměř 9000 kilometrů, budou moderní silnice, včetně stovek mil železnic.
0: Veškerou techniku bude nutné nakoupit ve Spojených státech amerických. Musíme rovněž zajistit ty největší drtící stroje. Pro podnikatele je to šance vydělat opravdu velké peníze. Pátrání Stanislava Motla po původu jedné z největších novinářských mystifikací historie a hlavně o tom, do jaké míry mohl mít tento podvod vliv na krvavý masakr v Číně, pokračuje.
1: Příběh o vtržení velké čínské zdi začal žít svým životem. Jeden list například tvrdil, že materiál ze vtržené zdi má být použit pro stavbu hráze na legendární Modré řece. Badatelé a historici se dodnes dohadují, zda informace o likvidaci velké čínské zdi dorazila opravdu i do Číny, zachvácené povstáním boxerů. Ti, jak známo, byli mimořádně citliví na vše, co se týkalo jejich národní historie, jejich hrdosti. V roce 2014 napsala obhájila studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Veronika Wiesnerová bakalářskou a diplomovou práci. Nazvala ji Boxerské povstání v dobovém českém tisku. Mimo jiné tu uvedla.
0: Boxerské násilí se začalo šířit do okolních provincií a zahraniční ministři byli zasypáni prosbami o pomoc, které jim přicházely spolu s hlášeními masakrů a pálení vesnic. 25. února 1900 se několik tisíc ozbrojených boxerů zmocnilo německé železniční stanice v Kaomi na Šantungu a hrdě prohlašovalo, že jejich cílem je vyhnat ze země všechny cizince. V květnu již boxerské hnutí nabylo konkrétního tvaru a znepokojivých rozměrů.
1: Ohrožený je už i Peking. Zahraniční diplomaté se obrací na námořní velitele a žádají o pomoc. Mezi 1. a 3. červnem 1900 do Pekingu dorazila, jak píše Veronika Wiesnerová, menší jednotka cizích vojáků. 75 Britů, 75 Rusů, 75 Francouzů, 63 Američanů, 40 Italů, 25 Japonců, 30 Rakušanů a 50 Němců. Okolo budov velvyslanectví vybudovali obranná pásma. Brzy začne poslední, to nejkrvavější dějství povstání. Povstání, za jehož konečnou eskalaci, jak v roce 1939 napsal Harry Wilbur, nesli vinu 4 novináři z Denveru.
0: Bourání zdi bylo tak velikého mezinárodního významu, že zpráva byla bez komentáře a bez přezkoumání kabelována přes moře. Když dospěla do Číny, způsobila vzrušení mezi boxery a podnítila boxerské povstání. Zpočátku boxeři způsobovali málo škody, srovnáme-li to se svatou válkou pozdějších band. Ale když četli ve svých novinách o americkém plánu strhnout čínskou zeď, zmocnil se jich bezmezný vztek a zděšený svět se brzy dočítal o tom, že západní barbaři, misionáři a jiné osoby byli po stovkách vyvražděni a že cizí vyslanectví v Pekingu jsou obležena.
1: Je toto tvrzení pravdivé? Dosud nikdo neobjevil v čínských novinách jedinou zmínku o údajném vtržení velké čínské zdi. K obklíčení diplomatické čtvrti v Pekingu a také k největšímu masakru došlo až 20. června 1900, tedy zhruba rok po zveřejnění první zprávy o chysté likvidaci čínské památky. Americký sinolog Carlos Rojas považuje zmíněný článek hry Oli Wilbra za další hoax. Původní hoax je tedy umocněn hoaxem dalším, metahoaxem. Kromě toho je třeba si uvědomit, že původní zprávy na téma likvidace čínské zdi byly zpochybňovány i v samotné Americe. Například New York Times psali:
0: pokud lze s jistotou předpokládat, že moderní Čína k něčemu přistupuje s úctou a oddaností, pak je to ona slavná zeď. Materiál, z něhož byla postavena, vylučuje jakoukoliv myšlenku využít i pro současnou výrobu. A to je další důvod, proč předložený plán je neuvěřitelný a nepochopitelný. A pokud už se Číňané rozhodli zničit nejušlechtilejší stělesnění čínského instinktu a politiky, proč by si to nemohli udělat sami?
1: Mezitím čínští boxeři ničí katolické vesnice, zabíjejí křesťany. Čínská vláda vydává nové a nové edikty, ve kterých vyzývá k ochraně cizinců. Ovšem v jednom z prohlášení císařovna vdova Cixi vysloveně varuje:
2: různé mocnosti upírají na nás pohledy tygří žravosti. Snaží se jedna druhou předstihnout v dostizích o zabrání našich nejvnitřnějších území. Tato útočnost spadala na vrub předpokladu cizích mocností, že Čína se nikdy neodváží pustit s nimi do války. Mocnosti odmítají chápat, že existují jisté věci, se kterými naše říše nemůže nikdy souhlasit.
1: V květnu 1900 dorazí povstalci před brány Pekingu. Císařovna vdova Cixi je po velkém váhání vpustí do města. Boxeři obklíčují cizineckou čtvrť. Vypali několik křesťanských objektů. Po boku boxerů bojují také muslimské jednotky. Příslušníci německé námořní pěchoty se s nimi dostanou do bojového střetu. Pomyslnou rozbušku pak odpálí německý diplomat Clemens von Ketteler. Bylo to bezprostředně poté, co nechal zbičovat Číňana, kterého mylně považoval za boxera. Více se o tom všem můžeme dozvědět z knihy Rudolfa Cicvárka Moderní Čína, jaká v skutku je, z roku 1925.
0: Baron Ketteler, který zvěděv o nových násilích, jichž se dopustili Číňané ve vnitrozemí na misionářích, zajel ihned v té věci intervenovati k čínskému ministerstvu. Když se vracel, stálo na ulici, již jel několik Číňanů zhluklých a prý zúmyslně jej očekávajících. Nechtěli mu jít ihned z cesty, což v Číně platí za největší urážku Evropana. Baron Ketteler šlehl nejblíže stojícího bičíkem, ale hned byl sám zabit.
1: 21. června 1900 vyhlašuje císařovna vdova západním mocnostem válku. Zahraniční diplomaté, včetně rodin a zaměstnanců, společně se stovkami čínských křesťanů, zůstávají obklíčeni ve svých objektech a v římskokatolické katedrále Peitkang. Diplomaty brání pouze malé skupiny vojáků. Obléhání diplomatické čtvrti bude trvat 55 dní. Zabíjení pokračuje. Na mě už nejsou jen boxeři a další povstalci, ale mnohdy už také mnozí příslušníci čínské armády. Jeden z největších masakrů se odehraje v Nanchangu. Veronika Wiesnerová ve své práci cituje rovněž z knihy Vladimíra Korsakova Pekinské události, osobní vzpomínky z obléhání velvyslanectev v Pekině. Popisuje i jednu úspěšnou osvobozeneckou misi.
0: Rozhodli se, že oddíl Rusů a Američanů se tam vydá a co největší možný počet jich osvobodí. Malá skupinka 34

0: Se šikují vojska několika zemí. Spojených států, Velké Británie, Japonska, Francie, Německa, Ruska, Rakousko-Uherska, Itálie. Téměř 20 000 vojáků. Na 8 000 Japonců, 3 000 Britů, 4,5 000 Rusů, 2500 Američanů, 800 Francouzů. Pozdě tato armáda ještě vzroste. Nenávist střídala ještě hlubší nenávist. Někdejší americký vojenský lékař Peter Mills později vzpomínal.
1: Bylo strašné horko, až 42 stupňů. Někteří vojáci z toho až šíleli. Když cestou viděli mrtvé a umučené, podněcovalo to v nich snahu pomstít se za každou cenu. A tak třeba sekali hlavy mrtvým, ale i živým zajatcům. Hromadně znásilňovali čínské dívky a ženy. Byla to jedna velká hrůza.
0: V polovině srpna 1900 spojenci dobili Peking. 15. srpna v časných ranních hodinách prchá z města císařovna vdova Cixi. Zemře v roce 1908. Nastává okupace. Čas plenění. Číňané umírají po stovkách. Vinni, nevinni. Konečnou likvidaci rebelů si bere na starost na žádost Američanů a Britů generál Jan Šikaj, pozdější čínský císař. Čína pak musí přijmout ponižující mírové podmínky. 7. září 1901 vzniká boxerský protokol. Čína je, kromě jiného, potrestána vysokými válečnými reparacemi. Britský badatel Steve Seymour píše.
1: Čína měla v letech 1901 až 1939 zaplatit v přepočtu 61 miliard amerických dolarů. Podle boxerského protokolu měli největší finanční podíl získat Rusko, Německo, Francie a Velká Británie. Odhaduje se, že během boxerského povstání bylo zabito 32 tisíc čínských a 200 západních křesťanů. Celkový počet obětí se pohybuje okolo 100 tisíc mrtvých.
0: Uplyne několik let a nám již známý Hal Wilshire, jeden ze čtveřice denverských novinářů, zašel, podle článku Harryho Lee Wilbra, na kázání metodistického biskupa Henryho White Warrena, který se právě vrátil z Číny a nevěřil svým očím.
1: Nemáte představu o moci tištěného slova. Nepříjemné zprávy a falešná hlášení nalezají stále nových zápalných látek a posléze se z nich stane ničivý požár. Vezměte si jako příklad toho, jaká spoušť může být způsobena boxerské povstání. Jiskru, která zapálila sud prachu v oné strašné válce, vykřesali tři zpravodajové.
0: Hal Wilshire, který byl v té době posledním žijícím ze čtyř, nikoliv tedy tří novinářů, kteří tenkrát v roce 1899 mystifikaci o čínské zdi vymysleli, slyšel pak slova o tom, že to byl právě on a jeho tři kolegové, kteří měli rozpoutat peklo, jež tedy zachvátilo Čínu. Jenomže, jak už bylo řečeno, boxerské povstání vypuklo ještě před denverským příběhem. Není známa jediná čínská reakce na tuto mystifikaci. I když třeba Alexander Klein ve své knize Báječní rošťáci přináší svědectví nejmenovaného misionáře, který údajně tuto zprávu v Číně zachytil, ale dodal, že boxeři už tak jako tak byli k nezastavení. To, co se následně odehrálo, odehrálo by se s největší pravděpodobností tak jako tak. Ovšem jeden z recenzentů knihy také napsal.
1: Samozřejmě, že boxeři mohli být vyprovokováni k násilí nějakým jiným způsobem, nebo se k němu mohli postavit z vlastní vůle. Ale můžeme si být jisti? Falešný příběh mohl být poslední příslovečnou kapkou.
0: Opouštím bar Cruise Room, který mě nepřestala přitahovat svou atmosférou, umocněnou historickým interiérem, a z hotelu Oxford vyjdu ven. Zahnu do 11. V hlavě mi stále běží příběh čtyř novinářů, kteří právě v baru hotelu Oxford objevili, jak se domnívali, báječného solo kapra. Vybavím si studii denverského právníka Davida Hemanovského, kterou jsem nedávno četl. mistr

0: Identifikaci o velké čínské zdi přirovnal k dnešním internetovým hoaxům.
1: Naše schopnost nechat se oklamat je umocněna naší touhou uvěřit základnímu příběhu. A to dělá tyto druhy internetových hoaxů a chybných směrů ještě nebezpečnějšími v polarizované politické době, kdy lidé s hanebnými úmysly produkují a šíří věci, které jsou záměrně zavádějící a pobuřující, ale obsahují právě tolik pravdy, abychom tomu chtěli věřit.
0: A ještě jeden výrok mě cestou z hotelu Oxford napadá. Jeho autorem je populární americký pastor, pedagog a také spisovatel Kent Hughes. Napsal: slova jsou mocná, mají velký vliv. Mohou být inspirující nebo zraňující. Je důležité uchovat si za všech okolností svou integritu a mluvit pravdu. Nikdy totiž nevíte, jaké problémy mohou vaše slova způsobit.

Horečka sobotní noci, Olivia Newton-John a Xanadu v 17 hodin 41 minut na volnách Českého rozhlasu Vysočina. Kdy a kde se u nás vyrobila první lokomotiva? Odpověď přinesou dnešní Česká nej s Vojtou Kockem. Hned po písnice kapely Činosky. Jmenuje se Klára a já vám přeji příjemný a pohodový poslech.

0: Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. První česká lokomotiva. Parní mašina s vlasteneckým pozdravem nazdar na přídi slavnostně opustila tovární bránu 28. dubna 1900. Byla předána do provozu rakouským státním dráhám jako první česká lokomotiva. Do té doby totiž brázdily koleje vlaky tažené lokomotivami vyrobenými mimo naše území. Zrodila se v první českomoravské továrně na stroje v Libni, v jedné z několika firem, jejichž spojením později vznikla Českomoravská kolben Daněk. Čeští konstruktéři i dělníci odvedli dobrou práci. Spolehlivá lokomotiva dostala typové označení 97. Tyto stroje pak ovládly tuzemskou železniční síť, protože jim státní dráhy dali přednost před výrobky dosavadních dodavatelů. Říkalo se jim Nazdárek, Matilda nebo Kafemlejnek. Po zániku monarchie se typové označení změnilo na řadu 310. První lokomotiva vyrobená na českém území se dostala do majetku drah nástupnického Rakouska a po vyřazení ze služby byla sešrotována. S vozy s číslem 310 se ale můžeme při nostalgických jízdách setkat dodnes. Lokomotiva, která byla právem považována za důkaz kvality strojírenského průmyslu u nás, si zahrála například ve filmu Páni kluci.
1: Česká nej s Vojtou Kotkem.

A za chvíli už tady bude 18. hodina, přihlásí se aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina. Mimo jiné se dozvíte, že čeští hokejoví junioři získali bronzové medaile. No a po 18. hodině nás čekají pravidelné dechovky pro Vysočinu. Já už se těším na písničky a také na vaše vzkazy, přání a gratulace. Do 18. Judith Mix a Petra Janů.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči bojují s přírodními požáry. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Hoří také na Vysočině. V Delečíně se sešlo do participativního rozpočtu 16 návrhů. Čeští hokejoví junioři získali na světovém šampionátu bronz. Mladé Lotyše přehráli 4-1. Zítra očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Hasiči po celém Česku teď zasahují u 3 požárů v přírodě. Většina z nich je na polích nebo loukách. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Nedaleko Rynartic na Děčínsku hoří na ploše o velikosti asi 900 hektarů. Zašením pomáhají 3 vrtulníky. Platí tam nejvyšší 4. stupeň požárního poplachu. Problémy jsou ale i v dalších regionech, říká Posekaná.
2: Máme ještě dalších zhruba 5 ve 2. stupni poplachu. Jsou to požáry na Vysočině, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji.
0: U Krištofova údolí nedaleko Liberce splálo asi 25 hektarů porostu. Helikoptéra zasahuje i u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Hasiči likvidují oheň také v porostech v Lipici, Strané a Čejkově na Pelhřimovsku a také v lokalitě Hutě na Jihlavsku. Mezi Novým Betlémem, prolezačkami u prodejny nebo lepším přístupem k rybníku vybírají obyvatelé Dalečína na Žďársku. Obec zařadila tyto náměty do participativního rozpočtu. Každý obyvatel může podpořit 2 záměry. Čas mají do 5. května.
3: Od obyvatel se letos sešlo dokonce 16 námětů, většinu z nich ale obec vyřadila. Třeba přístřešky na zastávkách upraví i bez participativního rozpočtu. Z běžného hospodaření Dalečín pořídí taky kryté pískoviště v místní části Veselí. Další záměry nejsou podle radnice technicky možné. Třeba nápad na vyčištění splavu narazil na to, že není ve vlastnictví obce. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Řekl to v televizi Nova.
4: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
0: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se z motoristy na svých 4 ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil, tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednících. Sport. Hokejový národní tým do 18 let má bronz z mistrovství světa na Slovensku. V zápase o 3. místo porazili čeští mladíci Lotyšsko 4-1. Hokejová 18 tak slaví medaily ze světového šampionátu po 12 letech. Naposledy získala stříbro ve Finsku 2014. A hrály se i zápasy nadstavby 1. fotbalové ligy. Ostrava ve skupině o udržení remizovala s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off o umístění Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2. Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z úseku dálnice D1 na Vysočině. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy vám vysílání Českého rozhlasu Vysočina přináší dechovky pro Vysočinu. Samozřejmě to platí i pro dnešek, pro sobotu 2. května. Já vám přeji hezký poslech od mikrofonu a připomínám telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat, kdo se dovolal jako první. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer taky vám všem, dechovkář František. Vybral jsem písničku Rád muziku mám zpívat a hrát bude Pepa Návš a pušte to tam, nebudeme to zdržovat.
1: Děkuji. Pouštíme. Díky, mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.

0: Dechovky. Prvé sočinu pokračují s Honzou z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj Honzíku.
1: Ahoj Joško, děkuju, že jsi mě vzal do vysílání. Zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. A dlouho jsem nevolal, tak je na čase, abych vyplnil takzvaně dechovkové resty a to velice dodatečně popřál Jardovi dodačit k svátku, Majce k narozeninám, které měla, a pošlem jim pěknou písničku s Valaškou, když hraje dechovka, se jmenuje ta písnička, bude to pro tebe a pro ten zbytek těch dechovkových kamarádů, celou tu partu od Batelova až po Lanžhot, pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály a Lubošovi do Sedlejova a všem, co jsou v práci na noční, jako já.
0: Výborně, tak se mě hezky děkuji za přání a gratulace a posíláme písničku, kterou se vybral. Hezký večer a naslyšenou.
1: Díky, Joško, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují, do Kali ještě zdravím Jardu a přeji mu hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, Ježko, jsi říkal do Kali, dobrý, no.
0: Ježíš.
1: My jsme mluvili
0: o Lídě, o paní Lídě z Kališ, tak to samozřejmě taky moc zdravím. Paní Lídu, ale tebe zdravím do Dačic, vidíš to, já už jsem taky pomotaný. Omlouvám se.
1: Jožko, stane se, vidíš, že mně se to taky někde stane, ty mě také opraví, že jo, tak jako, nemáme s tím problém. Hele, člověk není neumilnej, Jožko, je to tak, že jo.
0: Prostě nejsme stroje, ano, je to tak.
1: Ano, nejsme stroje, ano.
0: Aspoň posluchači vidí, že zatím, musím zaklepat, tady nevysílá umělá inteligence, ale člověk z masa a kostí.
1: Ano, přesně. Tak, a Jožko, já ještě zopakuju pozvání na tu majovou dechovku do Dačic, která se koná zítra a v kulturním domě beseda, hraje telská dechovka, od 17 do 20 hodin k tanci v poslechu a velice rádi bychom přivítali i Luboše ze Frdova, protože ten jako je velký dechovkář a má to tady blízko, tak by mohl klidně do těch začít přirazit.
0: To je pravda, nemá to daleko.
1: Ano, tak a teď půjdeme do dalšímu. Prosím tě, Jožko, já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mi blahopřáli k mým meninám. Týká se to i Honzi, který před chvilku mi blahopřál a dám jim zahrát směs písniček, která se jmenuje Andělíček. Mm-hmm. A ještě bych tu směsku poslal Pepovi do Batelova, protože ten měl v pondělí narozeniny. Takže Pepo, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti. Jožko, písničku si ještě tu směsku si určitě vychutnáš s námi všemi dohromady.
0: Určitě.
1: Měj se hezky a ahoj.
0: Díky moc, díky za pozvánku a hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A pojďme splnit další přání, tentokrát z internetu, i to je varianta, jak si můžete objednat písničku vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Dobrý den, prosím o zahrání směsi hasičských písniček pro hasiče Karla Boudného z Hraltic, který 2. května slaví 58. narozeniny. Vše jen to nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky a pohody. Přeje sbor dobrovolných hasičů z Hraltic. Děkujeme za zahrání. Předáváme se ke gratulaci a posíláme

pojďme splně další písemné přání. Dobrý den, zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle písničku od Jošky Černého za starou Břeclavu. Díky moc. Béďa Méďa podepsán. Tak Jošku Černého posíláme. Za starou

0: Ze Staré Břeclavy míříme do Poděšína za Bohouškem a jeho přáním. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, taky tě zdravím a posluchače všechny. A pozejtří má švagrová narozeniny pěkný, tak bychom ji nechali zahrát babouci Boršovský pan Falář. Mm-hmm. To se líbí bráchovi hlavně. Tak jim to zahrajeme a přeju jim všem hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a lásku.
0: Dobře, tak já se k tomu přidávám a písničku posílám. Tobě díky za telefonát a hezký večer. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Pojďme splnit další přání, tentokrát je to SMSka. I to je varianta, jak si můžete přát do Dechovek pro Vysočinu napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Pište prosím pěkně v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez záčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím zahrát Jarouškovi, paní Teráčkové, Sobkové a Honzovi z Brna Stříbrové Vlasech. Pro radost. Děkuji srdečně. Verča Spelřimova.

Sobotní dechovky pro Vysočinu pokračují. Dobrý den, zahrajte písničku Zelené háje pro všechny, kteří mají rádi dechovku, stejně jako já, Eva z Jihlavy. Paní Evo, děkuji za vaše přání a Standa Procházka starší přichází i se zeleným hájem, nebo zelenými háji, jak chcete.

Dobrý den, zahrajete nějakou hezkou směsku od kapely Moravanka. Těším se na hezkou písničku. Dana, tak to je SMSka, která k nám také dorazila na číslo 90 011 04, psána ve formátu píseň, mezera a potom tento text v maximální délce 150 znaků. A jelikož jsem jí přečetl, tak si teď můžeme pustit směsku od Moravanky s názvem Nebola som veselá.

Dnešní dechovky pro Vysočinu jsou za námi. Jožek Kolář, děkuji za milou společnost, přeji vám hezký večer s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina a těším se na vás zítra po 11. dopoledne.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči bojují s přírodními požáry. Nejhorší situace panuje v Národním parku České Švýcarsko. Polná vyjednává s krajem Vysočina o stavbě domova pro stovku seniorů. Policie v Rakousku zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasiči po celém Česku teď zasahují u 30 požárů v přírodě. Většina z nich je na polích nebo loukách. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Nedaleko Rynartic na Děčínsku hoří na ploše o velikosti asi 900 hektarů. Zašením pomáhají 3 vrtulníky. Platí tam nejvyšší 4. stupeň požárního poplachu. Problémy jsou ale i v dalších regionech, říká Posekaná.
2: Máme ještě dalších zhruba 5 ve 2. stupni poplachu. Jsou to požáry na Vysočině, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji.
0: U Krištofova údolí nedaleko Liberce splálo asi 25 hektarů porostu. S plameny bojují i hasiči na Vysočině. Hoří u Šašovic na Třebíčsku, v lokalitě Hutě na Jihlavsku a Čejkově na Pelhřimovsku. Nový dům pro seniory s kapacitou kolem 100 lůžek by měl vzniknout v Polné. Investorem bude kraj Vysočina. Podílet se bude i město, které odkoupilo za skoro 9 milionů korun pozemek od společnosti Kevak. Uvedl to bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek.
3: Je v podstatě v centru města, navazuje na pozemky, kde stojí dům s volnočasovými aktivitami Tempo a vedle se rýsuje výstavba nové mateřské školky. Zdá se nám to jako ideální místo.
0: Rakouská policie zadržela 39letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje o tom agentura APA. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policisté zatím nezdělili. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vybojovali bronz z mistrovství světa na Slovensku. V utkání o 3. místo porazili Lotyšsko 4-1. Národní tým v této kategorii tak slaví medaily po 12 letech. Naposledy byl stříbrný ve Finsku 2014. A výběr Radima Rulíka prohrál v Českých Budějovicích se Švédskem 2-4. Zítra ukončí české hokejové hry zápasem se Švýcarskem. Duel začne v 16 hodin. Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty od 22 do 25 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově. Místem se jezdí jedním pruhem, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krátce po 19. hodině vám Joža Kolář od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje hezký sobotní večer s našimi dalšími programy.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpaly i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné Karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dejí popíjet a veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových Varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém Vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových Varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo, více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových Varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy Vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krenotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt, a ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé je uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových Varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových Varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových Varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713 a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit. Proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla té termy byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
0: Tolik Karlovy Vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc, tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to.

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázních, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou vývěru.
0: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
1: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům, a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
0: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně Mariánské lázně a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
1: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení se mlákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
0: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
1: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí, a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolín pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní. A i Ambrožův pramen, protože Ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
0: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
1: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
0: Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových Lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy Lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi?
1: Unikátnost Františkových Lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuuje do těch balneoprovozů. Ale samozřejmě jsme i nejmenší. Z toho lázeňského trojúhelníku byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovina, ta poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvovalo Františkovy Lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byly také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových Lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských Lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových Lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkorozchodnou dráhou, vláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady tak schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v Holocénu, čtvrtí horách. Takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina františko-lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.

0: Starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně Glauberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
1: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti.
0: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balného procedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
1: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových Lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju také.

0: Jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači. Obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou. Tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečná, kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také. Ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. Já naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Lien, je to mé druhé křestní jméno. Já jsem se narodila se jménem Julie, ale potom, když jsem začala studovat vietnamistiku a moji přátelé mi všichni začali říkat Lien, cítila jsem to jméno jako svoji součást, tak jsem se rozhodla si ho přidat do rodného listu. Takže jsem už pak odjížděla do Vietnamu se jménem Lien.
2: Říká Julie Lien Vrbková, vietnamistka, která vede seminář vietnamských studií na Masarykově univerzitě. Příjemný poslech rozhovoru, od mikrofonu přeje Goranka Oljača. Jméno Lien není jediná věc, kterou Julie Vrbková, dnešní spolubesednice, kdysi začala cítit jako svou součást. O tom a o postavení vietnamských žen mluvila nedávno na panelové diskuzi, která se konala v rámci doprovodného programu výstavy Keramické srdce. Uslyšíme, jaké je to srdce. Vychází to i z předmětu, který vážená paní Vrbková vyučuje.
1: Vyučuji na Masarykově univerzitě, kde jsem moc šťastná, že můžu vyučovat na semináři vietnamských studií, kde tedy i dojíždím, abych tam mohla vyučovat. V minulosti jsem bydlela v Brně asi 5 let a v tom období jsem určitou dobu se věnovala integrační práci při magistrátu města Brna, vietnamské komunitě. Pak už jsem opět začala pokračovat akademické práci při Masarykově univerzitě. Po návratu z Vietnamu jsem bydlela určitou dobu v Brně.
2: Jak dlouho ve Vietnamu?
1: Přímo v Hanoji jsem bydlela 6 let.
2: Jak jste se vůbec dala na tu vietnamskou cestu, která je i životní, ale i akademická?
1: Ano, já jsem velmi šťastná, že vlastně vietnamistika se stala i mým životem.
2: Vietnamistika je velice široký obor. Jak jste si vybrala právě historický aspekt? Vy máte i seminář, který se toho týká, že?
1: Ano, ano, mám k tomu i celý předmět, který se týká právě postavení vietnamských žen ve společnosti z minulosti i v dnešní době.
2: Které ženy v historii vietnamské na vás zanechali výrazný dojem?
1: Těch žen určitě bylo mnoho, tak kdybych měla vybrat za sebe, tak určitě můžu zmínit vietnamskou básnířku Xuân Quỳnh, která psala velice zajímavou, milostnou poezii s transcendujícími prvky. Toužila potom, aby její vlastní láska v její poezii přetrvala její vlastní život. A to se vlastně stalo, protože je autorkou, která je dodnes oblíbená. Zemřela roku 1988, zdůrazňovala ženský aspekt ve své tvorbě, i v té nejslavnější básni vůbec, která se nazývá Saum, to znamená vlna. To ženské básnické já přirovnává k vlně. Obecně ve Vietnamu bylo zvykem často ženu přirovnávat ke břehu básnictví. Tato autorka mění ten pohled na ženské básnické já obecně.
2: Jaké vietnamská žena má vlastnosti? Slyšeli jsme různá slova, mimo jiné úslužná, něžná, užitečná, nesobecká. A vaše představa je jaká?
1: Záleží hodně na úhlu pohledu. Já jsem vždycky byla velmi nadšená z toho, když jsem třeba četla díla od vietnamských literátek, básnířek nebo i lékaře, které napsali nějakou knihu a které se vyznačovaly velkou inteligencí a vlastní velkou vnitřní silou. Musím říct, že vietnamské ženy je od nich očekáváno a některé zcela dobrovolně jsou ochotní se sebeobětovat pro svou vlastní rodinu, pro své blízké, což je určitě jeden z takových znaků vietnamských žen. Sebeobětování jako velmi důležitá hodnota. Tady mě napadá i třeba deník vietnamské lékařky Dang Thuy Cham, která se rozhodla ze severu odejít na jih. Tam pomáhala lidem v době války a zachraňovala mnoho lidských životů. Tento typ žen, které jsou ochotní se obětovat pro druhé, mají velkou vnitřní sílu v těžkostech. To je něco, s čím jsem se setkávala u vietnamských žen ve Vietnamu.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: S Julií Lien Vrbkovou, lektorkou a výskumnou pracovnici na Filozofické fakulte Masarykovy univerzity, mluvíme mimo jiné o vlastnostech vietnamských žen. Zajímalo mne, jestli se například s prvkem sebeobětování setkává i u současných žen.
1: Ano, musím odpovědět, že to je prvek, který nebyl pouze poslední vietnamské válce, ale že je to určitý prvek, který můžeme sledovat už od středověku. I v dnešní době to sebeobětování je velmi časté, třeba v rámci rodinného života. Velmi často od starých je to i očekáváno. Z nedávného třeba výzkumu jsem se seznámila s některými zajímavými vietnamskými ženami a jedna z nich měla velice zajímavou práci, při které i cestovala po celém světě, když žila ve Vietnamu, ale protože se vzdala za manžela, který žil v České republice, nakonec se rozhodla tu práci opustit a přestěhovat se za ním a věnovat se rodině. Říkala, že to byl pro ní velký vnitřní boj, je to žena současnosti, vzdělaná, krásná, schopná, ale rozhodla se pro tu svoji lásku, pro toho svého manžela, aby mohla žít tam, kde on se rozhodl, že chce být. Nyní řekla, že svého rozhodnutí nelituje.
2: Nakolik je to sebeobětování i vlastnost, kterou podporuje a prosazuje rodinná výchova?
1: Myslím si, že ve vietnamské společnosti to očekávání od dívek a žen, to, že se budou obětovat pro svoji rodinu, nadále přetrvává. Samozřejmě to sebeobětování v dnešní době už není natolik sebezničující, jako bývalo v minulých dobách.
2: V rozhovorech s Vietnamkami často slyším něco, co připomíná tézu, že žena má vydržet všecko. Nakolik se s tím setkáváme u českých rodin?
1: Moji rodiče byli oba původem Češi, maminka je doložená od 17. století s rodokmenem v českém prostoru, takže můžu za sebe říct, že tuto výchovu za sebou nemám. Já myslím, že maminky obecně jsou schopné velkých obětí pro své děti, někdy i pro svého manžela. Na druhou stranu žena vietnamského původu to někdy může mít obtížnější v tom, že například v gymnaziálních letech si moc přeje jít na vysokou školu a potom dělat nějakou konkrétní práci, ale v té době vstupuje rodina, která jí silněji motivuje k tomu, aby se co nejdříve vdala. To jsou zkušenosti, s kterými jsem se ve Vietnamu setkala také. Maminky, tetičky a celá rodina může tlačit poněkud i na to, aby vietnamská dívka šla určitou cestou. A nejenom dívka, může tomu být i tak umožňující.

0: pokud smím říci svůj dojem z migračních vietnamských rodin, které žijí tady, to vzdělávání je opravdu na prvním místě. Rodiny jsou schopné opravdu se sebe obětovat, aby děti žili lépe a byli vzdělané především.
1: Plně souhlasím, je to tak. To většinou bývá tak, že rodina zároveň chce, aby ta daná dívka v té dnešní době dosáhla i vysokoškolského vzdělání a hned po něm se třeba vdala.
0: No a stává se do dneška i to, že rodiče volí partnera. Rozhodují o tom, koho si vezmeme. Bez ohledu na to, jestli se jedná o mužské nebo ženské dítě.
1: I u těch domluvených manželství to nebývá striktně tak, že by ti rodiče nedávali pozor na to, co jejich vlastní dítě chce. Spíš velice často je to určitý druh podpory té rodiny, že chtějí, aby ty děti byly šťastné. V současnosti třeba v Hanoji, kde jsem žila, velice často se ti mladí lidé i seznámili sami, tak svým rodinám o tom řekli a ty dvě rodiny se setkali. Za tím účelem, aby pochopili, jestli ty dvě děti se k sobě hodí a aby rodiče, ale i strýčkové a další členové těch obou rodin si zjistili, jestli i ty děti budou šťastné a zároveň si i ty rodiny se k sobě hodí. Úplně bych to neodsuzovala, to patří do toho kulturního podtextu, který není sám o sobě vždycky jenom negativní. A není to vždycky u těch domluvených manželství tak, že rodiče dětem přesně řeknou, koho si musí vzít a musí to tak být. Často je to určitým způsobem i ochrany toho dítěte, že chtějí zjistit víc informací o té rodině, chtějí, aby opravdu to bylo manželství na celý život. A někdy se opravdu stává, když těm dětem se to třeba nedaří toho partnera jakoby hned si najít, že ta rodina s tím pomáhá. V minulosti tomu mohlo být jinak. 100-200 let zpátky ty domluvené sňatky byly hlavně domluvené rodiči. Třeba ti partneři na svatbě se i viděli úplně poprvé.
0: Co se z vietnamských společenských tradic udrželo do dnešních dnů? V minulosti u domluvených manželství hrály roli i ekonomické zájmy rodin. Na jaké hodnoty se i dnes dává pozor?
1: Velmi důležitý byl taky společenský a morální status té dané rodiny. Že třeba ta rodina toho muže, která na to byla ekonomicky velmi dobře, si vybralo i rodinu, která na to byla ekonomicky méně dobře, ale měla velmi dobrou etickou pověst třeba. A nebo se jim zároveň líbily vlastnosti té dívky. Maminka většinou toho chlapce měla za úkol ty dívky v okolí sledovat už od mládí a sledovat jejich vlastnosti. Když se jednalo o prvního syna, tak ta nastávající manželka měla obrovskou úlohu pro celý život rodičů toho syna, protože se o ně měla starat ve stáří. Proto pro ně často byl ještě důležitější než majetek a společenský status, někdy i vlastnosti té konkrétní dívky.
0: Dnešní mladší generace mi vyprávějí o tom, že v rodině se nesetkávali moc s porozuměním týkajících se volby partnerů. Vzpomínám si na větu, jenom ne Čecha nebo Češku.
1: Zajímavé je, že tyto názory více přetrvávají v těch menších městech. V Praze toto myšlení už je velmi často posunutější. A musím říct, že ještě kdysi v Brně, když jsme s manželem přiletěli z Vietnamu, to byl rok 2018, jsme jednou narazili na jednoho staršího pána někde v potravinách a on říkal, vy jste se vzali? Opravdu? Tak to vám dává maximálně rok. My jsme se usmívali a tak. Nyní jsme s manželem už 12 let a doufejme, že budeme dalších mnoho a mnoho let. V některých místech u těch starších Vietnamců tento názor je rozšířen. Musím ale říct, že ve Vietnamu nyní tyto svazky bývají i poměrně časté. Především ve velkoměstech, jako je Hanoj a Saigon, a často jsou rodinou podporované. A chci tady zdůraznit, že ze sociologického hlediska může hrát úlohu ta skutečnost, že ti starší Vietnamci v současnosti se přesunuli do České republiky, dejme tomu v 80. 90. letech, v době, kdy ve Vietnamu tyto svazky nebyly vůbec dovolené. Já jsem nedávno potkala tady v České republice v Sapě jednu moc milou starší paní a ona mi hned ukazovala fotku u svatby svého vnuka, který si vzal Češku a byla na to velmi hrdá a chlubila se tím. Ale mnoho lidí si stále udržuje ten názor z minulosti, který si přivezli z Vietnamu v těch 80. 90. letech.
0: Tak sme sa alespoň dotkli širokého okruhu témat souvisiejících s postavením vietnamských žen v minulosti a současnosti. Julii Lien Vrbkové děkuji za řadu zajímavých příkladů a souvislostí. Brzy se znovu potkáme u poněkud osobnějšího tématu. Láska a smíšené manželství. Kde a kdy kvetou? Na nový pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Desítky hasičských jednotek stále zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Státní rozpočet na příští rok by měl být v Česku vysoce proinvestiční. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit výstavbu dálnic, obchvatů nebo také nemocnic. Peníze mají proudit také bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
3: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy. A taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
2: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla začít podle Andreje Babiše v roce 2028. Hasiči dnes podvečer dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informují o tom na sociální síti X. Od odpoledních hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Mnohem horší situace je na Děčínsku, kde dál platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha zhruba 100 hektarů. Na místě zasahují desítky jednotek. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v Salské ulici. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
4: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku ve skupině o udržení v nejvyšší domácí soutěži remizovali s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění olomoucká Sigma vyhrála na hřišti pražských Bohemians 3-1. Karviná doma prohrála s Pardubicemi 1-2. Ve skupině o titul byl večer na programu jediný zápas. Liberec prohrává s pražskou Slavií těsně před koncem 1-2.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno s letními teplotami, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou slabý, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na severu Moravy, na silnici číslo 60 z Javorníku do Jeseníku velmi opatrně při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Místem se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se trochu zdržíte a zpomaluje se tam. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, máme pro vás další díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, Rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
0: Krásný dobrý večer i vám, kapličáci, i vám, Český rozhlase.
5: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
0: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
5: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
0: No.
5: To je takový obvyklý jako pojem z jídelníčku. Je to vaše?
0: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
5: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
0: Děkuji.
5: Díky moc.
0: Mějte se krásně, hezký večer.
5: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo, Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z Jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
5: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
5: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
5: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, hit, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivej chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
5: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: Dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než Jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
5: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem. Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
5: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček. On je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší. Ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
5: No, no to je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
5: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
5: tak?
6: Vlastně ano.
5: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
5: Strýček, takže teta?
6: Ona byla moje nevlastní teta.
5: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
5: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
5: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
5: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro strýčka
5: že byste ještě
6: Majera.
5: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
5: Ale no jistě, co mu chcete strýčku dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
6: bílou,
5: a
6: že
5: já od něj
6: napsal
5: ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
5: On je duchem velmi
6: nikdy
5: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
5: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
5: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
5: všechny ty Spotify.
6: Něco
5: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
5: přece
6: ne,
5: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no, už se neříká ani písnička, oni říkají track.
5: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
5: To je takový, jako když jdete... A no, no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
5: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
5: To je dokonalý.
6: No, takže z kaplice přijedete vzdělán.
5: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Syn, Majera no, právě, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
5: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
5: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, takhle, tak máte rázem rozšířené
6: Aleši,
5: velké
6: kdyby
5: příbuzenstvo.
6: Kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
5: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v kaplici do zajímavých debat.
5: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
5: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
6: No tohle je seriózní zpráva.
5: No,
6: že mluví, kdo by se tam našel.
5: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no, jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá
6: teď
5: dobře
6: se,
5: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
5: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
5: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská
5: to
6: pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
5: Je, tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou
5: ctí. Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
5: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: teda,
5: ne,
6: potom
5: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
6: Ano, jistě.
5: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? A pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny.
5: Z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se.
5: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem. Takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan, ať je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. Jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano. A co se rozsahu týče, ano. Nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak. Jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval. Je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale to není pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako...

0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste na příjmu některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
1: Je červencový podvečer,

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51.

0: A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, Ježíš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
1: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
0: Ne, tak
1: to
0: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
2: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo,
0: dobře,
2: se omlouvám.
0: Dobře.
1: On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak
0: jevíc
1: se hádá
0: do
1: Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
3: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
1: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
3: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl
1: dvě a půl hodiny autem. Ještě tady schazují cmundu po kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
3: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další 2 to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuji 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, Co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
3: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu...
3: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak...
1: Bude to takový hudebně erotický pořad, ale...
3: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
0: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
2: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
2: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takovej dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Děkuji za otázku. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našem ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc vstříc co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali, jak je jakékoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo. K tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cíle. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. očkování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstí v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Ireno se hlásí.
9: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No ale dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl. Já jsem,
0: no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
9: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
9: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
10: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
6: ne,
0: vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře. Někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamený, plamený šlejt, vidíš mě?
9: Rychle šelem do oporu, pustme šelem do oporu!
11: Ať pustím tady dešť!
9: Proboha, ohé!
10: Požár!
9: Hoří, hoří, šelem!
10: Požár! Vidíte, jak jsem to polou?
12: Tady, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, proboha, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministr životního prostředí zatím neplánuje kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Při srážce vozítek na horské dráze v Hradci Králové se lehce zranilo 9 lidí. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a mají náskok 11 bodů na druhou pražskou Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci nebo zítra po ránu. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
2: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
0: Hasiči v této věci žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Na pouťové atrakci v Hradci Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a také jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Hradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie, říká její mluvčí Karolína Macháčková.
3: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
0: Radnice ve Znojmě při příležitosti výročí 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Město zatím nechalo vyrobit 100 těchto medailí, říká nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
4: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do prvoligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti dnes večer porazili 2-1. Ostrava ve skupině o udržení remizovala doma s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off ve skupině o umístění Bohemians prohráli s Olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná doma podlehla Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích až kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, pované mírný vítr od jihu, na západě Čech pouze slabý do 12 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na pražském okruhu směr Ruzině. Za nájezdem z Barandova stojí kamion s defektem. Je to na kilometru 16,5 na krajnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na 3 zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně. A my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takové specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano. Které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam seženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha. Takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie. A ta píše, chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádka o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neschodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě, ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci A ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou

0: podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu? Předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak. Jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří, čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobby redaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti. Takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umístěvat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo lisí korníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2-3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Včelařské učiliště na Savrkách na Chrudimsku převezme stát. Čeští hokejisté na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům. A počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko od dnešního odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě zasahuje více než 60 jednotek hasičů, platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali také policejní a armádní vrtulníky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a opět by měly pokračovat zítra brzy ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Výstraha platí v pásu od Ústeckého kraje přes Prahu, střední Čechy, Vysočinu až po jižní Moravu, a to až do noci na pondělí. Další obce v Olomouckém kraji vyjádřily nesouhlas s takzvanými akceleračními zónami. Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Po Moravském Berouně tyto zóny odmítl také mikroregion Záhoran, který sdružuje 9 obcí v okolí hranic.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6., tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítá například Uptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Přerovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Školu teď provozuje obecně prospěšná společnost. Od letošního září bude patřit přímo pod ministerstvo zemědělství. Zaměření výuky ani kapacitu míst by tato změna neměla ovlivnit. Na převodu se resort domluvil se zástupci školy i včelařského svazu, říká ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
5: Po nějaké společné dohodě, protože je to nejlepší způsob, jak toto vlastně zařízení udržet a zajistit jeho financování. Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na letošní mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nezvítězili. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra odpoledne. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarům. Počasí. V noci čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3 a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den bude slunečno s často s letními teplotami. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima zítra většinou mezi 23 a 27 stupni. V Polabí čekáme teploty až kolem 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou pouze slabý, o rychlosti do 12 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směr dálnice D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 a 21. Údržba uzavřela pravý pruh. Pomalu se jede hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem na okruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
1: Dnešní komik, na kterého budeme vzpomínat, si kdysi přiznal, že humor u něj není odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Ověřit si to budete moci při poslechu filmových i rozhlasových ukázek. Jsou připraveny, stejně jako váš průvodce Patrik Rozehnal.
6: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
1: Jste tu správně. Začíná pořad právě o vás.
6: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
1: No, já tu mám pouštět ukázky a být průvodcem tohoto pořadu, který vysíláme.
6: Co jste tady?
1: Něco jako moderátor, nebo jak by se řeklo ve vaší době, konferanciér.
6: Ale jděte.
1: No jo, a budeme si vyprávět o vás. Začíná rozhlasový životopis Vlasty Buriana.
6: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
1: To budeme rádi, jenom počkejte ještě jednu písničku, jo?
6: Nenudím vás?
7: Ne.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Rytmajster van Kilian zaspívá písničku o té velké patálii v Itálii.

0: Vlasta Burian bude dnes nejen zpívat, ale také mluvit a hlavně bavit nás v další části našeho seriálu
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se 9. dubna roku 1891 v Liberci, a to krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho o 5 let starší manželce Marii Burianové. Ta měla z předchozího manželství ještě dceru, Žofii Pickovou. V Liberci prožil mladý Vlastík prvních 10 let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina pak přestěhovala do Prahy, na Žižkov. A to proto, že jeho vlastenecký tatínek neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německá, moc příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze se stal Burianův otec úředníkem vybírající potravinové daně a malého Vlastíka vodil pravidelně do Národního divadla. Na opery.
2: Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
3: Operně?
2: No jo.
3: Tak operně.
2: No.

0: Čo to?
1: Na mne křičíte? Klimprton, co to je?
0: Ale ja preci spívam Pinkerton.
1: A kde to?
0: Pán Pinkerton, námožný důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
1: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
0: To je preci ten známý děj opery.
1: Aha. A jak jste to křičel?
0: Pinkerton.
1: A vy jste ho znal?
0: A neznal.
1: No tak co to hrajete?
0: No tak pokračuj. No.
2: Čekala.
3: Vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytiv přijede.
1: Moment, co to hrajete? To není žádný rytiš, to je nějaká chromá hajtra. Rytiš má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
4: Začali jsme malou operní ukázkou z pozdější doby. Vraťme se ale do dětství. V Praze se Vlasta Burian později vyučil obchodním příručím na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Ale také miloval sport. Vynikal hlavně ve fotbale, vždyť byl brankářem ligového klubu AC Sparta, ale také v cyklistice a v tenisu. Časem ale většina sportovních aktivit ustoupila divadlu, filmu, kabaretu. A tak se dostáváme k další, dnešní první filmové ukázce. Jsme na začátku 30. let, přesněji v roce 1931, kdy byla natočena komedie To neznáte Hadimršku. Režie Martin Frič.
5: Jak si to vlastně představujete tady a takovýhle rámu, co to děláte?
6: My tu plácáme.
5: Plácáme? Já vám, mně se zdá, budu plácat, ale na hubu. Na svá místa pracovat. Že se nestydíte, takovej táta bláznivej, on stojí na stole jako krasojezdec na kobyle v cirkuse. Učit ťápoty a pracovat. Jsem zlej pán?
6: Ano. Podívej, Jotej. Mě
5: to ještě se pochovat, jednou to jste vidět.
6: Ale uklidněte se, pane Hadimrško, to není tady každý den.
5: No, ještě každý den to bude.
6: To je jenom dnes, poněvadž je premiéra.
5: Dnes, premiéra?
6: Ostatně, víte co? Mám tady ještě jeden lístek. Nechtěl byste jít večer do kabaretu?
5: To jste uhod, nechtěl.
6: Já vám ho tady pro jistotu nechám.
5: Zbytečně.
6: A buďte přece společenský a veselý.
5: Já jsem, pane, veselý a hravý jako dítě. Já si vyhraju s lístkem od tramvaje celý odpoledne, ale jak jsem ve službě, tak jsem Čuba Baskervilská. A já začnu hned u vás. Ta přítelkyně, kterou máte, se pustí k vodě.
6: Já? To nebude tak rychle.
5: Taky vemte k svatojánským proudům, tam to teče čerstva. A ještě jednu novinku vám řeknu, ta vila se prodá. Co má, co má vaše přítelkyně?
6: Vážně?
5: Jo, vážně.
7: Ale slečno, jak si tohleto vlastně představujete, kam si myslíte, že jdete? Tohleto je kancelář a tady se musí nechat volásit, nebo musíte zaklepat a ne sem vlítnout jak masnej papír do průjezdu. Tak se dochlívá. A když se předochlívá, tak se řekne požehnej pámbu.
8: Tak tedy požehnej pámbu.
7: No dovolte, jak toto podle toho bych já byl...
6: Pan Hadimrška, moje přítelkyně slečna Angora.
5: Jak se jmenuje?
6: Angora.
5: Angora.
4: Své bavičské nadání Vlasta Burian ze začátku uplatňoval hlavně na večírcích svých přátel. Jeho nadání mu tak postupně otevíral cestu i k veřejnému vystupování, ve kterém mu tatínek nejdřív bránil, ale když viděl syna na jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik a že mu v umělecké činnosti nebude bránit. Ale vraťme se na chvíli ještě do školy. I tam může být legrace.
2: Tak, dětičky, jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak, tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na že tě tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na vocátka, strolce na tom pravdy.
9: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
2: No co, jak to bratr? No a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
9: Prosím, pane učitel, to nešlo.
2: A proč to nešlo?
9: Já jsem byl zaměstnán strašně.
2: A co jsi dělal?
9: Já jsem tu kočku držel.
2: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na tvý místo a sednou. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
9: Ječmen je z rodu mužského.
2: A proč?
9: Protože má fousy.
2: No já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
9: Karel IV. Umřel.
2: Ano.
9: Karel IV. Umřel.
2: No to vím, že umřel, ale kdy?
9: Umřel?
2: No to se ví, že umřel.
9: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
2: Ne, oni to budou oznámovat, že jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
9: Kolumbus objevil Ameriku?
2: Kolumbus objevil Ameriku kdy? Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před. Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
9: Kruci fix, to to utíká.
2: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
9: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
2: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8 je?
9: 7x8 je?
2: Rychle?
9: 42.
2: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi v počítači 314, máme 12, 27, 22, jo, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
9: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
2: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonu, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
9: Jo, pane učitel, to říká ona.
2: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost a pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují, ty se tak směješ.
9: Kráva vůlatele přežvíkují?
2: No.
9: Kráva vůlatele přežvíkují?
2: No proč? Než se rozejdeme rychle.
9: Kráva vůlatele přežvíkují, protože jsou dobytek, pane učitel.
2: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska, mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namučil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
4: Vlasta Burian, jak už jsme prozradili a naznačili ukázkami, nejen dobře hrál, ale i zpíval. Tak vám bude zase zpívat v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
10: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to fakticky, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Bill White už je offside. Dneska je today, dobrý den, good day, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, this is strudel.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dobrou náladu nám dnes rozdává Vlasta Burian, který se narodil už v 19. století a také úspěšně zahajoval českou nebo československou filmografii. Začínal ale vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel, třeba na Vinohradech. Hrál také ve Švandově divadle. No a na doporučení Karla Haschlera, který si všiml jeho osobnosti, začal působit i v různých kabaretech. Rokoko, Červená sedma, Boom, Revoluční scéna, Udeučů nebo Montmartre. Už před první světovou válkou se stal miláčkem publika. Pravidelně na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou. No a když válka vypukla, tak se jí snažil vyhnout. Zběhnul a vystupoval na nejrůznějších kabaretech po českém venkově. Jenže byl chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech. Po válce pak převzal komické role v několika seriózních divadlech, ať už v tom Národním nebo Vinohradském, a stále hrál v kabaretech. Několik představení denně na různých místech ale nestíhal, proto se divadelní ředitelé dohodli, že ho už nikdo nezaměstná. Jemu to nevadilo. Založil si vlastní divadlo a stal se ještě slavnějším. I tomu přineslo nabídky k filmu. Tady je další, Nezlobte dědečka, a tak trochu výlet do Ameriky. Burian si tu zahrál strýčka z Ameriky, samozřejmě falešného. Režíroval Karel Lamač.
2: Tilda!
3: Tilda! Ty jsi mě poslal!
2: Oh, yes.
3: Tvé srdce promluvilo.
2: Je zrovna tak, jak jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
3: Pusí.
2: No! Whisky! Come on! Stop. To mám rád, to je vozidlo, to je správně. A koňák, každý dám koňák.
3: Ale Jonáš, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: Ne, já, no jo, že jsem psal. To víš, řeč se píše a koňák se pije.
4: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano.
2: O Americe? Ne.
3: Ale prosím.
2: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
3: Ale... O New Yorku.
2: No, ne. Ne, ale já jsem rád, že jsem tam tať pryč. A konečně vy New York znáte, ne?
3: Ale neznáme.
4: Ne, vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
3: Ne.
2: Ne, no tak to jo. Půjdem se sednout. Ja. Tak, když chcete o New Yorku...
5: Prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
3: Ale to snad není možné.
2: No, on je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
3: No,
2: ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
3: Tohle.
2: No. Teď, co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavé u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. Listonoši, no, to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvej. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Kupřekladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
1: Burian byl za první republiky tak populární, že jeho tvář a jméno byly často využívány i reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbony s názvem Burianky. Také nově vyšlechtěná růže, růže Vlasty Buriana, po něm nesla jméno. Kamkoliv přišel, vzbudil rozruch. Byl oblíbený a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Byl taktéž příslušníkem československé armády a dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka. A podle vzpomínek pamětníků také uvažoval o prezidentské kandidatuře. V době své velké slávy měl i pronajatý zámeček, kam o víkendech jezdil lovit. On sám ale bydlel v přilehlém domě správce. A nedaleko Prahy měl dokonce statek, kde choval krávy. Každou prý měl pojmenovanou, podle postav ze slavných oper. Carmen, Libuše, Mařenka. Byl to prostě šprýmař. Nakonec dokáže vám to i v další scénce, nazvané jednoduše a prostě Smích.
2: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě, ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, jde, tady na tom čele to bylo sídlo výborné, to bylo celý zamanil a on to opět a tady u toho jo, on si to dělal a najednou teďka volat, já jsem se volal na ten obvící. Tak a on se, on se, já si myslím, jak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A patří Vlastu Burianovi, dodávám já, Patrik Rozehnal. V letech 1923 až 1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech a většinou to byly logicky komedie. Jeho prvním filmem byl dnes nedochovaný snímek Tutenkámen z roku 1923. No a po dalších 3 němých filmech Falešná kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka ho pro zvukový film objevil režisér Karel Lamač. Natočil s ním slavnou komedii C.A.K. Polní maršálek. Ta odstartovala Burianovu hvězdnou kariéru. Lamač s ním natočil ještě spoustu dalších komedií, včetně třeba té, která nás čeká teď v ukázce. U pokladny stál. Zahrál si tu Krištofa Rozrucha. Jde reklamovat zuby.
2: Mám pokladnu, prosím.
3: Co si přejete?
2: Mám pokladnu. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásad, já nemám.

0: nehovorí, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k poentě.
1: Račte ke kořenu.
0: A oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
1: Dovolte, já?
2: Počkáš tady na mě, Heduško?
3: Ano, tatičku, a já si zatím dojdu si k švadleně, víš, je tady za rohem.
2: Výborně, mám tady v pojišťovně cosi k vyřizování, víš, tak si to vyřídím a pak se tady sejdeme.
3: Sejdeme se tady.
0: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
4: Upozorní vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
0: Ano, zcela správně, dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
4: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dávno zahradník.
0: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhletím škrábáním tady.
4: Dostane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
0: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
4: Co sem k čertu tedy lezete?
0: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pěté.
4: To jste vy.
0: Že to jsem já?
4: No, pochopíte.
0: No, vidíte, a domovník říkal, že to počta turno.
4: To jo.
0: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
4: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
0: A co s ním mám dělat?
4: No, patrně je potřebuje.
0: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
4: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
0: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby? Na co? To by se dělat tu nemocnou nohu těma zubama ukousl.
4: Prosím, nerozčilujte se.
0: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
4: U nás se vina nestala.
0: U nás taky ne, já jsem sám doma.
4: Já myslím, kancelář.
0: Aha.
4: Byli jste u úředního lékaře?
0: Ano.
4: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
0: Já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
4: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
0: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
4: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
0: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
4: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
0: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát sklejený v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vydlabat Ďuliček, ne?
5: Prosím vás.
0: A je, už je tady druhý. Tenhle už je utáhaný, tak poslali rezervu.
5: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
0: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
5: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
0: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
5: Tak krátce a jasně, co si přejete?
0: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
5: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
0: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
5: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéflékaři.
0: A co tam bude dělat?
5: Ať on rozhodne.
0: A co?
5: Uználi, že máte zdravý chrup?
0: To je vidět. Ha? Podívejte se.
5: Prosím. Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
0: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
5: Prosím, tak si dávejte otruby.
0: A kde mám vzít?
5: Vaše věc.
0: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát z koně z pytlíku.
5: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se.
0: Pokonám.
5: Malce.
0: Čert mě by tohle ružen, ví. Hugenoti.
6: K pěti svým filmům natočil Burian i německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích.
7: Und morgen übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Company eröffnen werde.
6: A jeden jeho film vznikl v česko-polské koprodukci. Jmenoval se 12 křesel. Pro Baťovy závody v roce 1935 natočil krátkou reklamu Čtyři muži na silnici. Slečnu nepočítaje. Za film Usnědeného krámu obdržel od českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a v roce 1942 získal za své herectví státní cenu u příležitosti narozenin prezidenta Emila Háchy. Ve filmových ateliérech byl prý ve svém živlu. Neuznával autoritu režiséra. Sám si říkal po každém záběru stop a libovolně i improvizoval. Jediný, kdo Buriana dokázal trochu skrotit, byl jeho přítel a režisér Martin Frič. Zajímavé je také to, že za každou roli dostával honorář přesahujících 100 000 korun, zatímco velké filmové hvězdy jako třeba Lída Bárová, Adina Mandlová nebo Nataša Golová dostávali za roli pouhých 10 000. Co k tomu říct? Prostě král komiků si to asi zasloužil. třeba i za ty dvě anekdoty, které jsme nachystali na tuhle chvíli.
7: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. No a jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte zdráky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti, já pám, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si líbendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, tý flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. A tak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pán, nekřičte člověče, když všecko spí, když je noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý, pane okoloidouci, já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se, koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pan, prokresa pana, co tady hulákáte, tak kdy to není klíčová dírka, když je to šváb?
6: Mimochodem, Vlasta Burian chápal hereckou postavu jako montáž proměn, etýd a čísel. Nerespektoval text, daný autorem, a svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále překvapoval i své kolegy. Já vás asi nepřekvapím, když teď řeknu, že nás čeká od něj další písnička.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
9: Polnice, když hlaholí jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strateg

lopotu však nahradí žena huláka. Místo šable dešník vzít, to je vám docela fuk. A místo flinty tak vám by třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to.

0: Dopřejte si legraci s mužem, který je označován králem komiků, a to už od 20. let 20. století.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Společnost znala Buriana jako zábavného společníka. V soukromí byl ale melancholický, náladový a měl i deprese. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích v Praze, kterou měl elegantně a luxusně zařízenou. Každý den sportoval, proto měl ve své vile i velikou tělocvičnu a u ní bazén a tenisový kurt. Každé ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních, tak amatérských. Dnes už téměř neznámá je i vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat. Naše povídání teď ale na chvíli přerušíme a pustíme si další ukázku. Scénku, kde si s ním zahrál Josef Steigl. Byla natočena v roce 1957 a jmenuje se Prosím jízdenku. Tak aspoň kousek.
2: Prosím vás, buďte tak laská. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
3: Kam?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
3: Tak kam, prosím?
2: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel takhle po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
3: Tak kam, prosím?
2: Do výkladu jednoho rádio obchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: představte si to, pane, že takovej valčík a staré berounsky leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď, velectěný pane, mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku jí střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála, ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem?
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé Mariško. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ starému Matulku. Takový se jednou dostali do boty napínáčky.
1: Dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na oře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí níst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak město, to bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře.
2: Čeká nás ještě jedna železničářská ukázka. Než se k ní dostaneme, zase trochu ze života Vlasty Buriana. I když během protektorátu nenatočil ani jednu německou verzi některého z filmů, A přestože neúčinkoval jako někteří ostatní v německých filmech, byl po osvobození republiky v roce 1945 obviněn z kolaborace s protektorátním režimem a uvězněn. Odsouzen i k 3měsíčnímu vězení a k zákazu umělecké činnosti. Zákaz byl v roce 1950 odvolán a od roku 1953 se Vlasta věnoval estrádní činnosti. Soudně byl rehabilitován až v roce 1994. Po zrušení zákazu se objevil ještě v několika filmech, například Ve slepici a kostelníkovi, ale hlavně po boku Jana Wericha ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. Nejzdařilejší filmovou rolí z této poslední etapy jeho života je pravděpodobně role Plíška z Wassermanovi a Novákovi veselohry Nejlepší člověk. Dal také hlas jednomu z mrazíků po boku Jana Wericha v animovaném filmu. Ale my se s ním rozloučíme jednou z nejslavnějších rolí, s rolí přednosty stanice.
3: Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
4: Já se zrovna bojím ohlínout.
3: Vy nejste pryč?
4: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
3: Vaše žena vás chání.
4: Moje žena? To teda slyším poprvně.
3: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
4: Odsaď?
3: No vše.
4: No samozřejmě. No dovolte.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
4: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
3: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Hledáme slepýho pasažéra, kde je?
4: Jo, to já nevím.
3: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
4: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
3: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
4: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
3: Jsem Kokrhel.
4: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
3: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
4: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
3: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
4: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
3: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
4: No jo.
3: Kde to vlastně jsme?
4: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
3: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
4: No na nádraží.
3: No to taky vím, ale na kterým?
4: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
3: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
4: Ale když jsem abstinent.
3: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý.
2: Vlasta Burian se naprk na divadel a estrádní představení vrátil ještě v 50. letech, jak už jsem prozradil. Po zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. A od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých estrádách, které mu úplně ale podkopaly zdraví. Měl problémy se žílami a velmi mu otékaly nohy. Nemohl chodit a musel při představení sedět. Přesto ale dokázal bavit desítky lidí. Zemřel 31. ledna v roce 1962 v Praze na následky nachlazení. Smutný konec, ale veselá nálada při jeho filmech přetrvává i dál a baví i XT generace po jeho smrti. Důkazem jsou věčně opakované komedie a záznamy jeho vystoupení. Doufám, že se nám to zase někdy podaří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná noční linka. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Někdy se v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Bez velkého loučení, bez vysvětlení. Jen se zkrátka jeho stopa postupně nebo z ničeho nic vytratí. Zůstává otázka, jak se má, kam ho život zavedl. Stalo se vám někdy, že jste byli s někým v blízkém kontaktu a pak se vám najednou ztratil ze života? Přemýšleli jste někdy, že byste ho chtěli zkusit znovu najít a říct mu, že na něj vzpomínáte? A nebo se vám někdy už takové setkání po letech znovu podařilo prožít? Kdo to byl? Bývalá láska, kamarád, ze střední, ze školy, z vojny, učitel. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon, nebo napište přímo pod téma do webového formuláře na web Českého rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak opakuji téma, nevím o něm, chybí mi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, jsou 4 minuty po 23. hodině a nabízí se připomenout téma, pokud jste si nás zapli právě teď. A to téma zní, nevím o něm, chybí mi. Někdy v nás vyvolá nějaká situace, třeba když se díváme na nějaký film, potkáme někoho na ulici, někoho, kdo nám někoho připomíná. Taková věc, že si řekneme, kde jsem se kamarádil s tím a s tím, kam ho život zavál, jak se má, jak se mu daří. A právě o tom si dnes budeme spolu povídat. O dávných přátelích, láskách, jak se mají, když jsme je viděli naposledy. A jako první se s námi bude povídat, haló?
1: Dobrý večer. To je radostí.
0: Pan Bohumír, Bohumíre, tak vítejte. Na koho rád vzpomínáte?
1: No, tak já, když jsem šel do učení, tak jsem se učil na dřevomodeláře v Břidličné na Rymařovsku. A tam na internátě jsme byli 3 dřevomodeláři, jeden z Litovle, druhý z Krnova a já od Olomoucka, to jsem ještě byl jako ještě z vesnice Náka a mezi Olomouci a Litovli. A potom po vyučení jsme se rozešli a jak to bylo? Jo, já jsem potom jednému vzdálenému příbuznému jel na Litovelsko ořezávat stromky, poradit mu jak na zahradě a tak jsem se tak zmínil, že z Litovle jsem se učil s jedním s tím a s tím a on říká, no to tady vedle nás v Cholině, on se sem přiženil, ale on už nežije. Já to bylo, když jsem měl asi 75 roků. A tak nějak jako přišlo slovo na to, že mám nějakého známého, z kterého jsem se učil a že se přiženil tady vedle do vesnice, ale že už nežije. No a mě to nedalo, tak jsem si říkal, no ještě s jedním jsem se učil z Krnova, co bych dalo za to, že bych po něm taky pátral, jako já. No a on vždycky říkával, mluvil o Albrechtičkách nebo Albrechtice u Krnova. A tak já jsem volal na matriku, nevolal, nebo psal přes počítač, na matriku do Krnova a ta paní mě sdělila, že ten dotyčný se odstěhoval do Jablunkova. Tak jsem volal do Jablunkova na úřad. Oni mi tam dali číslo na toho pána, jenomže to byl jiný ročník. To byla shoda jmén a jiný ročník. Tak jsem volal znova na zpátek a oni mě řekli, že se rozvedl, že se odstěhoval někde do Hradce Králové nebo Dvora Králové. Tak jsem navázal na korespondenci a tam odsud mě řekli, že se ten dotyčný odstěhoval do Ústí nad Labem. Trvalo to asi rok a půl a najednou se mi ozval pan, nevím, jestli to řeknu dobře, pan Rožňavský z Krnova, že paní na matrice tam je delší dobu v neschopence a tak on se, nechci říct, hrabal nebo tak nějak prostě procházel ty došlá psaní, která tam byla a objevil mě a skázal mi, že toho pána zná, že podobného jména nějaká prodejna symbol sportovního zboží, že mi dá číslo nebo že mu dá vědět a on se se mnou spojí. Ja? A představte si, to byl jeho syn. No,
0: teda.
1: A on to číslo moje dal tému mému spolužákovi a my jsme byli v Lázních ten rok v Jeseníku v Pryznicu, tak tam z Jeseníka jsme jeli do Krnova, to se jede přes polský Gluchovaz, jako jako z Jeseníka. Když by se jelo z Olomouce, tak se jezdí přes Moravský Berou na Krnovu. Ale tak jsme jeli přes ty Klucholazy jako rodinný výlet do toho Krnova, no a setkali jsme se. To bylo překvapení. Pak oni přijeli k nám, pak zase já k ním, pak jsem tam jel na povodně, no a tak jsme přáteli. A pak se vám mi stalo ještě letos, máme sraz osmdesátníků, jako sraz spolužáků ze školy a celá léta, kdy jsem se odstěhoval z Nákla, jako z té vesnice do Štemberka, než jsme postavili dům, jako rodina a to, tak kolegyně, spolužačka, která, kamarádka, která to dávala dohromady, tak prostě má nějaký zdravotní potíže, tak rozdělila polovinu spolužáků mezi mě a další spolužačku z příkaz. A tam spolužák, s kterým jsem se pátral jsem aj po těch, kteří nikdy nechodili, no a došel jsem k jednomu, s kterým jsem se asi viděl před 30 rokama v Šumperku. A tak jsem šel na matriku a ona říká, no víte, já vám to nesmím dávat, ale jako já vás znám, jako tak já vám řeknu, on se odstěhoval, Jožík Adamik, on se odstěhoval do Zlína Malenkovic. A já jsem vám tam napsal, to je nějaká část Zlína prostě. A on se mi, jo, dal to jako doporučeně, to jsem zaplatil 80 korun a už to trvalo 3 dny a nic jsem nedostal. Jako já tak říkám, sakra, musím přes počítač napsat, co se s tím děje, jako jestli to došlo, to psání nebo ne. A za týden nebo během týdne mi přišlo, že psaní došlo k adresátovi. A představte si, já jsem mu tam napsal číslo telefonu, on se mi ozval. A teď korespondujeme spolu. No tak to je krása.
0: Ale byla to dlouhá cesta teda. Jste velmi trpělivý a to oceňuju.
1: No, to první to bylo dobrý fakt. To do Jablunkova, do Hradce.
0: No a když jste mu to vyprávěl, tak co vám na to řekl? No. A jaká byla vaše první slova a jeho, když jste teda začali spolu komunikovat?
1: No já jsem tému panu Rožňavskému z toho Krnova velice děkoval, byl jsem mu vděčný, protože nakonec jsem vlastně došel tam, odkud jsem začal. Že od toho Krnova.
0: No. No, a jste v kontaktu do dneška, nebo jak to?
1: Ano.
0: Krása, tak víte co, to je velmi inspirativní příběh, ze kterého si možná někteří vezmou příklad a řeknou si, tak já se do toho pustím, stojí to za to, na konci možná bude dobrý výsledek. Já bych se vás ještě doptávala dál na to, jak to bylo, když jste se po letech setkali, nebo vy jste říkal, korespondovali, jste se potkali?
1: No tak my jsme jeli přes ten, přes ty Klucholazy do toho Jeseníka, do toho Krnova. Oni nás pozvali do toho, to bylo v sobotu odpoledne, oni nás pozvali do té jejich prodejny, no tam jsme udělali obrovský nákup, tak jsme měli i vnuky sebou, no každý toho chtěl. A pak jsme jeli k ním. Jo, ještě on nás má takový fáro, on nás zavezl na Cvilín, to je tam kostel, takový poutní kostel, ale říkal, že nebylo, protože to jsme jeli nějak 11 hodin a ve tři hodiny jel autobus na zpátek a ten vlak, takže na tu rozhlednu Lům, nebo já nevím, co to tam bylo. Nějaká ještě říká rozhodná, na to není čas.
0: Aha, dobře. Bohumíre, musíme se rozloučit. Já vám moc poděkuju. Bylo to dlouhé, mělo to ale dobrý konec. Díky za vaši přízeň. Opatrujte se, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste i vy potkali ve svém životě člověka, který pro vás hodně znamenal, ale postupně se vám ztratil z dohledu. Pojďte nám o něm vyprávět, hlavně nás zajímá to, jestli jste se někdy znovu sešli.

give us men, and we'll see beat mood in million eyes. Říkáš to všem tak vážně, že ti věřím.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Je s námi pan Jakub, který volá z Brna. Zdravím vás, Jakube.
1: Tak, dobrý den. Tak já bych chtěl povědět takový příběh. Já bych si tak hrozně přál vypátrat svoje kamarády z dětství. Jednalo se vlastně o dva sourozence. Jmenovali se Vladimír a Barbora Velšovi. Já to řeknu do éteru, kdyby náhodou prostě to někdo třeba z nich slyšel nebo tak. A bylo to tak, že když mě bylo asi 6, tak moje máma vlastně na inzerát jakoby našla lidi, protože jsme byli s mámou sami a máma prostě chtěla, aby jsme s někým jakoby, aby jsme měli nějaký přátelé. Tak našla na inzerát tyhle lidi a my jsme byli z Brna a oni byli z Vysokého Mýta. A tak jsme za nima začali jezdit, rozuměli jsme si a protože já jsem od narození nevidomý a ty děcka, vlastně tady tyhle dva sourozenci, vlastně to byly dva manžela a měli tady tyhle dvě děti a ty děti se ke mně chovaly strašně hezky a vůbec se jako třeba nebáli mě, jakoby, jo, chodili se mnou ven, pomáhali mi a byli takový hrozně jakoby, jako takový slušně vychovaní. Tomu klukovi bylo, myslím, 10 a té holce 8 nebo tak nějak. A no tak jsme za nimi takhle několik let jezdili. Oni byli potom i u nás tady v Brně na prázdninách. No a pak jako nevím, co se stalo, pak se prostě ty, pak se s nima moje mama s tou rodinou jako by stýkat přestala, pak se s nima stýkala ještě moje babička, tam jezdila za nima. No a pak nevím, pak to prostě nějak celý úplně se ty vztahy nějak přerušily. Nemůžu říct proč, protože že jo, já jsem byl v té době malej a nerozuměl jsem tomu. Takže nevím, proč se ty rodiny jakoby rozpůjčily. No a ty děcka, jako ty sourozence, vlastně bych si strašně chtěl vypátrat. Já jsem teda udělal jakoby asi 3 pokusy. Jeden, že jsme ještě, když žila moje babička, tak jsme psali jakoby na jejich starou adresu, ale ten dopis nám přišel zpátky, jakože už tam nikdo nebydlí. Pak jsem kdysi zkoušel volat na městský úřad do toho Vysokého Mýta, ale tam mi řekli, že jakoby bez souhlasu těch lidí mi jako říct informace nemůžou. A potom jsem udělal ještě 3. pokus a to, že toho kluka, toho Vladimíra, jsem asi zřejmě našel na Facebooku, ale já jsem mu jakoby napsal, kdo jsem a napsal jsem a jakoby jméno jeho sestry, té Barbory a jméno jeho rodičů, aby jakoby věděl. A poslal jsem dokonce svoje telefonní číslo, ale nikdo se mě neozval, jo? Takže to byly 3 pokusy, co jsem udělal dál, už nevím, co bych měl udělat.
0: Jakube, a přečetl jsi tu zprávu?
1: To já nevím.
0: Viděl jste tam ten symbol jako přečteno?
1: To nevím, já to tím, jako já mám ty, jako já to používám jinak, tak já nevím právě, jo, já to
0: rozumím, ano.
1: S hlasovým výstupem, takže ano. Já se tam trošku orientuji jinak, tak nevím.
0: Toto by bylo dobré zjistit. Pokud byste měl někoho, kdo by vám mohl tady s tím pomoci, tak vám by to mohlo výrazně teda pomoci, protože je možné, že si tu zprávu nezobrazil. A já se vás zeptám, kdyby teda jste se doptal té maminky nebo babičky, co tedy se stalo, že by vám to mohlo třeba pomoci najít odpověď na tu otázku, jestli se neozývá ten Vladimír, třeba byť to dostal, protože třeba cítí nějakou dávnou křivdu nebo něco podobného. Na tím jste nepřemýšlel, že byste znovu to téma otevřel? Mě by to vlastně na vašem místě hrozně zajímalo, co se tehdy stalo.
1: Jako babička mi něco říkala, něco mi babička vykládala, babička už teda bohužel nežije, ale já si myslím, oni taky v té době to byli ještě děcka a jako nevím, jestli jako po tolika letech by si pamatovali nějakou, a navíc nevím, jako babička mi tenkrát říkala, že protože jejich máma pracovala v kravině někde, takže tenkrát přišla domů a že byla v nějaké špatné náladě a prostě nějak tam na všechny křičela a i na ty děcka. Prostě, že babička tam po té domů prostě přestala jezdit, něco takového, jo, se tam prý stalo, ale jako já jsem u toho nebyl a jo, takže nevím, no, ale jo. Jako taky samozřejmě nevím, jestli by si mě třeba ty děcka po těch letech pamatovali, jo, ale říkám, kdybych to neskusil, tak že jo. Tak.
0: No úplně s vámi souhlasím. Za zkoušku člověk nic nedá a až uděláte maximum, tak potom si můžete říct, já jsem to zkusil a nevyšlo to, ale možná byste pak litoval, že jste to neskusil. Takže Vladimír a Barbora Velšovi.
1: Ano, Velšovi, no, z Vysokého Mýta byli.
0: Bydleli ve Vysokém Mýtu, no já bych vám přála, aby se vám to nějak podařilo, no, najít. Říkal jste, že jste rodiče, vypátral...
1: Jejich maminka byla taky Jarka a jejich otec byl Josef.
0: Mhm. Zkoušejte to znovu. Zkuste i jiné sociální sítě, kdybyste měl nějakou fotku nebo nějakou dávnou jako vzpomínku,
1: jako
0: kterou byste...
1: Jejich fotku?
0: No, vaši ne, společnou ale... třeba.
1: To a to už by mi dneska nikdo neto, protože moje máma už nežije, babička taky ne, a takže to už nemám jak získat.
0: No, víte co, cesty jsou, zkoušejte dál, pokud jste zkusil poslat jednu zprávu, byla bez odpovědi, nemusel si to přečíst. Já dokonce vím, že některé sociální sítě tak fungují, že pokud nejste třeba přáteli na té sociální síti, tak se mu ta zpráva nezobrazí, musí kliknout na úplně jiné ikonky, takže často se to stává.
1: Já vím, no právě, že u té holky, u té Barbory, tam bych si to asi netroufl, protože ona třeba už by mohla být vdaná a mohla by se jinak jmenovat, že? Takže...
0: No, ale někdo tam mívá i stále to rodné příjmení.
1: Můžu se ještě podívat, no.
0: Za zkouškou by
1: ještě,
0: to
1: ještě
0: stálo.
1: Můžu, možná jestli WhatsApp ještě, nebo něco takového, jako můžu ještě něco zkusit, no.
0: No, zkoušejte to stále dokola, anebo zkrátka napište na vaši nějakou sociální síť, že tu osobu hledáte, poproste o sdílení a třeba se vás pak ti lidé najdou sami, když budou vědět, že hledáte. Tak moc děkuju, Jakube, že jste se nám ozval z Brna,
1: jo,
0: z Lína,
1: děkuju,
0: to
1: milé,
0: krásná
1: děkuju.
0: Návštěva. Ať se vám daří,
1: jo,
0: a držíme pěstě, aby to vyšlo.
1: Díky moc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Překrásná písnička, Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka. Je tady sobotní noční linka s tématem Nevím o něm a chybí mi. Vzpomínáte na někoho, kdo vám zmizel ze života, ale ne z hlavy? Pan třeba Michal píše na web noční linky. S oživováním mrtvých známostí já nemám dobré zkušenosti. Vzpomínám si na dvě z nich. Důvod odmlky jsem v jednom případě řešil zprostředkovaně, v druhém napřímo. V obou mě to zamrzelo. V tom prvním jsem se od naší společné kamarádky dozvěděl, že je to údajně proto, že mám jiný životní styl. Zřejmě reakce na to, že jsem nechodil na společné pitky, které mě nebavily. A v tom druhém případě se jedná o zralou dámu, veřejně známou osobnost, s nímž jsem navázal korespondenční kontakt a jednou se osobně potkal. Dokonce mi nabídla tykání, které bych už dnes odmítl. Po čase se odmlčela. Další rok jsem jí blahopřál k narozeninám a vyjádřil politování, že jsme se dlouho neviděli. Mimochodem, měla mi oplatit pozvání do kavárny. Vyjádření v odpovědi mě udivilo. Z mého pohledu se jedná o malichernost. Doslova uvedla, že se vytratila dobrá komunikace. Už jsem si to ani nepamatoval, ale v posledním mailu jsem se nějak vyhnul přímé odpovědi na nějakou otázku. Otázka mi asi nebyla příjemná. Ani dodatečné vysvětlení a omluva nepomohly. Takže moje domněnka, že staří lidé už bývají nad věcí, vzala za své. No myslím si, že někdy je dobré takzvaně nechat ďábla spát. Důležité je, aby si vás druzí vážili, pak vám nic špatného neudělají. Michala, děkujeme za vzkaz, pojďme se podívat, kdo nám volá. Halo, halo, Jarka studio.
1: Halo, halo.
0: Kdo je napřímo?
1: Prosím, tady Jirka z Budějic, dobrý večer.
0: Představte se, tak Jirka z Budějic, povídejte, co máte k tématu, nevím o něm, chybí mi.
1: No tak já teda vzpomínám na jednoho človíčka, který přišel s americkou armádou osvobodit tady Čechy jižní. Věc se má tak, můj dědeček měl sestru, která se začátkem století odstěhovala do Ameriky. A já, když jsem byl malej, tak bylo za špršlema v kredenci taková paní vyfocená u baráku. No a pak jsem se dověděl, že je to vlastně dědovo sestra. Dědeček se narodil už 1879. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme
0: se? Ano, 1879.
1: No. A já jsem se dověděl, že když v 45. Američani osvobodili tady Plzeň a ty jižní Čechy, takže ten človíček, ten potomek té sestry dědovo přišel až do Křešťovic u Písku. My jsme potom patrali právě se synem, protože on studoval archiváli historické vědy. Mm-hmm. Tak jsme tak dělali rodokmen. No a dopátrali jsme se až tak, že jsme se dostali do Křešťovic, kde teda děda se jmenoval Antonín Novátko a ten jeden archivář, to dělal nebo kronikář, tak nás poslal právě do těch Křešťovic. A že tam nějaká paní za svobodná se jmenovala Havlátková, no tak jsme se tam do toho baráčku jako jsme zazvonili, že jo. No a vyšla teda paní a že teda za svobodná byla Havlátková. No a povídá, pojďte dál. Tak jsme šli dál a povídá, že jste nepřijeli přes 14 dní dřív. Byli tady ty Američani. Jo. A dala nám celý ten rodokmen tý americký vetve, jako jo. Takže vzpomínám vlastně na toho nějakého předka, vlastně potomka tý dědovo sestry,

0: který přišel s Petnem osvoboditel Jižní Čechy, no.
1: To je báječné. Takže jste získal rodokmen.
0: Rodokmen té americký větve, no.
1: Prostě ona
0: si sestra dědovou vzala nějakýho pana Matlafa z Přeštic a s ním odešla a údajně potom hrdinovi teda je tam v Americe pomenovaný nějaký můstek of Matlaf. Takže takovýhle historie mám, no.
1: Jirko,
0: tak já jsem se narodil v 52., kdy dědovi bylo třeba 70 let, jo.
1: No takže a pochopili jsme to dobře, že teda kdybyste tam zazvonili o 14 dní dřív, tak byste se s tou rodinou setkal.
0: Tak jsme se s tou americkou s těma nějakýma příbuznýma potkali.
1: Je nějaká šance, vy jste vlastně neřekl ani, jak je to dávno, ale že byste se setkali někdy v budoucnu? Jak
0: to
1: často
0: asi nevím, no, to by musel syn, já teda nevládnu sociálníma sítěma, tak syn by musel něco dát teda na nějaký ty sítě, že hledáme v Americe tuhle tu rodinu, no.
1: Mm-hmm. No, bylo by to náročnější, ale kdybyste teda vlastně se té paní zeptal a ona by vám dala kontakty na ty Američany a tam byste díky nim vlastně pohledal.
0: Asi bychom se možná někde setkali, no, nevím, no.
1: Vy do Ameriky. Na výlet byste
0: měl ještě předsednici v Přešťovicích, tak vím, že jsme tam jednou byli s Mátí u té paní, tak jsme se tam minulej rok zastavili, tak pozdravuju všechny lechníře z Křešťovy. Oni měli mý setkání v loni rodáci jako z Křešťovic, kde bych asi nějaký ty havlátky sehnal, ale já i dcera jsme zrovna měli placenou rekreaci někde, takže nemohli jsme se dostavit, no.
1: Mm-hmm. Tak to vyšlo. Jirko, moc děkujeme. Uvidíme, no možná, že vaše cesta ještě nekončí, že bude mít pokračování a že se dopátráte ještě dalších předků, se kterými navážete vztah. Ono nikdy není pozdě, protože ten vztah potom může přetrvávat generace. Tak se nechte překvapit.
0: Určitě, jo, no.
1: Je to rodina.
0: Tak jsem rád, že jsem se dovolal a všem přeju hezkou dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noční linka patří vzpomínkám na ty, kteří nám byli blízcí. Kam se poděli? Chybí nám?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lidech, kteří nám zmizeli ze života. Zůstaly po nich jenom vzpomínky a otázky. Koho takového znáte, máte? Paní Jaroslavo, zdravíme do Jičína.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, my jako mladí děvčata jsme pracovali v Liberci ve strojně početní stanici. A byli jsme moc dobrý kolektiv, ale jako mladá děvčata potom jsme se poddávali a odešli jsme na mateřskou a to. A já jsem z toho Liberce odešla v roce 1968, kdy se mě narodila dcera. A my byli jsme jako dobrý kamarádky a chtěli jsme se sejít. A tak jsme postupně pátrali po těch, co jsme s nima pracovali. A ty děvčata, co jsou v Liberci, tak některý z nich sehnali, ale chybí nám jedna holčina, po který už marně pátráme. Ta holčina byla z Jablonýho v Podještědí a jmenovala se Jana Pelinková. Ona prej se potom vdala a odstěhovala se někam na Ostravu. A já už jsem jako po ní pátrala a dcera dala, jak se to jmenuje na ten Facebook, nebo jak dala výzvu. Tu výzvu s tím její jménem a to. A ozval se nám nějaký pán z Jablonýho v Podještědí. Bylo tam telefonní číslo, tak jsme tam zavolali a mluvili jsme s ním a on říkal, bohužel, ale já ji jako neznám. No a od té doby ta komunikace jako skončila a nikdo se nám nepřihlásil a nemůžeme ji najít.
0: Můžete nám to vysvětlit? Vám se někdo ozval, aby vám řekl, že ji nezná?
1: Že ji nezná, no. Mm-hmm. Že ji nezná a jako nemůžeme ji nikde najít.
0: A ona se tedy jmenovala Jana Pelinková.
1: Pelinková, ano.
0: A to bylo za Svobodna?
1: Za Svobodna, za Svobodna.
0: A působili jste spolu v Liberci v práci teda?
1: Ano, ano.
0: No, tak třeba tomu napomůže naše dnešní noční linka. Pokud by někdo znal paní Janu Pelinkovou, tak se zkuste ozvat třeba mě tady do studia, nebo mi napište mail a já vás zkusím propojit, paní Jaroslavo, jestli souhlasíte. A jinak
1: dobře,
0: teda asi,
1: dobře, ano.
0: Víte co, já bych ani nevzdávala ty sociální sítě. Ten člověk třeba v té chvíli nebyl tolik aktivní na těch sociálních sítích, nemusel se to dostat k té osobě. Já bych v tom nepolevila a dala bych tu výzvu znova. A dávala bych ji pořád dokola, možná vždycky s jinou informací. Nic se nepokazí, nic to nestojí, je to zdarma a třeba se na vás usmíje štěstí a hlavně já bych to chtěla dělat kvůli tomu, že by mi to vždycky dalo naději, že něco dělám pro to, abych toho člověka našla. A že vlastně se to může podařit, protože ta naděje umírá poslední, jak se říká. No, tak hledáme paní Janu Pelinkovou z Liberce, pokud byste jí znalo, kontaktujte nás tady
1: noční linku. No, ona pocházela z Jablonýho v Podještědí. Mm-hmm. Jana Pelinková, Jablonej v Podještědí.
0: Dobře. Tak děkuju vám, Jaruško, zůstaňte ještě na telefonu, že bychom se domluvili, pokud
1: já
0: jsme paní
1: taky
0: našli, abychom se dokázali spojit. Ať se vám daří, držíme pěstě a přejeme krásnou noc.
1: Vám taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 50 minut. Pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já připomenu téma. Někdo odešel a zůstal po něm prázdný prostor. Znáte někoho takového a podařil se postupem času ten prostor zaplnit? Našli jste člověka, který se vám kdysi ztratil z dohledu? Paní Gita je s námi, volá z Uherského Brodu.
1: Ano, dobrý večer.
0: Nevím o něm a chybí mi. Téma i pro vás.
1: Na to téma měla takové dvě, tři věci. Ta jedna je taková, která se týká jedné mé spolužačky. To nebyla tak jako dlouhá doba. Odešla, to jsme spolu chodili do Hradiště na střední školu, odešla, potom zůstala v Praze. Tam jsem se nějak dostala do kontaktu s kamarádkou její sestry, takže tam se to vcelku dalo vypátrat, telefon, ozvala jsem se jí a teď už jsme se sešli, jako přišla na sraz, měli jsme zrovna minulý nebo předminulý týden, takže to bylo takové vcelku rychlejší. A to další, to se týká jako vlastně mých prarodičů, rodičů. Můj tatínek byl jako od Znojma, z té strany někde, Mikulovice, oni tam byli dvoje Mikulovice, docela blízko sebe, takže nevím přesně, jak které do které dědiny kraje nebo okresu patřili. Podařilo se mi takovou, já jsem tomu říkala, že to taková ta pošta pro tebe. Patrala jsem, že jsem chtěla zjistit, protože tatínek, maminka už nežili a když jsem přišla do toho důchodu, tak jsem chtěla něco z té strany o té rodině vědět. On byl z pěti dětí a vlastně, že jo, auta jsme neměli, nás bylo taky pět, takže každý starosti a my jsme se v celku nestýkali. Jednou jsme se potkali pár lidí, když jemu zemřela babička, to jsem vlastně viděla já jednou. No a tak se mi tak podařilo, jako že jo, tak jméno jsme věděli a tak jako tam to říká někdo, takže jsem psala na ten úřad, přišlo zamítnuté, pak mi došlo jako z druhé, že jejda, paní, ale já vám píšu zpětně znovu, protože tam a tam je ta rodina a tak dál, takže jsme se nakonec vlastně potkala jsem se takto se svojí jednou sestřenkou. A jeli jsme s manželem, jsem nějak, mě to asi zřejmě na internetu nějak vypadlo, nějaký krátkodobý pobyt v nějakém penzionku, asi pár kilometrů do 10 kilometrů od nich, bylo to na Znojemsku, takže jsme se vlastně potkali, viděli jsme se, no dneska už bohužel ani ona nežije. A ona mi dala spoustu dokladů, kdy vlastně to bylo ještě o té mé babičce, kdy ona se narodila, takové ty staré výpisy, tou rukou psané, ještě to část jako byla vlastně víceméně v němčině, ty jako nadpisy, že pak vyplňované třeba česky už. A tam jsem třeba, já vlastně jsem dostala oddací list mé babičky a tam jsem našla taky, zase jsme nevěděli vůbec o tom dědečkovi. My jsme o té babičce jako někdy jako děcka, kdy ještě žila, na té, jako tak to jsme věděli, že u tatínek tam někdy byl na motorce i navštívit. Ale ten dědeček, jako to jsem pátrala dál, protože já jsem našla, že byl u nějakého vojenského pluku a natrvalé dovolené, takže to už jsem potom se dostala až na vojenský archív a tak, no ale tam jsem skončila, prostě nikdo nic jako nevěděl a nezjistili jsme, i když mi dali nějaké další cesty k tomu vyřízení. No a s tím ještě souvisí druhé, takže to jsem našla tu svoji sestřenici, ona vlastně, že jo, nějakou tu fotku měla ještě té mé babičky a dala mi tady ty doklady. A potom jsem si ještě později vzpomněla jednou, když měli moji rodiče výročí svatby, říkám, já bych si mohla zajít na matriku a jestli tam o té svatbě, o tom dnu, jako mají nějaký ten výpis, ten jsem dostala. A tam jsem taky takovou zhodou okolností vlastně zjistila, že ten tatínek, než si mou maminku vzal, tak vlastně, že on tady bydlel u někoho, to mě nikdy nenapadlo, kde vlastně on tady, jako, jak se sem dostal, nebo co tu dělal, nebo jestli tu vůbec bydlel a došel až prostě sem napřímo. No a tam bylo, že bydlel v jednom domku u nás, tady v Uherském Brodě, tak já jsem si to samozřejmě pátrala, dokonce teď jsem zjistila vlastně, čí ten domek je. Zjistila jsem, že z toho domku pochází jedna moje vlastně, no přímá spolužačka, ne, ale vrstevnice. Takže jsem se potom zase přes adresy a tak dál dostala k ní. Ona už samozřejmě, že jo, domeček už měli nachystaný, myslím, dokonce na prodej a má ve svém jako novém domku bydlí a byla tam v tu dobu, je to pár let zpátky, možná 5, 7, já nevím. A ona tam, já jsem prostě tam zazvonila, našla jsem jí. Byli doma, takže jsem se chtěla jenom poptat, jestli něco o tom tatínkovi mém tam vědí, že tam jako bydlel. No a ona tam měla u sebe ještě vlastně svou maminku a ona si pamatovala, že jo, že prostě to bylo v době války. Asi 41. Aha. rok se naši brali, takže to bylo 40. 39, nevím který. Nikdy prostě na to nedošla řeč. No a ona tam, takže oni mě dokonce pozvali dál, dostala jsem dokonce jednu fotku přímo, kde ten náš tatínek vlastně za Svobodna, on u nich, ona si to pamatovala, ona byla mladá ještě jako holka a její maminka prostě tam měla víc takových, bych řekla jakože nájemníků a na stravu chodili, ona říkala, bylo to v době války, takže na lístky, jo, se dávalo a tak ono se tam lepším hospodařilo, když tam měli víc těchto lidí, že jo. A vlastně jsem zjistila, že tady pracoval i ve zbrojovce a tak prostě různé takové věci další k tomu, tak to mě docela potěšilo a říkám, tady jsem měla takovou částečnou jako částečné štěstí, no, tak že vlastně jsem dostala spoustu informací, o kterých se prostě za ten život se vůbec jako o tom ani nemluvilo, ani nebyl čas vzpomnět, nebo možná naši s někým, že jo, se o tom bavili, ale my jako malé děcka jsme zase byli úplně někde jinde venku a tak dál. A bylo hospodářství doma, takže toho času jako na to nebylo, ale jakési úspěchy jsem měla. Takže to jsem chtěla říct.
0: Nádhera. Já vás musím ocenit, že jste obdivuhodná dáma, protože jste pátrala dál a dál, oslovovala jste úřady, rodinu a nevzdala jste se.
1: Jo, jo, akorát mě mrzí, jak říkám, to už jsme i s dcerou šli do toho, do těch archivů, jo, i teď nedávno jsem, jo, i kolem maminky, potom říkám, když se dá do toho jít, do ten Moravský zemský ústav, nebo jak se to jmenuje prostě, kde se dají ty rodokmeny dohledat, že... Ale už jsme toho zase tolik moc ne, protože oni tam všechny ty někdy ani asi zřejmě ty informace nebyly úplně tak zavedené, protože když se to jednalo o nějaké ty menší obce nebo nějak, takže se tam třeba ty informace ani všechny nedostaly.
0: Moravský zemský archiv, kdyby to někdo chtěl, ať se to poznamená, poznačí a jde vám, nebo jdete mu vzorem a může jít ve vašich šlech. Paní Gito, děkujeme moc. Zdravíme do Uherského Brodu. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Budeme pokračovat v povídání.
1: Ano, zdravím taky všechny a všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Je neděle s datem 3. května. Děkuju, že voláte, že sdílíte své příběhy do dnešního nočního vysílání. Podle toho, co tu dnes slyšíme, tak by mnozí z vás klidně mohli dělat investigativní novinařinu. Jen tak dál, budeme rádi, když se ozvete i vy další s vašimi příběhy a povídáním o lidech, na které se nedá zapomenout ani po letech. Nevím o něm a chybí mi, to je dnešní téma. Máte ve svém životě někoho, o kom už dlouho nic nevíte a snažíte se ho najít? Třeba vám pomůže i dnešní noční linka. Pojďte nám zavolat, koho hledáte. 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka, to je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračuje noční linka Českého rozhlasu a patří těm, kteří se z našeho života vytratili a nás to mrzí. Napadá vás někdo konkrétní? Vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Ano.
1: Dobrý
0: už. Prosím, představte se.
1: Tady Jaroslav z Hradce nad Moravou. Já bych se pozdravil všechny posluchače. Rád vás poslouchám, je to pěkná linka, mám noční, tak jsem zkusil zavolat. Zrovna jsme měli setkání před 3 dny ve Vimperku kluci z vojny. A je nás strašně málo. No a jedná se o ročník, ve Vimperku jsme nastoupili na podzim v roce 1983 a šli jsme do civilu 1985 na jaře. Jo, a strašně mě to mrzí, že to, byli jsme tam, teďka jsme tam mají ubytovali, je to Vimper u sloupu, je to nahoře, však kluci, kteří tam byli sloužili, tak tam byli.
0: Jaroslave, vy jste si teda dali sraz po letech přímo tam, kde jste kdysi byli na základní vojenské službě, přímo v tom Vimperku, tak to je bezvadné.
1: Ano, přímo tam, protože tam je, já byla zdravotní středisko, tak tam je udělaná hospoda a ubytování, takže jsme spali přímo v kasárnách, což bylo fajn. No a dostali jsme se po 41 letech, jsem se dostal i na pokoje, jsme se tam dostali, takovým nezvaným hosti jsme tam byli. Kurzy tam už byli tenkrát, ale já jsem poprvé při odchodu z vojny jsem se tam dostal do vnitřku, do ubytovny, kde jsme byli ubytováni na první rotě. Takže nemám právě taky. Je tam knížka, v té hospodě je knížka, kde se zapisuje, kdo tam byl a kontakty. Takže jsme tam napsali kontakt. A kdo tam půjde, tak ať se ozve. Takže po těch klukách toužím. No ale jména nemá cenu říkat, že? Protože telefon nemůžu dát do eteru, nemůžu, kdo slyší?
0: Já být váma, tak klidně řeknu ta jména a když zůstanete na lince a dáte mi na vás telefon, tak pokud se nám někdo ozve, my vás propojíme, to je to nejmenší.
1: Dobře, tak já v rychlosti řeknu jména, takhle známe.
0: No, zkuste.
1: Pokud nevíc toužím. Mírek Knapo z Chomutova, Václav Kuneš, Skladná. Miloš Lemon tam byl. Jirka Osva tam byl taky s náma. Vlasta Fenco, to byl nemocný, ten nemohl přijít, že? Pavel Kuderna, to jsme v kontaktu. No a bylo to první rota tankového praporu.
0: Ale víte co, jak jste říkal to první jméno, pan Mirek, nerozuměla jsem příjmení, zkuste zopakovat.
1: Miroslav Knapo.
0: Dobře.
1: No, tak Knapo a to je
0: třeba
1: to
0: se jako podaří. No, tak v dnešní době, v době sociálních sítí, to je poměrně snadné někoho najít. Zkoušel jste, máte někoho, kdo by vám s tím třeba pomohl?
1: Zkoušeli jsme, jo, zkoušel na sítě dávat. Zkoušel jsem to dávat Česko a lednil se takto, no. No na někteří úřadí samozřejmě, že, protože nám je 62 teďka, že?
0: Jste mladí chlapci.
1: Mladí, no. Vzpomínky byly krásné, že to tam všechno je jinak. Kdo poslouchá, nebyl tam ještě, tak. Jako je to všechno
0: tak
1: změněné,
0: Vimperku,
1: ale...
0: Ano. Vy jste tam byl v roce 1983, tak tento ročník, pokud by se vám ozval, tak by to bylo fajn.
1: No, na podzim,
0: přes nás,
1: no.
0: Ano. Dobře, Jaroslave, tak moc děkuju.
1: Ale i z Pešky samozřejmě, kdo by to, že to jsou jiné jména zase, tak to je. Mám byli jsme před tím Martině na Pešce, jako říši tanku, že? No a velitele byli z Kešmarku, že? Ty velitele, že? A pak jsme se sešli tam, že? No tak bylo to, slovíky jsou krásné, jak tam je všechno, jak se tomu vyjeví, projeví, proč jsme to. Kdo tam nebyl ještě, tak tam jeďte se podívat, máme tam kontakty, na mě hlavně, já jsem tam nechal kontakt, takže kdo by tam měl cestu, tak se dá více rozdělit. Protože někdo třeba má kontakt na někoho jiného zase, že, které já nemám, že, na někoho, že, zase, a tak dále. To se rozdělí, to je ta kapavušina, že. Takže já zdravím všechny posluchače a... Bylo to krásné, byli jsme na Lipně, byli jsme na Rozhledně, prošlo se to všude, takže je tam krásný kraj, však to ti, co tam byli, to znají.
0: Fajn, jste šikovný, že jste to zorganizoval spolu s ostatními, taková setkání jsou důležitá.
1: Takže děkuju za krásné radio, vám přeji, krásnou dobronoc a budu poslouchat dál, protože jsem v práci a vždycky na noční to poslouchám.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volal pan Jaroslav, těším se, kdo se ozve jako další. Připomenu téma, nevím o něm, chybí mi.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

ptáš se, kam jsi oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach. Pak se ptáš,

0: Dnešní noční linka otevírá téma Nevím o něm a chybí mi. Komu byste se chtěli dnes po letech ozvat? Je s námi paní Zdeňka, která volá od Vysočiny, teď mi to vypadá. Ano.
1: Od Havlíčkova Brodu, ano.
0: Tak, povídejte, vítám vás.
1: Dobrý večer,
0: téma jsem připomněla, tak můžete.
1: Já už několik let scháním moji spolužačku, která se mnou chodila do školy v Květinově u Havlíčkova Brodu a bydlela na zámku v Kvaseticích a jmenuje se Liduška Jašková za Svobodná. A my jsme spolu chodili od první třídy nebo od druhý do pátý a pak se odstěhovali, vůbec nevíme jak, kdy, asi tak po té páté třídě, někam k Listí nad Labem nebo tam někde v okolí. A já už jsem pátrala i na Facebooku, všelijak možná, tak těma dětma našejma, ještě jsme to, a my se jí nemůžeme dopátrat. Bylo by tak asi těch 71, 2, 3 roků a chtěla bych ještě jako něco o ní vědět, ale nevíme vůbec,
0: Zdení,
1: jestli by se to nějak dalo nebo
0: říkala,
1: nedalo.
0: Že bydlela na zámku?
1: Na zámku. A ten zámek je teď opravený úplně krásně a je to Kvasetice. Zámek Kvasetice. U Havlíčkova Brodu.
0: Dobře, a my je... co... Toto místo vůbec neznáme, tam běžně bydlí nějací nájemníci, nebo...
1: Ne, je to zámek, je to na ubytování, když se podíváte na Facebook nebo na zámek, si napíšete šato. Kvasetice, je to přenádherný zámek, opravený nově, úplně nádherný. A tam, když si bydleli, oni potom to asi jezede, jestli to... Měli tam nějaký sklady nebo něco, nevím. Docela to byla ruina, ale pak si to koupil nějaký pán Havlíčkova Brodu a celý to opravil. Ale je to přenádherný.
0: Jmenovala se teda Liduška a jak dál?
1: Liduška Jašková.
0: Jašková nebo Jašková?
1: Jo, Jašková.
0: Jašková.
1: A měla nějaký sourozence a chodila do Květinov. Do školy, to je asi kilometr od těch Kvasetic. Tam jsme chodili prostě do základní školy od první do pátý. Kdyby o ní někdo věděl,
0: počkejte,
1: určitě...
0: A už teda od té páté o ní nevíte?
1: Ne, vůbec nevíme. Ona se pak najednou odstěhovala, ta rodina celá, a nikdo o nich nevíme. A já bych ji docela ráda, jako víte jak, jo. Měla nějaký soudost...
0: Vy jste říkala, že už jste zkoušela trochu hledat. Jaké kanály jste zvolila? Jak jste zkoušela?
1: No, zkoušela jsem na Facebooku, zkoušela jsem i volat do té listí, nic jsem se nedovolala. Nevím, jestli děti nějaký její by se to slyšeli nebo ozvali, ne, prostě nevím. Ale ráda bych něco se dověděla nebo se nějak spojila s ní, nebo něco, prostě kdyby to bylo možné.
0: Jasně, tak podívejte, jestli se ozve někdo vám, nám, tak my vás budeme kontaktovat, když zůstanete na lince, tak si můžeme říct si více. A jinak zkoušejte dál sociální sítě všeho druhu, asi neřeší nic jedna výzva, jeden takový inzerátek, ale zkoušela bych to stále dokola, dokud to nevíde. On se někdo najde, jenom to někde trvá, pokud ten kontakt byl přerušený tak dávno. A hlavně pokud se pak změnila jméno, to může být asi největší překážka.
1: Právě, že kdyby ty děti třeba slyšeli, nebo někdo sourozenci, nebo tak, nebo prostě jo, něco takového. No, uvidíme, třeba se někdo ozve, nebo ji někdo znal, nebo poznáme, uvidíme, počkáme.
0: Budeme držet pěsti, no.
1: Tohleto totiž byla poslední už moje zkouška, jak zkusit najít, že by někdo věděl něco nebo tak.
0: O Lidušce jinak, Jaškové, ještě to můžeme zopakovat.
1: Liduška Jašková, no, kolem bude jí tak těch 72 asi.
0: Ze zámku, Liduška ze zámku.
1: Ze zámku Kvasetice.
0: Dobře. Tak děkujeme,
1: moc vám děkuju, mějte se moc hezky a děkuju moc a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sobotní noční linka otevřela téma Nevím, o něm chybíme a ta nedělní na toto téma navázala, respektive vy jste navázali. Komu byste se chtěli i po letech ozvat? Na to se teď ptám pana Jiřího, který volá noční linku Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání, prosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Rádio, stlumeno.
0: Tak jdeme na to.
1: Paní rektorko, jste úplně špicová. Vy musíte podle hlasu být strašně krásná.
0: Já nemyslím si, že se krása pozná podle hlasu. Minimálně ne ta fyzická, Jiří. Ale děkuju. Hezky jsme otevřeli vaše povídání, tak se těšíme na pokračování. Tak k tématu Nevím, o něm chybíme.
1: Já vám volám z mojho rybníku, Stylovského rybníku, kde mám teďka úplně spoustu lidí a někteří přijdou, nadávají, že nebere ryba. Někteří přijdou, bere nám ryba hodně. Já říkám, chlapi, tak to já neovlivním. Ale mám tady aj nějaký pergolky, kde se čepuje pivko.
0: Dobře.
1: Udělal se
0: Jiří,
1: to a
0: pořád čekám na to ale, jo, že tam bude, ale někdo mi chybí. Ale nemám kontakt na kamaráda, který by možná mohl rybařit se mnou. Navádím vás na to téma, kdy se bavíme o lidech, které jsme dlouho neviděli a chtěli bychom vidět. Nebo
1: Kočenko,
0: nebudeme se bavit k tématu?
1: Já jsem majitel, ale já už nerybařím dlouho. A no, teď naposledy se chytlu nejvíčího kapra.
0: Nechcete, dobře, Jiří.
1: Já už jsem aj té spolužečce tady od mojí kamarádky, co vysílá, jak se jmenuje?
0: Poslal kapra.
1: Ne, já jsem vám chtěl všem na válce poslal kapra.
0: Jirko,
1: co hraje na
0: my chceme jiné jméno slyšet od vás. Člověka, kterého byste rád po letech viděl, protože to je téma, kterému se dnes věnujeme v noční lince.
1: Tak to vám teďka řeknu. A jestli se nebudete zlobit,
0: no, nevím.
1: Tak hodně jmen. Jirku Valovýho, Jiřína Valovýho z Bruntálu. To je perfektní chlap. Úplně a ten je pole.

0: Tek ten je když jsem byl klučisko, tak to byl můj vzor Jirka Vala z Bruntálu. Trošku už má přes 70, o něco víc jak já, ale je perfektní, pořád perfektní frajer.
1: A jste kamarádi, vídáte člověk... se, tak že to
0: no,
1: asi nebude.
0: No nevídáme, já, my jsme si volali.
1: Hledáme, nebo?
0: A já jsem ho zval ke mně tady na Rybník, jezdí na bombardáka, on už má 75, ale to byl, paní rektorko, to byl bombardák, jak na babí, tak na prácu, na všechno. Úžasný člověk. A tomu človíčkovi bych chtěl zkázat, ty šuline, přijeď zařezňou na Tulovský Rybník.
1: Dobře, Jiří, tak to se nevyjadřujeme v noční lince. Takže děkuju teda za tu energii, se kterou jste přišel. A pojďme se pustit písničku, která se jmenuje Marek Ztracený vítr do plachet. Ať se vám daří a někde příště zase zavolejte. Ano?
0: Kočenko, děkuji.
1: Naslyšenou, naslyšenou.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dospíval Marek Ztracený a na řadě je paní Mária, která volá. A to, aby se s námi povídala na téma Nevím o něm a chybí mi. Někdy se nám v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Tak o kom budete vyprávět vy, Mário?
1: No, ještě raz dobrý večer, paní Jaruško. Ja by som chcela vyprávať o jednej, ako keď som chodila asi do 4. alebo do 5. triedy, tak nám donesli adresy z Moravy. Ako žiačky z Moravy, co boli. Aby sme si s nima dopisovali. Tak ja som si dopisovala s Kvetoslavou Valíšovou, ona bola z Tvrdonic. No a tak sme si písali pár dopisu, sme si vymenili a potom desik, co si sa odmlčala. No ja som i aj písala, ale teda neodpísala mi. No a vždycky ako raz som bola v Tvrdonicách ako na dýchovke, tam bola dýchovka hrála, tak som tam bola. Aj som ju tam hľadala, ale nebola tam. No a potom som to vyprávala jednej spolužačke, co sme spolu chodili, ona chodila do A a ja do B. A tá spolužačka mi hovorila, že ona tiež mala tú adresu, jej dali, a že tiež si s ňou dopisovala a tiež sa odmrčala. Aj tá jej spolužačka, že keď ju nájdem, túto kvetku, že aby som i ako dala vedieť. Lenže ja už som zabudla, jak sa tá jej spolužáčka ako volala. No a tak som najavčil, nemôžem už ísť ako na tú dýchovku, lebo musím chodiť do palici a som ako chorá. Takže neviem, by som sa s ňou ako zeznámila. Lebo my sme sa len nejako dopisem.
0: Aha. No,
1: tak sme si písali.
0: A jaké kanály už ste využila k tomu, aby sa to podařilo?
1: No víte co, ja práve, že ja si mi písala, preto, lebo ja nemôžem, no, aj som teda, ako nemám jej číslo telefónu, ste mi nevolala, a nemám ani ten počítač. Mm-hmm. Ja som tak, ako že toto som sama. Akurát mám 3 deti, som rozvedená. Neviem však, či to pamatáte, ja som vám ako sem vyprávala do rozhlasu, že mi kamarátka odvezla muža.
0: Áno, to si pamatujú, máte 3 deti.
1: Áno.
0: Že? Mm-hmm. No.
1: A tak ja som ako už na dôchodku, mám 79 rokov, a takže ja už jedine takto, že toto, keby ona náhodu neviem, či to počúva, lež by to počúvala, či by si na to pamätala.
0: Tak já bych vám přála, aby se to podařilo, abyste se shledali po letech, nebo abyste našla
1: já
0: někoho.
1: Já nemám to číslo telefonu. Jej.
0: No, abyste našla někoho, kdo by to nějak dokázal si tak propojit, že by vás dokázal zkontaktovat.
1: Nebo já už bych jí byla dávno zavolala, keby, že mám to
0: ano,
1: číslo.
0: Tomu rozumím. No.
1: No.
0: Tak, Mário, je něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No.
0: Napadá vás něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No nic, jedině to vítěz, tam ona je jako v Svrdonicách, nevím, no. Jak
0: to. Možná zopakujme její jméno.
1: Kvetka Valíšová, Kvetoslava Valíšová.
0: Mm-hmm.
1: A v Svrdonicách je. Ona možno se s čím je vydatá, že má inačí to priezvisko.
0: Ano.
1: No a ja som, čili ako sa volala Fedorová, ale vtedy som sa volala Pinkavová.
0: To je také dobré vědět. Možná opravdu si to nějak dokáže jako pavučinou proplést a dokáže vás na ní nakontaktovat. Pokud by se nám někdo ozval, tak my se ozveme vám. Dobrá?
1: Ano. Ale aj jako tej kamarádky, tej se já musím opýtat, jak by náhodou táto kvetka, že by se prihlásila, lebo to tak nech kontaktuje jako aj tu tej kamarádky, tu, že aj ona by se ráda s ním sešla. Tak jsme došli od tej kamarádky obidve.
0: Tak dobrá. Mário, budeme na vás myslet, budeme vám držet pěsti. Teď si zahrajeme Věru Špinarovou, Letí i pro vás.
1: No, děkuji velice pěkně. No a ještě víte co, ještě bych jsem chcela jednu věc, že tu Aničku, ta Anička, co vám tak často volá, ona jako nevidí. Mm-hmm.
0: Ano.
1: No, tak o tej by som potrebovala číslo telefónu, tiež kontakt, co by som jej zavolala, lebo a ja nevidím. Ale dobre. Ja nejsem ešte načisto ako slepa. Ja ešte ako trochu vidím a chodím na injekcie do Bratislavy, mi píchajú do oka injekcie.
0: Mm-hmm. No, tak Mário, zkuste vydržet na telefonu, samozřejmě telefonní čísla nikomu nedáváme bez jeho souhlasu, já vám řeknu, jak to u nás chodí. Teď se rozloučíme do telefonu, ano?
1: Ano.
0: A mějte se
1: hezky. Děkuji vám velmi se pěkně.
0: Paní Jana Fuchs napsala na web. Milá noční linko, léta letoucí nás všechny poslouchám, žijí v Německu a jsem... tady od roku 1969. Budeme v lednu 80. Můj otec se jmenoval Antonín Hrbáček, narození 1.10.1902. Už roky nežije. Měla bych mít sourozence, starší ode mě. Ti mladší byli Antonín z roku 1949, Liduška rok 1952, ta má jistě jiné příjmení. Pokud jsou zdraví a naživu a někdo o nich ví, dejte prosím vědět. Ráda bych je poznala a pozvala. Moc krát děkuju. Jinou cestu neznám. Ivanka Německo. Tak tento vzkaz je teď na webu Noční linky. Pokud byste chtěli někdo reagovat, tak můžete nebo se můžete ozvat nám. A teď můžu přečíst ještě třeba vzkaz. Tady byla nějaká výzva, kterou jsem chtěla přečíst. Ano, paní Ilonka, dobrý večer, každý den poslouchám Noční linku, stydím se zavolat, jsem od Českého Brodu, zaháním kamaráda Petra Lence. Učili jsme se spolu v ČKD, bydlel na Praze 2, ročník 1950 až 1951. Byla bych ráda, kdyby se někdo, kdo ho znal, ozval, dejte vědět. Telefon je na webu Noční linky, do vysílání raději říkat nebudu. Tak uvidíme, jestli se podaří. Ještě než pustím slíbenou Věru Špinarovou, tak paní Eva. Dobrý večer, mně schází dáma za mladá jménem Jarmila Špelinová. V roce 1965 pracovala jako dětská sestra v nemocnici na Mělníku. Pocházela z Příbrami. Hledám ji dlouho a marně. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Míla je s námi, jako poslední volá do dnešní noční linky, abychom si povídali na téma Nevím o něm a chybí mi. Máme pro sebe posledních pár minut noční linky, zdravím vás.
1: No já vám to řeknu krátce, ono je to spíš takový veselější. Dělali jsme kdysi schůzky jako třídy a jedna dívenka se nám jako neozvala, nevěděli jsme vůbec o ní. No, pak jsem nevěděla, jaký mám sehnat a věděla jsem, kde má hrob její maminka. Tak jsem strčila cedulku do toho světýlka, co je na hrobě, cedulku, aby se mi ozvala. A představte si, že asi po půl roce se mi ozvala. Takže jsme byli v kontaktu.
0: To je prima.
1: Takže to byla taková náhodná ta, že jsem si pamatovala, kde má maminka hrob, že to už byla jediná šance, kde bych sehnala na ní adresu.
0: To je hezký, šťastný teda konec, trvalo to půl roku. Dá se říci, že i to je dlouho, ale já bych řekla, že ne, že v tomhle případě je půl roku krátký čas, protože jste potom pro sebe měli ještě mnoho let, abyste se zase kamarádili a krása, krása.
1: Takže to bylo seznámení jako velice hezký.
0: No. A co byste teda doporučila ostatním, kteří hledají nějaké dávné známé, jak začít?
1: Je to totiž náhoda. Buď to ty kamarádky nebo spolužáci, někdo o někom ví, takže jedině potom jako přes ně. Ale my jsme se teďko rozprchli, takže už je nám přes 80, takže už se jako tak často nescházíme jako dřív, že každý někde úplně jinde, že jsme se rozprchli po nejenom po republice, ale i po cizině.
0: Mm-hmm. Tak naštěstí v dnešní době, kdy se lidé mohou spojit přes internet, se ty kontakty nemusí ztratit.
1: No, takže jako už ty sedánky takový už nejsou. Bohužel, takže už jenom tak jednotlivě, že se jako sejdeme nebo
0: ale zhledáte, ale i to je cenné a důležité.
1: Já jsem ještě hledala svého bratrance, protože shodou okolností jeden reportér na Primě, jenomže tam se nemůžu na Primu dovolat, má stejné jméno, takže jsem to chtěla zkusit přes něj, jestli náhodou to není jeho nějaký příbuzný. No a to se mi zatím nepodařilo ho to vypátrat.
0: Zkoušejte dál, on se vám jednou někdo ozve. Tak děkujeme za krásný závěr noční linky, jsem ráda, že
1: takže
0: jsme skončili dobře.
1: Hezký večer, ještě na shledanou.
0: Jsme na konci dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu. Já vám děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za vaše příběhy, otevřenost i důvěru, se kterou jste se svěřovali. Dnešní noční linka patřila lidem, kteří se nám ztratili ze života, ale z paměti ne. Přeji vám klidnou noc a třeba i odvahu se ozvat někomu, na koho dnes myslíte. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat.
2: Dobrý den.
3: Patriku, pusinko, poslouchám.
2: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
3: Proč příště?
2: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
3: Potvora přízemní.
2: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
3: Patrně poslouchá pomluvy. No,
2: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
3: Patriku, plánu.
2: Já taky.
3: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
2: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
3: Proč posloucháte?
1: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám
3: upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne.
3: Že si jen přibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: Humor.
3: Co to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má být? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena vy. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být. Já už dávno přesluju.
3: No, tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No, tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě, Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, vy?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Prosím,
4: ona to fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě veš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky budou, mně se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na půl.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnu? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
7: Těší mě. Lehárová.
3: Zárubecká.
7: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
6: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
6: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
6: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
7: Ty máš ještě děti?
6: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
6: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
6: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
6: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
6: Dej to Fandovi.
3: Panda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
6: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
6: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
6: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
7: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
6: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, čutí, ale pak to musí mít porád,
3: neleze víte? Vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takový.
2: Máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni no. Volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle? Ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohl. No.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: Prosím, prosím, jako libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička. Štika.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvisí

0: Byla tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
1: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro korenku.
0: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
2: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
3: Viník bude přísně potrestán!
2: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
3: Zelená, zelená.
2: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
0: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
2: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
2: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
2: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
2: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
2: Zase hlavička, jo.
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
2: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
2: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
2: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádního chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě,
4: Myslíš?
3: No.
4: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
2: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
4: Dobře.
2: Svolení.
4: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
2: Jo, jak to zařídím?
4: Už ať si peč.
2: Sama?
4: Zařídím sama.
0: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
2: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
4: Stačí.
2: Stačí.
4: Jsem celá z toho taková.
2: Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužskej.
6: Víte? To vidím.
5: No ale... Ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně. Já se jim divím, že je to baví, no. No bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil. Jde?
5: Jo, takhle, tak vy jste jo. Na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit,
3: no,
5: víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned předvedu tady. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
5: Třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno, vyloučeno, to já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s Kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkejte, s Kytkou?
3: No.
5: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu Kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.